0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak no. To je v kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to
0: se
1: jde
0: najít.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. To jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupce

0: Zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
1: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
0: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
1: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
0: A jak probíhá rafinace oleje?
1: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
0: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
1: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
0: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
2: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
0: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
3: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
3: To spíš tuky
2: lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal,
1: pak.
2: No, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posiluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci a sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kinuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: půjdeme podívat, jak to s těmi skláři tady vypadalo dále. Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak, milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl na název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Taky ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout.

za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radu.

0: z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
1: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita, anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzí, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas. Ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pouti smíření z Pohořelic do Brna se zúčastnili tisíce lidí, protestujících byly stovky. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Velká Bíteš postaví na okraji města novou zastávku s chodníkem a bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna se v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek lidí.
2: Tím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
3: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
2: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
4: Doučte si dějiny.
5: Tak běžte na tu svou stranu.
6: Já se nechám klidně zavřít.
7: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
3: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
8: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přímo neopakovaly.
3: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti, termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Na okraji Velké Bíteše vznikne nová autobusová zastávka. Spoje ve směru na Jihlavu tam zatím musí zastavovat na kraji silnice. Nová zastávka má zvýšit bezpečnost chodců a cestujících. Radnice teď hledá zhotovitele.
9: K nové zastávce stavebníci taky dovedou bezbariérový chodník od ulice Pod Spravedlností. Na druhé straně silnice, ve směru do města, už zastávka stojí, Bíteši taky upraví. Vznikne tam také místo pro přecházení přes silnici s veřejným osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
10: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovitá a také vysoká oblačnost a převažovat bude oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severních směrů, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 214. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov, tam zůstává sražená srna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5. hodině, začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. V reportáži vám nabídneme příběh válečného dolu, posvátných pokladů i archeologické články. Prozradíme vám, kde se v Brně pasou ovce mezi paneláky a v dnešní vydání jazykové dílničky hodlá lingvista laik Jiří Trachtulec prozkoumat původ od jednoho nepříliš lichotivého slova. Tak si na to počkejte. Ale ještě předtím se podíváme na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 24. května, kde má svůj svátek Jana. tak na ně mysleme, určitě Janu ve svém okolí máte. Jedná se totiž o druhé nejčastější jméno. Přeji vám pohodovou neděli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Po špičkách na vlnách Českého rozhlasu Brno našlapoval Petr Novák. Dobré ráno, máme 10 minut po 5. hodině. Dnes máme 24. května roku 2026. Dnes je Evropský den parků. Poprvé byl slaven v roce 1999 z rozhodnutí Federace Europark. Datum bylo zvoleno podle výročí založení prvního národního parku v Evropě ve Švédsku v roce 1909. 24. května 1213 zemřela dánská královna a dcera Přemysla Otakara I. Dagmar. Pod danými byla velmi oblíbená a stala se postavou několika dánských lidových balad. V roce 1846 se narodil v Sirákově na Vysočině František Augustin, meteorolog a klimatolog. V roce 1905 zřídil v českých zemích dočasnou síť více než 600 bouřkových stanic, v té době nejhustší na světě. Na základě dlouholetých pozorování napsal práce o klimatu, vzniku bouřek, kolísání vodních stavů na Vltavě a příčinách katastrofální povodně v roce 1890. Také rozšířil české meteorologické názvosloví. A v roce 1867 bylo v Brně právě 24. května zavedeno číslování domů podle ulic. Tato významná změna přišla po několika předchozích drobnějších úpravách a systém platí v podstatě dodnes. Ve skutečnosti ale číslovat domy začalo Brno až v roce 1770, a to na popud tehdejší panovnice Marie Terezie. Označeno bylo tenkrát 537 domů ve městě a domovní znamení tak přestala být orientační pomůckou a zůstala jen ozdobným prvkem fasád. 24. května roku 1905 se v Žarošicích na Horonínsku narodil Zdeněk Blažek, pedagog, hudební skladatel a hudební teoretik. Byl autorem klavírních skladeb, písní a kantát. Upravoval lidové písně ve 30. letech minulého století, pracoval jako tajemník a referent hudebního oddělení v našem brněnském rozhlasu. Zemřel 19. června roku 1988 v Novém Městě na Moravě. A dnešní den je spojený také s dirigentem Petrem Alrichtrem. Narodil se 24. května roku 1951 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po studiích působil jako asistent Václava Neumanna v České filharmonii. Do Brna se poprvé dostal v roce 1977 do tehdejší státní filharmonie. V průběhu let si vybudoval s tímto orchestrem intenzivní trvalý vztah a od roku 1997 spolupracoval s královskou Liverpoolskou filharmonií, se symfonickým orchestrem BBC a s londýnskými filharmoniky. Od roku 2002 do roku 2009 byl šéf dirigentem Filharmonie Brno. Máme 13 minut po 5. hodině a za chvíli tu bude počasí z brněnských meteorologů, ale od brněnských meteorologů, a teď si dáme Dítě štěstěny. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po 5. hodině. Dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se ráno pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou v rozmezí od 8 do 13 stupňů Celsia, kdy nejchladněji je ve Strážnici nebo Nemochovicích a naopak nejtepleji v Brně Žabovřeskách nebo ve Znojmě Kuchařovicích. Během dne očekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Vár bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně velmi dobré. Biozátěž je na dvojce a slunce nám dnes vyšlo minutku před 5. hodinou a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Dobré ráno.
2: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5:23. Dobré ráno. Je tu čas pro jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. A ten nás vezme za jedním zajímavým slovem.
1: Dnes se spolu v jazykové dílničce podíváme, co to znamená, když o dítěti řekneme, že je to harant nebo harantě. Jedná se o dítě zlobivé, hlučné, roztěkané, někdy i nevychované. První hypotéza říká, že harant souvisí se slovecem hárat. Jeho původní význam byl totiž planout, hořet či bouřlivě se chovat. V současné češtině nám hárají nejspíš jen fenky. Druhá hypotéza hovoří o Krištofu Vilému Harantovi z Polžic a Bezdružic. To byl vojenský velitel, který v době 30leté války bez nějakých výčitek svědomí sloužil nejprve v saské armádě, později ve švédské a nakonec přešel k Habsburkům. V roce 1680 pak velel pluku, který drsně potlačil selské rebelie v severozápadních Čechách. Podle něj se začalo říkat vypočítavě se chovajícím a podobně drsným chlapům haranti. A časem došlo k posunu, Bůh ví proč, na malé chlapce. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. A další díl zazní opět v sobotu touto dobou. Posloucháte Český rozhlas Brno a zpívá nám Joe Cocker. Dobré ráno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách české církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Vydal ho tento týden Jihomoravský krajský úřad. Zhruba 11 kilometrů nové silnice má vést na jih od města. Stavební firmy se můžou o zakázku za asi 3 miliardy korun hlásit do června. Pokud se proti vydanému povolení nikdo neodvolá, začne výstavba obchvatu letos. Dělníci v Blansku opravují bývalou zámeckou kočárovnu. Aktuálně pracují na nové střeše, hotovou mají mít obnovu původního sklepení, které bylo desítky let zasypané. Po rekonstrukci bude kočárovna sloužit jako depozitář muzea Blanenska. Rekonstrukce vyjde na 20 milionů korun. Na Masarykův okruh v Brně dnes vyjedou stovky motorek při akci Motosraz Kohoutovice. Účastníci tam vyrazí z ulice Nad Pisárkami právě v Brně Kohoutovicích a svoji cestu ukončí společnou jízdou po původní trase Grand Prix z let 1975 až 86. Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili v utkání 30. kola 2. ligy České Budějovice 4-1 a i díky této výhře vyrovnali rekord v zisku bodů v soutěži. Pozbírali jich 76, stejně jako v sezóně 99-2000 Slovácko. Artis pak prohrál v Chrudimi 2-1 a skončil třetí na pozici zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovitá a také vysoká oblačnost, převažovat bude oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20.

0: 7 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severní směru, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 214. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov sražená srna. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Valašska, kapela Fleret na vlnách Českého rozhlasu Brno. Ano, na Valašsku se dokážeme představit na kopcích ovce, ale v Brně, konkrétně v brněnských Žabovřeskách, tam spásají od minulého týdne dvě ovce trávu mezi paneláky. Jsou v ohradě u kulturního domu Rubín, na dohled od sídliště a těsně vedle Rušné Královopolské ulice. Nahrazují strojové sečení a pomáhají s likvidací plevelů. V budoucnu tam Žabovřeská radnice plánuje vysít luční rostliny.
1: Je to, dalo by se říct, první taková městská pastva. Nevím, jestli to někde probíhá v České republice, možná tady Žabovřesky jsou úplně první, kteří to takto riskli. Tak to, že by v centru mezi paneláky něco probíhalo, to asi možná je docela rarita.
2: Vilém Jurek z Centra péče o přírodu Rezek Vítek přijel dvě mladé ovce zkontrolovat. Právě se schovávají před deštěm pod stromem. Dali mu přednost před postaveným přístřeškem.
1: To je běžná věc, když se postaví takový ovčín, tak ovečky jsou vždycky všude jinde než v ovčíně, protože si najdou to svoje místečko. A kdybychom jim to tam teďka předělali, tak oni jim to zeberem ten prostor a oni zase se nastěhují a budou někde tady jinde.
2: Pod
1: nějakým jiným stromem.
2: Na elektrickém ohradníku vidíme výstražné cedule, že ovcím stačí pastva a je zakázané je krmit.
3: Oni té píce mají docela hodně, není potřeba je nějakým způsobem přikrmovat. A tak bych chtěl všechny poprosit, ať jsou takový ohleduplnější trošičku, ať se určitě na ně přijdou podívat, ale ať je hlavně nekrmí a ať jako úplně třeba nemusí tím úplně na blízko vodit pejsky, aby je narušili.
2: Upozorňuje starosta městské části Filip Léder z KDU ČSL. Nejčastěji se na ovce chodí dívat děti. Svou dceru jsem vzal i Jan od Rusina.
4: Ona má roka půl, ani ne, takže mu to ještě není úplně, ale dívá se. Je to jako dobrý nápad. Přijde mi, že to aspoň zpestření jako pro děti tady v místní čtvrti. A myslím si, že by se to mělo zavíc do víc oblastí, protože je to určitě šetrnější než sekačka.
2: Péče o ovce městskou část přijde na stejnou částku jako strojové sečení prostoru. Svým pohybem po výběhu zvířata navíc narušují povrch trávníku a připravují ho pro sedbu lučních květin, kterou podle starosty v Žabovřeskách plánují.
3: Chceme do budoucna tady pracovat na tom, aby jednak zmizely ty úporné plevele, jako ten ječmen myší, a jednak pracujeme na tom, abychom tady udělali do budoucna vysely nové trávníky, které budou prostě luční. Uvidíme na podzim, co nám to udělá, a hlavně příští rok na jaře, jaká ta druhová skladba té trávy nám tady vyraší.
2: Pokud se projekt osvědčí, plánují zastupitelé Brna Žabovřesk vytipovat další oblasti, kde by se ovce mohly pást. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: Damian na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 6:15, tedy minutku po 6:45. Dobré ráno, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu sledujeme, jak se nám na jižní Moravě vyvíjí teploty a ty se pohybují mezi 8 až 13 stupně Celsia. Nejchladněji je v Nemochovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji například ve Znojmě Kuchařovicích. Během dne očekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude většinou jasno, během dne přibývání oblačnosti a k večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Vár bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně velmi dobré a biozátěž je na dvojce, tedy střední zátěž. Slunce nám vyšlo minutu před 5. hodinou a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: VGs na vlnách Českého rozhlasu Brno, 10 minut před 6 hodinou, dobré ráno. Od nacistického dolu po 3000 let staré bronzové poklady. Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie udělovaná zástupci Archeologického ústavu Akademie věd, Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity letos putuje z Brna do Krušných hor, na Boskovicko i do redakce České televize. Porota ocenila projekty, které propojují česko-německou spolupráci, občanskou vědu i význam veřejnoprávních médií při přibližování archeologie široké veřejnosti živě a srozumitelně.
1: Teprve po druhé, kdy ocenění Zlatý mamut získává projekt zaměřený na archeologii 20. století.
2: Jeden z autorů oceněného projektu Příběh dolu Saursak, Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, popisuje výstavu připomínající zaniklý cínový důl Rolava v Krušných horách.
1: Vznikl v roce 1939 a fungoval do roku 1946. Je to místo, kde byla vykonávána nucená práce, protože součástí toho areálu je také pracovní tábor, ve kterém pracovalo asi 500 sovětských a 150 spojeneckých zajatých vojáků.
2: Samotná výstava už skončila. Areál bývalého dolu lze ale stále navštívit. Druhý oceněný projekt můžou lidé navštívit stále. Je to výstava Posvátná krajina doby bronzové v Boskovicích. Doplňuje archeoložka a kurátorka výstavy Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka.
3: Není to ta tradiční muzejní výstava. Spíš než tedy ty archeologické nálezy. Je to opravdu výběr, dá se říct, pokladů. Jsou to hromadné nálezy a myšlenkou bylo zprostředkovat spíš než samotné jenom ty nálezy, tak právě ten svět té víry.
2: Archeologové v Boskovicích ukazují, že krajina doby bronzové byla prostorem rituálů. Lidé do ní ukládali takzvané depoty, soubory cenných bronzových předmětů, patrně jako obětiny bohům.
3: My jsme dlouhodobě muzeum spolupracující s detektoráři, takže tam se propojuje v té výstavě jak to úsilí té občanské veřejnosti, tak ty fyzické nálezy, ale opravdu i ta krajina, její role a pak to duchovno.
2: Výstava potrvá do konce roku. Poslední cenu odborné poroty a zároveň cenu veřejnosti získal redaktor webu ČT24 Tomáš Karlík za popularizaci archeologických témat. Podle něj mají Češi k archeologii mimořádně blízko.
4: Češi jsou neuvěřitelně zvídavý národ, který má strašně rád jako jakýkoliv poznávání, miluje svoje dějiny.
2: Zájem o dávné příběhy podle Karlíka pravidelně překonává i velká politická témata.
4: Já si pamatuju, když byly prezidentské volby v USA, tak nejčtenějším článkem nebylo to, jestli vede ten nebo onen, ale byl to článek o sponě z Velké Moravy, kterou objevili tady na Masarykově univerzitě a byla na ní žába skřížená s hadem a lidi to neuvěřitelně bavilo, ale není to jako výjimka, je to jako velmi pravidelné, to, že ta archeologie lidi baví a mají rádi.
2: Letošní Zlatý mamut tak podle organizátorů připomněl, že archeologie není jen hledání dávno ztracených předmětů. Často naopak pomáhá vyprávět příběhy stále živé i ty, které z krajiny a lidské paměti téměř vymizely. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sudetoněmecké dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ulice Kunovic dnes ožijí tradiční jízdou králů a bude zpočátku jasno, postupně oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Na brněnském výstavišti pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začne bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
2: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
0: Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolit místo podle plaveckých schopností a zajistit dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného také v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Kunovicemi na Uherskohradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vjede na objížďku městem v 11 hodin. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
3: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
0: A součástí dnešního programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Sport. Fotbalisté Slovácka v lize po druhé v řadě nebodovali. V posledním nadstavbovém kole prohráli ve Zlíně 0-1. Zápas hodnotí trenér Roman Skuhravý.
4: Mrzí mě tři věci. První, kvůli našim fanouškům, že jsme jim nebyli schopni udělat radost. Druhou, že jsme nedali gól. A třetí, nejzásadnější, brutální rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Vůbec si nedokážu vysvětlit to, jakým způsobem jsme do toho zápasu jako vstoupili, jakým způsobem jsme hráli, pomalu, alibisticky, bez efektu.
0: V baráži se Slovácko utká s brněnským Artisem. Úvodní duel je na programu ve středu v Brně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovitá a také vysoká oblačnost a převažovat pak bude oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením na exitu 260. Nájezd ve směru na Ostravu je po nehodě uzavřen. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase, tedy před 7. hodinou, se budeme věnovat sportu. Dnes velkému dětskému turnaji. O jakou disciplínu jde, vám prozradíme, až přijde ten správný čas. No a s brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 24. května. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

Lucie Bílá na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 6. hodině. Dobré ráno. Dnes máme 24. května roku 2026. V roce 1906 se narodil v Hodoníně Jaroslav Šváb, malíř a grafik. Jeho užitá tvorba byla mnohokrát oceněna na domácích i mezinárodních výstavách. V roce 1937 získal zlatou medaili na světové výstavě v Paříži. Jeho ilustrace k Hrubýnově sbírce Trávy byly v roce 1970 odměněny druhou cenou na Mezinárodním festivalu knihy v Nice. V roce 1914 se právě 24. května v Tišnově narodila Zdeňka Stavinohová, pedagožka, fioložka, překladatelka a přiložila do češtiny mimo jiné Malého prince od Saint-Exupéryho. A 24. května roku 1925 byly v Brně slavnostně otevřeny Kounicovy studentské koleje. Od roku 1978 jsou národní kulturní památkou i s ohledem na smutný osud za druhé světové války, kdy se změnily ve věznici gestapa a v popraviště. V letech 1940 až 1945 jimi prošlo přes 30 tisíc vězňů. Koleje byly vybudovány díky daru manželů Václava a Josefiny Kounicových z roku 1908. 24. května roku 1926 byla spuštěna letecká linka Praha-Brno-Bratislava-Košice. První let ale příliš nevyšel. Letadlo vyletělo z Prahy v 10.30, v Brně přistálo v 11.45. Pilotoval ho Karel Brabenec a na palubě byli 4 cestující. Za hustého deště letoun odletěl odpoledne zpět do Prahy. Dnešní den připomíná také houslařského mistra Viléma Kužela. Na svět přišel 24. května roku 1949 v Brně. Stavěl mistrovské housle a violy, restauroval staré nástroje, je nositelem řady ocenění, včetně cen ze zahraničí. Dnešnímu dni gratulujeme, no ale dnes už se řemeslu sám nevěnuje a předal jej svému synovi. A 24. května roku 2007 se v Brně uskutečnilo setkání 15 prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy. Bylo to největší setkání státníků v dějinách Moravy. Za chvíli počasí s brněnskými meteorology. Posloucháte Bruce Springsteena. Dobré ráno.

0: Máme 15 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a v tuhle chvíli už je čas na počasí.
1: Počasí.
0: Zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké máme ráno a jak se nám bude dál vyvíjet neděle?
2: A to ráno je často slunečné, pokud se na obloze vyskytují oblaka, tak jich je málo a jsou malá a teploty ty se pohybují teďka momentálně většinou mezi 10 a 13 stupni Celsia.
0: Zatím to vypadá na velmi horký den. Do jakých výšin nám teploty dosáhnou?
2: A dnes by teploty měly vyšplhat mezi 27 až 30 stupňů Celsia, což opravdu teplým dnem bude. A ta jasná obloha, kterou máme teď, tak během dne ustoupí opět kupovité oblačnosti. Zároveň s tou kupovitou oblačností bude zhruba od severozápadu přibývat většinou průsvitná oblačnost vyšších pater a převažovat tím pádem potom během dne bude spíše polojasno nebo oblačno. A v severní a východní části kraje se potom k večeru může s menší pravděpodobností objevit také lokální přeháňka.
0: Znamená to, že se nám v dalších dnech ochladí a opět se nám vrátí dešťové přeháňky?
2: Ochladit se ochladí, ale s dešťovými přeháňkami to na návrat zatím nevypadá a to ochlazení taky nebude nijak dramatické. Zítřejší maximální teploty by totiž měly vyšplhat mezi 25 a 28 stupňů Celsia, takže stále zůstaneme u letních teplot a navíc zítřejší ráno bude také poměrně dosti teplé. Tam očekáváme teploty mezi 16 a 13 stupňů Celsia a zítřek bude postupně a potom, co během noci oblačnost se postupně vytratí a odejde směrem k jihu, tak čekáme zítřek jasný nebo jen s malou průsvitnou oblačností a více oblačnosti obecně budeme zítra, nebo s ním počítáme spíše v jižní polovině kraje, takže přeháňky zítra nečekáme už žádné a teploty stále letní.
0: A krátce se podíváme i na další dny pracovního týdne, úterý a středu?
2: Úterý by mělo být slunečné, v jižní části kraje se mohou objevit i tropické teploty, ty maxima totiž očekáváme mezi 26 a 30 stupni Celsia. Ta kupovitá oblačnost, která se teď tvoří v posledních dnech během dne, tak se může vytvořit také v úterý, ale byla by spíše drobná, to znamená převažovala by možná spíše než jasná obloha, polojasná obloha a středa. Ve středu čekáme mírné ochlazení, ale stále bude převážně slunečno. Mírným ochlazením myslíme teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia a ve středu se opět, stejně jako dnes, s menší pravděpodobností mohou objevit slabé přeháňky.
0: Za aktuální předpověď počasí i za výhled do nového týdne děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Mějte se krásně, pěknou neděli a budu se těšit zase na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
4: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
3: A Jarda Knajzl blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
4: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
3: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
4: Jakože všichni?
3: No všichni, přidejte se.
4: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května v Vranov u Brna.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Brno, 23 minut po 6. hodině. Cyklus Modré majáky nám dává možnost nahlédnout do činnosti bezpečnostních a záchranných složek na jihu Moravy. Tentokrát se vydáme za jízdní policií, ta má v Brně moderní zázemí. Koně zvládají náročný terén i davové akce. Nebo také kontrolu chatových oblastí v hůře přístupném terénu, asistenci na kulturních a sportovních událostech nebo pátracích akcích. Tam všude policie nasazuje právě služební koně. Brněnské oddělení jízdní policie má aktuálně 14 speciálně vycvičených koní, kteří zvládají i stresové situace, jako je tlak davů, výbuchy pyrotechniky a podobně. V moderním areálu v Brně v Medlánkách zřejmě nejlepší zázemí ze všech oddílů v republice má právě jízdní policie, ta brněnská. K dispozici jsou stáje, skrytá jízdárna, otevřené louky i speciální cvičiště. Pro přepravu koní získala jihomoravská policie nové nákladní vozidlo, které nabízí lepší komfort pro koně i jezdce a usnadňuje přepravu, zrychluje připravenost koní k zásahu. Reportáž z cyklu Modré majáky Zdeňka Truhláře najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Víc příznivců než odpůrců přilákala sobotní pouť smíření z Pohřelic do Brna. Byla součástí festivalu Meeting Brno a taky prvního sudetoněmeckého sjezdu v Česku, proti kterému část lidí protestuje. Reportáž vám nabídneme po 6:30. Máme 6 hodin a 24 minut, za chvíli krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. Tak si na to počkejte. Krásné ráno, zpívá nám Aneta Langerová.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně Dolních Heršpicích by měl vzniknout průmyslový areál o rozloze bezmála 20 hektarů. Soukromý investor chce celkem 9 hal začít stavět v roce 2028. Vyplývá to z dokumentu na informačním portálu EIA. Prostory pro průmyslové podniky, ale také obchody nebo sklady vyrostou mezi dálnicí D1, potokem Leskavou a Havránkovou ulicí. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo necelých 9 000. Lékaři na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Kyjov nově nemusí pacientky kvůli některým zákrokům uvádět do celkové anestezie. Konkrétně jde o takzvanou hysteroskopii. Ta patří mezi nejčastější menší gynekologické operační výkony. V Kyjově jich lékaři každoročně provedou téměř 300. V Nových Bránicích na Brněnsku dnes místní zbourají starou sportovní nafukovací halu. Nahradila ji stavba za přibližně 120 milionů korun. Objekt je navržený pro široké spektrum sportů, nejvíce ji využije tým házenkářů. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. A na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovita a také vysoká oblačnost a převažovat bude oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý vítr severních směrů, biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 došlo na exitu 260 k nehodě, nájezd ve směru na Ostravu je kvůli ní uzavřen. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Marta Zmužek na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 40 minut. Na jednom chodníku přes 4 tisíce podporovatelů, na druhém asi 300 protestujících. Tak vypadal podle odhadů úřadů závěr včerejší pouti smíření z Pohořelic do Brna. Pochod vede symbolicky v opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Tentokrát se ho hromadně zúčastnili i sudeční Němci, kteří v Brně tento víkend mají poprvé svůj sjezd.
1: Tím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
2: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
1: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě. No. Myslím si, že prostě někteří lidé jako zůstávají v tom svém přesvědčení a nechtějí slyšet druhou stranu.
3: Doučte si dějiny!
4: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
2: Takhle to vypadalo před Mendlovým náměstím, kde pouť mířila ke konci. Protestující byli i na jejím začátku, o 30 kilometrů dál vzdálených Pohořelicích. Přišlo jich pár desítek.
5: Já se nechám klidně zavřít, ty blbče.
2: Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
6: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se děli po válce. Tak to jsem to viděl a někteří mý kolegové přátelé, když jsem se ptal, pojedeš do Brna, ty ne, tam to vypadá nějak divně, tak mám z toho strach.
2: Ale nakonec to tak není.
6: Ano, přesně tak. Přesně tak.
2: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdo si tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
7: Policisté věc prošetřují jako poškození cizí věcí a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
2: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, které zastoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ti vládní akci nepodpořili nebo rovnou odsoudili. Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7:45, dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu na Jižní Moravě vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 8 až 13 stupně Celsia, nejchladněji máme ve Strážnici a naopak nejtepleji je ve Znojmě, Kuchařovicích, Brně, Žabovřeskách nebo Tuřanech a také v Lednici. V centru Brna máme jasno a 13 stupňů. Během dne očekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost a zároveň bude od severozápadu přibývat oblačnost většinou průsvitná. Převažovat bude polojasno až oblačno a hlavně v severní a východní části kraje se k večeru může s menší pravděpodobností objevit i lokální přehánka. Nejvyšší teploty během dneška dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia, vár bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu a biozátěž je na dvojce, tedy střední. Dobré ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Hudba radost dává zpíval Jiří Schellinger na vlnách Českého rozhlasu Brno a samozřejmě i další písničky, které nestárnou a které vám během rána nabízíme. Dobré ráno, probouzíte se do neděle s datem 24. května. Jedna basketbalová sezona s příchodem léta končí, jiná ale začíná. Stále více hráčů se v pauze mezi ročníky přesouvá z haly na menší venkovní kurty, uspůsobené hře 3x3, která se stala pevnou součástí programu olympijských her. I to je důvod, proč v tomto basketbalovém odvětví své svěřence čím dál víc podporují mládežničtí trenéři.
1: Tím, že se hraje normálně basket 5x5, tak ne vždycky se k míči všichni dostanou a u tady toho streetu je to tak, že jsou tam ty hráči jenom tři, je to hodně rychlý, tak tam potřebujete, aby hrál každý, takže většinou těm holkám po sezóně říkám, přihlašte se na street, protože tam vám to dá mnohem víc.
2: Vysvětluje trenérka mládeže v basketbalovém klubu KP Brno Lucie Zítková, proč svým svěřenkyním doporučuje trávit léto na venkovních hřištích a věnovat se hře 3x3. Některé hráčky podle ní mají pro tuto formu basketbalu lepší dispozice a už od školního věku se na ní můžou soustředit.
1: Třeba takový ty, co mají jako čuch na míč, tím, že se jako nepřebíhá na druhou stranu, tak takový ty, co jsou míň běhaví, většinou ty podkošoví a umí hrát pozičně, tak ty vynikají v tom 3x3 víc.
2: V Králově poli umožňují dlouhodobě i hráčkám dospělého týmu kombinovat klasický basketbal s jeho pouliční alternativou. V některých klubech ale stále tuto formu hry hráčkám nebo hráčům zakazují. Podle Zítkové nejde o to, že by při trojkové variantě získali hráči návyky, které jim překáží při návratu do haly.
1: Tam spíš je strach o ty zranění, protože je to tvrdší, je to takový hodně kontaktní, takže si myslím, že ty trenéři to zakazovali spíš z obavy o to, aby ty hráčky se nezranili.
2: S koncem halové sezóny se rozjíždí venkovní turné. Brno letos poprvé přivítá velkou cenu. Celodenní akci, která se 6. června odehraje na náměstí Svobody, kde vyroste několik kurtů.
1: Minulý rok těch turnajů bylo poměrně málo, takže tady tohle, z toho máme velkou radost, že to je za prvý v Brně, za druhý jsou tam vlastně čtyři kategorie, 24 týmů dívčích, 24 týmů chlapeckých, takže ty děcka opravdu mají možnost se za prvý porovnat s těma týmama ostatníma a hlavně jim to přinese do toho basketu, jako je to pro ně velký plus.
2: Kromě mládežnických turnajů chystají pořadatelé i soutěž pro dospělé týmy. Speciální pak bude účast hokejistů Komety Brno. Její přesná podoba se podle organizátora Evžena Vopelky ještě ladí.
3: Asi na nějakým to utkání se domluví, budou hrát děvčaty nebo mezi sebou, jo, nebo si budou třeba, jestli se domluví třeba Kometa fotbal, jo, nebo něco takového, takže by tam mělo být nějaký to show, ale rozhodně určitě, že bychom tam jako doplňovali nějaký jiný show, to asi určitým dětem zase nechcem dělat. Jo.
2: Říká Vopelka s tím, že mládežnické týmy se do červnového turnaje stále můžou hlásit. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři získali nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Ženy nad 45 let nebudou pro screening rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na Masarykův okruh vyrazí stovky účastníků motosrazu Kohoutovice a bude zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Vydal ho tento týden Jihomoravský krajský úřad. Zhruba 11 kilometrů nové silnice má vést na jih od města. Stavební firmy se můžou o zakázku za asi 3 miliardy korun hlásit do června. Pokud se proti vydanému povolení nikdo neodvolá, začne výstavba obchvatu letos. Doplňuje šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala.
4: Samozřejmě s ohledem na to, že historicky byl ten fokus spousty organizací, občanských spolků, tak uvidíme, kdy se to podaří. V tuhle chvíli čekáme spíš odvolání, pokud by nebylo, tak by to bylo příjemné překvapení.
2: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Na Masarykův okruh v Brně dnes vyjedou stovky motorek při akci Motosraz Kohoutovice. Účastníci tam vyrazí z ulice Nad Pisárkami v Brně Kohoutovicích. Jejich cesta povede i po původní trase Grand Prix z let 1975 až 86. Pokračuje ředitel komunikace Automotodromu Brno Petr Boháč.
5: Ta jízda je hromadná, je velmi jednoduchá, nabízí dostatek času na to, aby si lidé mohli prohlédnout Masarykův okruh tak, jak ho možná mnozí neznají, to znamená přímo ze závodní dráhy. Ta perspektiva oproti pohledu z tribuny je samozřejmě úplně jiná.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní, do několika strkanic zapojil také útočník Jaroslav Chmelař.
6: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťuchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
2: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovitá a také vysoká oblačnost a převažovat bude polojasno až oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severních směrů, biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor na exitu 260. Nájezd ve směru na Ostravu je po nehodě uzavřen. A uzavřena po nehodě je také silnice 54 mezi Horním Němčím a Stráním. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7 hodině, dnes je 24. května, Evropský den parků. Ten slaví hlavně ochránci i milovníci přírody po celé Evropě a připomínají si důležitost národních parků, zeleně a chráněných krajinných oblastí. A právě Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů nás krátce před 8 vezme do chráněné krajinné oblasti k pramenu řeky Sázavy. A příroda prostupuje i městem. V centru brněnských Žabovřesk jsou novou atrakcí ovce mezi paneláky. Fungují totiž jako živé sekačky. A pokud by vám nepomáhalo před spaním počítat ovečky, poslechněte si Babské rady, ty se zaměří na usínání. Ale ještě předtím se v reportáži zaměříme na sokoly v Moravském krasu a ve Žďárských vrších. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Věra Martinová dala lásku řekám a ochránci přírody s láskou opatrují nejen krajinu, ale i druhy, které do krajiny patří. Ovšem i přes péči lidí často zvítězí příroda a ten silnější. Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil vír velký a podobně dopadly i sokoly ve Žďárských vrších. Oznámili to ochranáři, kteří hnízdění sokolů sledují. V Moravském krasu se obětí pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla. Vír tam napadl jedno ze dvou hnízdišť sokolů v rezervaci Vývěry Punkvy. Čtyři mláďata z hnízda jsou pryč. Ve druhém hnízdě se nakonec podařilo odchovat čtyři mláďata a v další lokalitě na Jáchymce, kde kvůli hnízdění každoročně uzavřena turistická stezka, jsou letos tři mláďata. Při kroužkování minulý týden se ukázalo, že jedno z původně čtyř mláďat nepřežilo a osud v podobě víra zasáhl i hnízdo v oblasti Čtyři palice ve Žďárských vrších, kam se sokoly vrátily poprvé loni po dlouhých desetiletích. Ochránci přírody to potvrdili, když vyrazili na skálu a doufali, že zbylo alespoň jedno mládě k okroužkování.
1: Třeba to tady uvázat, aby jsem nemusel tahat celý lano, víš?
2: Takže tady se cvěknu já. Tři takový exponovanější kroky. Není, v loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady ti mě teda vyšistí, tady se to osmičko jde.
3: Zoolog Petr Mikštejn jistí, regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
2: Jo, ještě ten tu taštičku s tím s tou kamerou.
1: Jo, to máš tam, jo.
2: Kdyby náhodou tam ještě
1: mám tady
2: něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli
1: kroužky kleště.
2: Pěkné, to bych ještě došel zpátky.
1: Petře, už jdu, jo. Ale ti kleště.
2: Prázdno.
1: Prázdno.
2: Jsou tady ještě zbytky kořisti, co tady posledně nebyly. Tady je vývržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
3: Takže kroužkovat se letos nebude.
2: Letos se populace neposílí. Tak ten je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
3: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech a tento pár úspěšně vyvedl dvě mláďata, připomíná Petr Mikštejn.
4: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu v kraji Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
3: Pásky a zákaz vstupu ke čtyřem palicím zatím zůstávají.
2: Protože ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to hrušení zbytečně prostě nestresovalo.
3: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Z Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po 7 hodině. Dobré ráno, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme i teploty, ty se nám zvedají. V tuhle chvíli už měříme mezi 11 a 16 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici, naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna máme jasno a 15 stupňů. Teplotní rekordy, které spadají k dnešnímu dni 24. květnu, jsou z roku 1953, kdy v Kyjově naměřili 32,8 stupňů Celsia a naopak nejméně bylo naměřeno v Brankovicích v roce 1991, kdy teplota klesla těsně pod bod k mrazu k minus žádným celým 0,4 stupňům Celsia. Během neočekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přeháňky. Ráno a zpočátku dopoledne většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, později průsvětná a převažovat bude polojasno nebo oblačno. Hlavně v severní a východní části kraje se k večeru může s menší pravděpodobností objevit lokální přeháňka. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Vál bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu a biozátěž je na dvojce, tedy střední. Slunce nám dnes vyšlo minutu před 5 hodinou a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Ano, do večera času dost, ale pokud se už teď po ránu cítíte nevyspalí, možná, že po dnešních babských radách budete usínat jako miminko. Jarka Vykoupilová totiž ví, jak dosáhnout kvalitního spánku a ráda se s námi o to podělí už za chvíli. Tak zůstaňte s námi.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 7 hodin a 23 minut. Máte potíže s usínáním nebo vás trápí neklidné spaní? Tak to vám určitě přijdou vhod dnešní Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Základem dobrého spánku je to, zda si dopřejete dostatek přirozeného denního světla, i to, kdy večeříte. Odborníci doporučují poslední jídlo i pití alespoň 2 hodiny před usnutím. Další dobrý předpoklad je vyvětraná tmavá místnost. U spánku se vyplatí i to, že dodržujeme pravidelný rytmus. Chodíme spát i vstáváme ve stejnou dobu. Připomenout musím i to, že bychom před spaním měli zamezit modrému světlu, které vyzařují jak mobilní telefony, tak tablety i počítače. Nejlepší aktivitou před usnutím je čtení knihy. Pomoci s kvalitnějším spánkem mohou i doplňky stravy s následujícím složením. Kořen kozlíku lékařského, levandule, hořčík nebo ginkgo biloba. Je vhodné si připomenout, že špatný spánek nebo jeho nedostatek může mít za důsledek pomalejší reakce mozku, ale i podporu sklonů k přibírání. A to přece nechceme.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A nebo to klasické počítání oveček, co říkáte, teď už budete mít brzy možnost, protože ovce mezi paneláky a rušnou silnicí jsou novou atrakcí v centru brněnských Žabovřesk. Zatím můžete napočítat pouze do 2. Tyto ovce fungují jako živé sekačky a proč jim vedení čtvrti dalo přednost před stroji, uslyšíte v reportáži po 7:30, tak zůstaňte s námi. Za chvíli jsou tu krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. Dobré ráno.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudetských Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se letos koná v Česku poprvé, od čtvrtka v Brně provázejí protesty. Náměstí 9. května v Boskovicích čeká proměna. Vedení města tento týden vybralo firmu, která práce za více než 5 milionů korun provede. V plánu je revitalizace veřejné zeleně nebo rozšíření prostor družiny základní školy. Hotovo by mělo být na konci prázdnin. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 hodin. Fotbalisté brněnské zbrojovky porazili v utkání 30. kola 2. ligy České Budějovice 4-1 a i díky této výhře vyrovnali rekord v zisku bodů v soutěži. Artis prohrál v Chrudimi 2-1 a skončil tak třetí, v baráži narazí na Slovácko. Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně se bude tvořit kupovitá a také vysoká oblačnost, převažovat pak bude polojasno až oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severní směru, biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 je po nehodě na exitu 260 uzavřen nájezd ve směru na Ostravu. Neprůjezdná je po nehodě mezi Horním Němčím a Stráním také silnice 54. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Stanislav Hložák a Petr Kotwald na vlnách Českého rozhlasu Brno v osmdesátkách. Pojďme se teď podívat do brněnských Žabovřesk. Tam trávu v centru spásají od minulého týdne dvě ovce. Jsou v ohradě u kulturního domu Rubín. Na dohled od sídliště a těsně vedle rušné Královopolské ulice nahrazují strojové sečení a pomáhají s likvidací plevelů. V budoucnu tam žabovřeská radnice plánuje vysít luční rostliny.
1: Je to, dal by se říct, první taková městská pastva. Nevím, jestli to někde probíhá v České republice, možná tady žabovřesky jsou úplně první, kteří to takto riskli. Tak to, že by v centru mezi paneláky něco probíhalo, to asi možná je docela rarita.
2: Vilém Jurek z Centra péče o přírodu Rezek Vítek přijel dvě mladé ovce zkontrolovat. Právě se schovávají před deštěm pod stromem. Dali mu přednost před postaveným přístřežkem.
1: To je běžná věc, když se postaví takový ovčín, tak ovečky jsou vždycky všude jinde než v ovčíně, protože si najdou to svoje místečko. A kdybychom jim to tam teďka předělali, tak oni jim to zeberem ten prostor a oni zase se nastěhují a budou někde tady.
2: Pod nějakým jiným stromem. Na elektrickém ohradníku vidíme výstražné cedule, že ovcím stačí pastva a je zakázané je krmit.
3: Oni té lepíce mají docela hodně, není potřeba je nějakým způsobem přikrmovat. A tak bych chtěl všechny poprosit, ať jsou takový ohleduplnější trošičku, ať se určitě na ně přijdou podívat, ale ať je hlavně nekrmí a ať jako úplně třeba nemusí k ním úplně na blízko vodit pejsky, aby je narušili.
2: Upozorňuje starosta městské části Filip Léder z KDU ČSL. Nejčastěji se na ovce chodí dívat děti. Svou dceru jsem vzal i Jan od Rusina.
4: Ona má roka půl, ani ne, takže to ještě není úplně, ale dívá se. Je to jako dobrý nápad. Přijde mi, že to aspoň zpestření jako pro děti, tady v místní čtvrti. Myslím si, že by se to mělo zavíc do víc oblastí, protože je to určitě šetrnější než sekačka.
2: Péče o ovce městskou část přijde na stejnou částku jako strojové sečení prostoru. Svým pohybem po výběhu zvířata navíc narušují povrch trávníku a připravují ho pro sedbu lučních květin, kterou podle starosty v Žabovřeskách plánují.
3: Chceme do budoucna tady pracovat na tom, aby jednak zmizely ty úporné plevele, jako ten ječmen myší, a jednak pracujeme na tom, abychom tady udělali do budoucna vysely nové trávníky, které budou prostě luční. Uvidíme na podzim, co nám to udělá, a hlavně příští rok na jaře, jaká ta druhová skladba té trávy nám tady vyraší.
2: Pokud se projekt osvědčí, plánují zastupitelé Brna Žabovřesk vytipovat další oblasti, kde by se ovce mohly pást. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 7:45, je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás také sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují od 11 k 16 stupňům Celsia. Nejchladní je ve Strážnici a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna máme jasno a 15 stupňů. Během dne očekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, později průsvětná a převažovat bude polojasno až oblačno. Hlavně v severní a východní části kraje se k večeru může s menší pravděpodobností objevit i lokální přehánka. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia a vát bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Biozátěž je na dvojce, tedy střední, a slunce nám vyšlo minutu před 5. hodinou a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. Za chvíli už zatelefonujeme Petru Vejrostově z Nedvidického klubu českých turistů. Pozve nás na výlet k pramení jedné česko-moravské řeky. Tak si na to počkejte. Krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách České církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: slza a lhůta záruční na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. Námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvidického klubu českých turistů a bude to cesta k prameni řeky Sázavy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji vám i všem, kdo nás poslouchají.
0: A půjdeme přímo do srdce chráněného krajinného parku. Dnes je totiž Evropský den parku. Je to i taková malá oslava tohoto dne?
1: Může se to tak chápat, samozřejmě. Ono přijít k prameni řeky, to má vždycky svoje kouzlo. Já řeku Sázavu vydávám nejčastěji z vlaku, když jedu od nás do Prahy přes Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Světlou nad Sázavou. A jak a kudy tedy k prameni Sázavy? Těch možností je samozřejmě víc, popíšu jednu z nich. Od Žďáru nad Sázavou, když se vydáme autobusem, to se lze přiblížit docela blízko k tomu prameni, je to směr Ždírec nad Doubravou, vystoupit třeba ve Škrdlovicích a odtud lze využít aspoň část trasy červených turistických značek. Půjdeme směrem k Tisůvce, tam dneska nemusíme, ale taky by tam někdo si mohl zajít. A přijdeme k místu, které připomíná zaniklou úzkokolejnou lesní železnici. Ta byla vybudována tak mimochodem v roce 1931, což je teď onem 95 let. Byla vybudována proto, aby se mohlo z lesa tehdy svážet dřevo na zpracování na pilách po lesní kalamitě. Takže dávná úzkokolejná lesní železnice. A od toho místa doporučuji pracovat s mapou. S elektronickou to bude asi jednodušší, já jsem měl papírovou, trefil jsem. Směřujeme pod Šindelný vrch, nadmořská výška 805 metrů a malý kousek pod vrcholem najdeme právě to příjemné místo, tedy pramen budoucí řeky Sázavy. Je označený, jsou tam dokonce připravené hrnky, vodu jsem ochutnal, je výborná. No a kdo nebude toužit po dlouhé vycházce, může se vydat od pramene k osadě Nová Huť a dál kolem pomníčku padlému vojákovi z druhé světové války do Bojnova městce. Já když jsem, teď to bylo v úterý, tudy šel, tak jsem fotografoval rozkvetlé letní květiny, kopretiny, zvonky a hinec. Takže nádherný pohled pod nohy i do okolí. No a to už budeme ve Bojnově městci. Zde je velmi příjemně působící náměstí s radnicí, se školou, pomníkem, obětem první i druhé světové války, s kamenným českým lvem a nahoře s reliefem T.G. Masaryka. V Bojnově městci najdeme také kostel svatého Ondřeje, kapli svatého Antonína. Je tam toho docela dost. A ještě taková zajímavost. Při této vycházce lze vnímat několik hraničních míst. Tak třeba to říční je tam rozvodí právě u těch místech. A tam Sázava směřuje do Vltavy a na druhou stranu teče Doubrava. Je tam u Nové Huti se to rozvodí nachází. Pak hranice okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod a také je tam historická hranice Čech a Moravy. Takže to je taková vycházka tady do té oblasti, nádherné oblasti Žďárských vrchů.
0: To byl Petr Vejrosta, moc vám děkujeme za krásný tip a přeji vám i krásný výlet. Slyším zpívat ptáky, pravděpodobně jste vyrazil také na výlet.
1: Jsou zde ptáci nade mnou, ano, a teď nevím, jestli to bylo slyšet, tady je několikero koní a tak akorát bylo řechtání koní, možná se něčeho polekali, nevím, jestli to bylo slyšet do vysílání. A ze ptáci nade mnou, ano.
0: Koně jsem úplně neslyšela, možná posluchači mají lepší hlas a slyšeli i řechtání koní. Přeji vám krásnou vycházku, pěknou neděli a budu se těšit na další nápady a tipy na pěkné výlety. Užívejte si nedělního dne a zase někdy se uslyšíme. Šťastnou cestu.
1: A naschledanou. Děkuji.
0: Naschledanou. Máme 7 hodin a 55 minut, už za chvíli tu budou zprávy s Pavlem Chaloupkou, ale ještě do té doby si poslechneme Cliffa Richarda, tak si užívejte i s námi při poslechu Českého rozhlasu Brno pohodovou neděli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Pouti smíření z Pohořelic do Brna se zúčastnili tisíce lidí, protestujících byly stovky. Zájem firem o brigádníky je proti Loňsku stejný či mírně nižší. Na gynekologicko-porodnickém oddělení v kyjovské nemocnici nově provádí některé zákroky v lokální anestézi. A bude zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek lidí.
5: Tím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
6: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
5: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
7: Doučte si dějiny.
8: Tak běžte na tu svou stranu.
9: Já se nechám klidně zavřít.
10: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
6: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
11: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přím neopakovaly.
6: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zájem firem o brigádníky před letní sezónou je ve srovnání s předchozím rokem stejný či mírně nižší. Místo studentů hledají brigády nezaměstnaní či důchodci. Mzdy proti Loňsku mírně stouply. Vyplývá to z ankety České tiskové agentury mezi personálními agenturami. Lékaři na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Kyjově nově nemusí pacientky kvůli některým zákrokům uvádět do celkové anestezie. Konkrétně jde o takzvanou hysteroskopii. Ta patří mezi nejčastější menší gynekologické operační výkony. V Kyjově jich lékaři každoročně provedou téměř 300.
12: Lokální znecitlivění můžou lékaři provést díky nové přístrojové technice. Podle zdravotníků je metoda výrazně šetrnější a představuje menší zátěž pro pacientku. Odpadá nutnost složité předoperační přípravy, lačnění i absolvování interních nebo anesteziologických vyšetření. Pacientka stráví v nemocnici kratší dobu a zákrok je méně rizikový. Hana Novotná, Český rozhlas.
13: Sport.
3: Fotbalisté Zlína v posledním kole ligové nadstavby porazili doma Slovácko 1-0. Trenér Bronislav Červenka po utkání chválil své svěřence za celý soutěžní ročník.
14: Je důležité, že ten zápas jsme zvládli, zakončili jsme sezonu vítězstvím a vždycky těm klukům patří obrovské dík za celou sezonu, protože jsme šli tam jako outsider, všichni nás odsuzovali k sestupu jako příjmem, takže jsem rád za to, že se to nesplnilo a musím poděkovat všem fanouškům.
3: Slovácko čeká barážové dvojutkání s brněnským Artisem.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou jasno, postupně ale bude převažovat polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Mezi 212. a 216. kilometrem dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Vyškov silničáři. Na exitu 260 pak došlo k nehodě, nájezd ve směru na Ostravu je kvůli ní uzavřen. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8. hodině, dnes je 24. května, svátek má jméno krásně znělé, jednoduché a elegantní zároveň. Jana. Nad ženou jménem Jana navíc dle hebrejského původu bdí milostivý Bůh a se stejným významem máme i mužskou variantu Jan, který má svátek přesně za měsíc. To je výklad, ovšem skutečnost je někdy jiná. Před 75 lety byl v Jihlavě popraven kněz Jan Bula. Věřící z různých zemí a církví se tento týden k výročí zavraždění sešli při ekumenické bohoslužbě. Reportáž z ní uslyšíte už za chvíli, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Pro dobrou pohodu vám posíláme písničky, které nestárnou. Zaspívá Karel Černoch, Bára Basiková a teď zahrají Činasky. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.
13: Jsem

0: Nádherná píseň hudebního uskupení sourozenců Hany a Petra Ulrichových, založeného v roce 1974, skupina Javory. Teď se podíváme na počasí, máme 11 minut po 8 hodině.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím paní Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Nedělní ráno, máme slunečné a teploty se nám velmi rychle zvedají. Jak se nám počasí během neděle bude dál vyvíjet?
2: Ano, je to tak, ty teploty už jsou teď mezi 17 až 20 stupni Celsia, na obloze je jasno, takže bezoblačné počasí, vítr fouká jenom málo, v průběhu dne nicméně začne počasí ovlivňovat studená fronta, ale ona v podstatě má to pojmenování, je takové symbolické, protože se nijak zásadně ochlazovat ani za ní nebude, jenom na ní bude trošku přibývat oblačnost, takže v průběhu dne postupně polojasná nebo možná chvílemi až oblačná obloha. Někdy zhruba k večeru se může hlavně v severní a východní části kraje objevit, ale spíš s nějakou menší pravděpodobností lokální přeháňka. Teploty dnes budou i atakovat tropickou třicítku, nejčastější interval maximálních teplot 27 až 30 stupňů, vítr slabý severních směrů.
0: A jaký bude začátek nového týdne?
2: Zítřek už bude víceméně buď jasný, nebo jen s nějakou menší oblačností. Trošku více jim může být na jihu kraje nebo v jižní části kraje, tam možná polojasno, teoreticky až oblačno, ale spíše to převažující zítra jasno nebo na nejvýš polojasno. A teploty by měly být malinko nižší odpoledne než dnes, 25 až 28 stupňů ráno. Také celkem teplé 16 až 13 stupňů.
0: A počasí v úterý a ve středu?
2: Úterek by měl být také s jasnou oblohou, téměř bez oblačnosti, možná během odpoledních hodin v úterý nějaká menší část kraje, tam může být přechodně drobná kupovitá oblačnost. Ve středu by se měla přisunovat další taková nevýrazná studená fronta, takže na ní trošku více oblačnosti, ale spíš v ranních a dopoledních hodinách a potom zase odpoledne ta oblačnost bude ve středu znovu ubývat. Teploty ty se budou malinko snižovat, v úterý ještě ne, tam i tropická 31, ta středa by mohla být malinko chladnější do 28 stupňů.
0: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni 24. květnu.
2: Tropických 32 a 80 stupně Celsia bylo naměřeno v Kyjově v roce 1953 a Brankovice na Vyškovsku v roce 1991 měly minus 4 desetiny.
0: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a mějte se krásně. Pohodovou neděli přeji.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě. Jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Klára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 23 minut. Dva týdny zbývají do obřadu, při němž římskokatolická církev na brněnském výstavišti před tisíci věřících prohlásí za blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Přípravě vrcholí. Tento týden se například konala při této příležitosti noční pouť. A věřící z katolické, husitské, evangelické a českobratrské církve se sešli v Jihlavě pod jednou střechou kostela na ekumenické bohoslužbě, a to v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety za minulého režimu byl po vykonstruovaném procesu pověšen. V sobotu 6. června budou kněží Jan Bula a Václav Drbola v Brně blahořečeni.
1: Jako my chodíme teď na kůře. Ty věci jsou hrozně fajn, protože my jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Moji rodiče, byla to taková schizofrenie. Doma se povídalo něco jiného, literatura byla jiná. Venku jsme to nesměli říkat, ve škole jsme to nesměli říkat. Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme. A můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká. Nemělo by se zapomínat, lidi zapomínají, protože je nám hrozně dobře, žijeme si nad poměry, jsme rozjívení, a tak není špatný se trošku zamyslet nad tím.
2: V kostele je zhruba 200 lidí, zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší, a hlavně svým příkladem, hlavně svým nadšením a také vlastně nebojácnost položit život za víru, za Krista a za velké mravní hodnoty.
2: Budete sledovat jejich blahořečení?
3: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat, a určitě tam pojedeme.
2: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradlíková, Český rozhlas.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Vydal ho tento týden Jihomoravský krajský úřad. Zhruba 11 kilometrů nové silnice má vést na jih od města. Stavební firmy se můžou o zakázku za asi 3 miliardy korun hlásit do června. Pokud se proti vydanému povolení nikdo neodvolá, začne výstavba obchvatu letos. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5000 korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky, tu druhou pak jde doplatit do konce listopadu. Dělníci v Blansku opravují bývalou zámeckou kočárovnu. Aktuálně pracují na nové střeše. Hotovou mají obnovu půdního sklepení, které bylo desítky let zasypané. Po rekonstrukci bude kočárovna sloužit jako depozitář muzea Blanenska. Rekonstrukce vyjde na 20 milionů korun. Na Masarykův okruh v Brně dnes vyjedou stovky motorek při akci Motosraz Kohoutovice. Účastníci tam vyrazí z ulice Nad Pisárkami v Brně Kohoutovicích a svoji cestu završí společnou jízdou po původní trase Grand Prix z let 1975 až 86. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Většinou jasno, z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá převažující polojasno až oblačno. K večeru se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý vítr severních směrů. Biozátěž pak bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi 212. a 216. kilometrem. V levém pruhu ve směru na Vyškov se tam pohybují silničáři. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Heleny Vondráčkové a Martina Maxe na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Na jednom chodníku přes 4000 podporovatelů, na druhém asi 300 protestujících. Tak vypadal podle policejních počtů závěr včerejší pouti smíření z Pohořelic do Brna. Pochod vede symbolicky v opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Tentokrát se ho hromadně zúčastnili i sudečtí Němci, kteří v Brně tento víkend mají poprvé svůj sjezd.
1: Jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
2: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
1: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě. No. Myslím si, že prostě někteří lidé jako zůstávají v tom svém přesvědčení a nechtějí slyšet druhou stranu.
3: Doučte si dějiny!
4: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
2: Takhle to vypadalo před Mendlovým náměstím, kde pouť mířila ke konci. Protestující byli i na jejím začátku, o 30 kilometrů dál vzdálených Pohořelicích. Přišlo jich pár desítek. Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
5: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se dělali po válce. Tak to jsem to viděl a někteří mý kolegové přátelé, když jsem se ptal, pojedeš do Brna, ty ne, tam to vypadá nějak divně, tak mám z toho strach.
2: Ale nakonec to tak není.
5: Ano, přesně tak, přesně tak.
2: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdosi tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Policisté věc prošetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
2: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, které zastoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ti vládní akci nepodpořili nebo rovnou odsoudili. Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 8 hodin a 45 minut. A je tu počasí, pojďme na ně.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 14 až 19 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Strážnici a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna máme jasno a 18 stupňů. Během dne očekávejte relativně slunečný den s letními teplotami a malou možností přeháňky. Ráno a zpočátku dopoledne většinou jasno, během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, později průsvitná a převažovat bude polujasno až oblačno, hlavně v severní a východní části kraje se k večeru může s menší pravděpodobností objevit i lokální přeháňka. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Vát bude slabý vítr severních směrů v rychlosti 1 až 4 metrů za sekundu. Biozátěž je na dvojce, tedy střední zátěž. No a slunce nám vyšlo minutu před 5 hodinou a zapadá nám ve 20 hodin a 42 minut. Před námi je tedy krásná, dlouhá a dá se říct, že i prosleněně letní neděle. Dobré ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Poslechneme si jedno dávné pásmo s názvem Autor číslo 1, které je v rozhlasovém archivu a řešilo narození a osudy kronikáře Kosmase. I v soutěži Kdo to byl budeme pátrat hluboko v dějinách a toulky českou minulostí v závěru hodinky se zabývají mládím českého krále Jiřího z Poděbrad. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Karel Hegner. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: zasažen.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně pokračují sudetoněmecké dny. Zlínský kraj podpoří více než 4 miliony korun turistická informační centra. Nové Bránice čeká bourání staré sportovní haly a bude zpočátku jasno, postupně polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začíná v těchto chvílích bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
3: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
1: Zlínský kraj letos podpoří činnost turistických informačních center více než 4,5 miliony korun. Peníze z krajského dotačního programu získá celkem 27 infocenter v regionu. Cílem podpory je další rozvoj a zkvalitnění a rozšíření jejich služeb, pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
4: Podpořená turistická informační centra můžou finance využít například na propagaci kraje, poskytování informací návštěvníkům, tvorbu turistických produktů nebo rozšíření svých služeb. Peníze můžou směřovat také do vzdělávání pracovníků či elektronického sběru dat o návštěvnosti.
1: Turisticky nejvyhledávanějším místem Zlínského kraje je Zlínská zoologická zahrada. Mezi oblíbené cíle turistů patří v regionu také akvapark v Uherském Hradišti nebo arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je památkou UNESCO. V Nových Bránicích na Brněnsku dnes místní zbourají starou sportovní nafukovací halu. Nahradila ji stavba za přibližně 120 milionů korun. Objekt je navržený pro široké spektrum sportu, nejvíce ji využije tým házenkářů. Několik výdajů spojených s halou vedení obce ještě čeká. Potřebuje dokoupit třeba vnitřní vybavení, úklidové stroje či zařízení bufetu. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky Bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi nehráli ani jednou v oslabení, a to navzdory provokacím, kterých si byl vědom i útočník Jiří Černoch.
5: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný, a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
1: Díky výhře Norska na Švédském 3-2 už mají Češi jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Počasí. Většinou jasno, z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá převažující polojasno až oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý vítr severních směrů a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod, provoz je slabý. S omezením počítejte na dálnici D1 u Rousínova, v levém pruhu ve směru na Vyškov se tam pohybují silničáři. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý
0: lidé milí moji, pár minut po 9. hodině v den s datem 24. května 2026 vás vítají redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. A co vás čeká, v optimálním případě nemine? Jako první se nám tu postavili memoáry, což je krycí jméno pro rubriku v tomto pořadu, v níž se zamýšlíme nad tím, co jinak skončilo v suterénu v téhle budově, kde se nachází prostor zvaný fonotéka. V ní je uložena řada našich počinů během více než století, co se z Brna šíří rozhlasový signál. Tedy my jsme vybrali alespoň ty, které mám pořád ještě v dobré paměti. Ku příkladu, dnes budeme vzpomínat na našeho autora číslo 1. Hádejte, kdo to tak může být. Potom už dáme slovo soutěži, ta se jmenuje Kdo to byl, a my se vrátíme v čase naspátek o téměř 6 století do doby, kdy u nás panoval první zvolený český král. Tak ať je vám s námi dobře.

0: Vítám teď u mikrofonu svého milého kolegu Marka Zouhara, který opustil své místo v režii, protože spolu s ním se bude hezky vzpomínat. Ahoj, Marku.
1: Ahoj, díky za uvítání. Tedy dnes to bude několikanásobná výprava do historie. V toulkách českou minulostí, v soutěži Kdo to byl?
0: A taky v memoárech.
1: V tomto posledním případě to máme nějakých víc než 900 let proti proudu času.
0: No ano, loni to bylo přímo kulaté výročí. 900 let od smrti našeho autora číslo 1.
1: Já myslím, že všem určitě došlo, že onen muž nosil jméno Kosmas.
0: Ano, a teď můžeš prozradit, jaké má to jeho jméno původ a význam.
1: No to může být dost překvapivé, totiž, že Kosmas a kosmos jsou vlastně totožné pojmy.
0: No kdo ví, proč rodák ze Zdic na západ od Prahy toto jméno dostal?
1: V řečtině kosmos znamená svět, či vůbec vesmír, nebo taky řád, popřípadě ozdoba nebo pochvala.
0: Já si myslím, že ty dva poslední pojmy si Kosmas zaslouží, tedy každopádně pochvalu za to, co nám zanechal, to tedy určitě.
1: Zdice u Berouna, se jim taky říká.
0: První zmínka o Zdicích, ta pochází ku podivu z doby až 20 let po Kosmasově smrti.
1: Tak jak se ví, že se tady narodil?
0: No všechny informace, které jsou dnes o něm známé, pocházejí z jeho kroniky. V ní se několikrát zmínil o sobě a taky o svých příbuzných.

0: Proč vlastně se pan Kosma spustil do své kroniky?
1: Nazval ji Chronica Bohemorum, tedy vlastně Kronika Čechů. No tak proč, já tě teď poprosím, jestli bys mohl jeho přiznání interpretovat.
0: Ale nebude to v latině.
1: Ne, nebude, protože no, on to vlastně nenapsal. On tedy, to se jenom hodilo jednomu našemu náramnému spisovateli do jeho díla Obrazy z dějin národa českého.
0: Takže Vladislavu Vančurovi.
1: Vyjádřil velice věrně, kvůli čemu začal Kosmas psát. Tedy on ještě uvedl, že byl taky obdařen znamenitou chutí k jídlu.
0: A zřejmě se stejnou ochotou zasedal k všelijakým spisům latinským.
1: A jedl, co mu dali, ale pokud jde o čtení, byl vybíravý a měl zálibu jen v tom, co bylo naplněno nějakým zvláštním kouzlem. Spisy koktavé a otáčející se na jediném místě ty nemiloval. Vančura mu vložil do úst tahle slova.
0: Tak tedy cituji. To mi připomíná psa, který si chňape po ocase. Na mou duchu. Nemám pražádnou chuť dívat se, jak se vrtí a jak jeho zuby klapou na prázdno. Známe to, počíná si vždy stejně a mně je na nic, když vidím to marné úsilí.
1: Což je věru případné. A podle stejného pana Vančury podpořila v Kosmově počínání jeho manželka, jejíž jméno známe taky díky kronice. Opět tě požádám o citaci proslovu paní Božetěchy ke svému muži.
0: Takže máš docela pravdu, neboť proč pak se člověk zabývá čtením příběhů? Není dost na tom, že se udály? Do smrti nepochopím, co tě pudí, aby se spodobal hlupáckému opisovači a ležel celé dny v bláznivinách, které se buď jednou již přihodili a potom jsou ty tam, anebo které se nikdy nestaly. V případě druhém jde dozajista o ničemnou lež.
1: Ano, a teď bychom asi měli dát slovo úryvku z pásma, které vzniklo v naší stanici.
0: Pojednává o Kosmasovi, autorovi číslo 1.
2: V roce od narození páně 1039. se vrátil kníže Břetislav ze svého tažení do Polska a přivedl sebou četné zajatce, v jejichž průvodu kráčel nesčíselný zástup urozených mužů, kteří měli ruce spoutané řetězy a hrdla ukována v řetězi. Mezi nimi žel nešťastně zajat přiveden můj předek, v úřadě duchovním druh, podle své hodnosti kněz.
3: To by ovšem znamenalo, že vaším předkem byl jakýsi polský kněz přivedený v roce 1039 do Prahy jako zajatec.
2: Leč tento kněz nemohl podle církevních předpisů získat své svěcení před 30. rokem života. V roce 1045, když jsem se narodil, mu muselo být nejméně 36 let.
3: Takže to těžko mohl být váš předek, na nejvýš mohlo jít o vašeho otce. V tom případě byste o něm mluvil přímo jako o svém tátovi, ne?
2: Máte pravdu. Já navíc nemohl přijít Polákům na jméno. Psal jsem o nich jako o polských hadrnících s neobřezanými pisky.
3: No tak to by těžko mohl napsat člověk, jehož otec by byl Polák.
2: Moje kronika se však zachovala v 15 rukopisech.
3: A který z nich je pravý, tedy skutečně váš?
2: Ani jeden.
3: Prosím?
2: Všechny rukopisy kroniky české jsou opisy. A zmínka o mém polském předkovi se nachází pouze ve dvou rukopisech. V ostatních o něm není ani stopa. Pouze o jakémsi polském zajatci knězovi.
3: Kde jste se narodil?
2: Ve Zdicích u Berouna.
3: No, pokračujte.
2: Není v čem. Narodil jsem se ve Zdicích u Berouna. A tečka. Víc nevím ani já, ani žádná kronika. Víc neví prostě nikdo. Snad jen to, že jsem byl, tedy mohl být snad, z nějaké lepší české rodiny. Možná z rodiny kněze.
3: Počkejte, copak kněz se mohl ženit a mít děti?
2: V mé době se celibát vážně nebral. Pražští kněží dokonce kameny vyhnali papežského legáta, který je chtěl ve jménu papeže připravit o slasti a strasti manželského života.
3: A vy sám jste měl dítě?
2: Měl. Narodil se mé ženě Božetěše a mě a dostal jméno Jindřich.
3: Vaše školy?
2: Ta první byla v Praze, při biskupství. Ve 30 jsem se vypravil do Lutychu.
3: Tedy do dnešní Belgie. Už o tomto městě padla řeč, studoval jste tam gramatiku a další vědy.
2: Celých 16 let.
3: Ale to jste se musel vrátit jako...
2: Jako 45-letý. Trochu starší žák, pravda. Vyššího kněžského svěcení se mi dostalo až ve 54.
3: Vy jste si zkrátka ve všem dával na čas. I v psaní své kroniky.

0: my teď dáme slovo dalšímu panu, kdo to bylovi. Dávejte si dobrý pozor, co o něm prozradíme.
1: Narodil jsem se ve vážené rodině v Aténách.
2: Bylo to asi roku 451 před Kristem, což musím říct já za našeho neznámého, neboť on datum svého narození počítal jinak.
1: Byl jsem mladý, nadaný, krásný. Inou patřil jsem k aténské zlaté mládeži.
2: Jako takový se i choval.
1: Musím říct, že jsem různými bláznivými kousky vzbudil již v mládí pozornost svých spoluobčanů.
2: Naštěstí jeho vlohy a také bohatství, na to nesmíme zapomenout, mu získalo vliv na politiku rodného města.
1: Atény tehdy budovali říši rozmnoženou o řadu spojeneckých i závislých řeckých obcí rozesetých po celém Středomoří.
2: Náš neznámý přesvědčil Aténiany, že je třeba, aby napadli Sicílii.
1: Ano, chápal jsem to jako nezbytnost.
2: A taky je ponoukal k výpravě proti Syrakusám.
1: Bylo rozhodnuto vypravit silné loďstvo a armádu.
2: Jedním ze tří strategů, pověřených velením, byl i náš neznámý.
1: Když však loďstvo opustilo přístav, zjistilo se, že v noci někdo porážel v Aténách hermovky.
2: Hermovky?
1: To byly sochy boha Herma.
2: Aha, a bůh Hermes?
1: Syn Diův, posel bohů. Měl na starosti obchod a řečnictví.
2: Nechápu ovšem souvislost.
1: Se mnou?
2: No.
1: V souvislosti s hanobením soch boha Herma bylo rozhodnuto mě odvolat z velení. Dokonce jsem byl v nepřítomnosti souzen.
2: No, raději nebudu vyzvídat, zdali se náš neznámý na kácení hermovek nějak osobně podílel.
1: Byla vypravena rychlá státní loď, aby mě dopravila do Atén.
2: No, a co?
1: Během plavby jsem uprchl do Sparty.
2: Což byla konkurence Atén.
1: Sparťany jsem informoval o aténských plánech na Sicílii a přesvědčil jsem Peloponéský spolek, aby poslal pomoc Syrakusám a trvale obsadil jednu důležitou atickou pevnost.
2: Takže Aténané, když si to konečně namířili na Sicílii...
1: Narazili na nečekaně tvrdý odpor a nakonec skončili s úplným debaklem. Kdo nepadl, byl zajat a musel jako otrok pracovat v lomech.
2: Jak to bylo dál?
1: Časem mi Sparťané přestali důvěřovat.
2: Ani se jim nedivím.
1: A já opět nabídl své služby Aténanům.
2: Bez komentáře.
1: Jelikož se aténské postavení zhoršilo, s radostí můj návrh přijali. Byl jsem ve svém rodišti s nadšením uvítán a znovu mi svěřili velení aténského vojska.
2: Komu není rady, tomu není pomoci.
1: Já jsem s ním slavně porazil loďstvo Peloponéského spolku v bitvě u Abídu a Kyziku.
2: To bylo v roce 411 před Kristem.
1: A zajistil jsem Aténám celé pobřeží Trákie. Triumfálně jsem se jako vítěz vrátil do Atén a byl jsem zvolen vrchním velitelem.
2: Takže o kariéru bylo postaráno.
1: Nebylo. V mé nepřítomnosti stihla aténské loďstvo porážka v bitvě u Nocia a mne učinili odpovědným za tu porážku. Byl jsem zbaven velení a odešel jsem do tráckého vyhnanství.
2: Jo, jednou si dole, jednou nahoře.
1: Sparta Peloponéskou válku vyhrála a stala se vedoucí silou Řecka.
2: A co dál?
1: Odešel jsem do Frígie a pokoušel jsem se přimět Peršany k válce se Spartou.
2: Podařilo se?
1: Nepodařilo.
2: Sparťané si nejspíš uvědomili, že jim náš neznámý může být nebezpečný.
1: Ano, přecházel jsem od jedné strany k druhé, sloužil jsem Aténám, Spartě i Peršanům.
2: Často měnil místo svého pobytu i působiště.
1: Vždy jsem se dovedl obratně přizpůsobit novému prostředí.
2: V Aténách se věnoval umění a vědě a byl i žákem Sokratovým. Jakmile však přišel do Sparty, zapomněl na své zvyky příslušníků aténské zlaté mládeže a přizpůsobil se spartánskému prostému způsobu života. V Perzii mu nedělalo žádné potíže přijmout rozmařilý způsob života zdejších velmožů.
1: Já byl mistr umění života.
2: Ryzostí charakteru přitom zřejmě nevynikal.
1: Ta strana, ke které jsem se přidal, počala vždy vítězit.
2: Což platí až do té doby, než ho dali roku 404 před Kristem, to měl asi 47 let, zavraždit.
0: Takže pokud jste narazili na tu správnou stopu a došli jste po ní k tomu správnému jménu, neváhejte, napište nám je na adresu, kdo to byl, PSČ 602 00, Český rozhlas Brno. Rychleji to ovšem bude elektronicky, v tomto případě si napište, kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži najdete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: A teď se tedy budeme zase vracet, tentokrát do století 15., kdy po době husitské se dostal do popředí Jiří z Kunštátu a na Poděbradech, jak zní jeho správný domicil. Ještě jeden titul k němu neodmyslitelně patří. Český král ještě ne, teprve se stal zemským správcem, ale už to byl první muž království. Tak se jmenuje i následující schůzka s českou minulostí.
2: Ke konci měsíce srpna 1448. roku trhnul pan Jiří z Poděbrad s vojskem svým od Kutné hory přes Plaňany blíže ku Praze a rozložil se u vsi Běchovic a Počernic. I poslal k pánům pražským svém posly, kteří nevzkázali od něho ani pozdravení, ani služeb, ale přednesli jim ústně žádost, aby pana Jiřího, táhnoucího proti markraběti Míšeňskému, pustili s vojskem skrze Prahu. Potom, aby sami také táhli s ním proti němu, jakožto proti zjevnému nepříteli země české. A dále, aby podle zápisů svých netrpěli mezi sebou kněží pod obojí protivných. Dokládali také stížnost páně Jiříkovu nad tím, že jemu v Praze veřejně prý se utrhalo na cti, když se rozhlašovalo, že by do města vpadnouti a je zkaziti chtěl.
3: Koncem srpna roku 1448. byla vojska Jiříkova u Plaňan a plenila statky nepřátel poděbradské jednoty.
4: Pod velením pana Jiřího stálo na 9 000 mužů.
3: Početnými vojenskými jednotkami přispěli nejenom páni, ale i města. Hradec Králové, Kutná Hora, Vysoké Mýto, Chrudim, Čáslav, Český Brod a Polička.
4: Jiří se pořád ještě v této chvíli tvářil, jako by táhl do Saska a přál si jen, aby mu Pražané dovolili projít městem a případně se k němu připojili.
3: Další body poselství však už naznačovaly, oč panu správci šlo. V Praze měly být zaručeny svobody kališníkům a potrestáni měli být ti katolíci, kteří uráželi pana Jiříka.
5: Pana Jiříka?
3: Pana Jiříka. Stačilo uvést pouhé křestní jméno a v Praze věděli velmi dobře, kdo je tím míněn.
4: Poselstvo předložilo návrhy,
3: ale konšelé na staroměstské radnici nejevili ochotu je splnit.
4: Byli zřejmě zcela mylně informováni.
3: A příliš si už zvykli na bezpečí pod ochranou katolických pánů.
5: Netušili, že vojska poděbradské jednoty jsou už před branami?
3: No, nejspíš ne.
5: A to třeba nemohli přes ty hradby vyhlídnout?
3: Tak to je nejspíš nenapadlo.
4: Jiříkovo poselstvo správně rozpoznalo, že postavení patriciů v pražských městech je takové nějaké, vachrlaté.
2: Poslové se šetře dolů z radnice i metali listy po řemeslech.
4: V tom poselstvu byli i dva měšťané, kteří zřejmě znali v Praze své přátele řemeslníky a právě na ně se obraceli s připravenými listy a výzvami.
5: A co v nich bylo?
2: Pan Jiří z Poděbrad píše službu svou ke všem řemeslům, ševcům, koželuhům, krejčířům, etc.
3: Vysvětloval v nich program poděbradské jednoty a činil výtky.
2: O hříších aristokracie napsal dlouhou kroniku.
5: Takže útok zvnějšku byl doplněn útokem zevnitř.
3: Hlavním cílem poselstva bylo povzbudit kališníky a vyzvat je k boji proti radnici.
4: Pravdu měl Jan z Rabštejna, když napsal Oldřichovi z Rožmberka.
2: I beru sobě, že Jiří chtěl vzbouřit i obec proti konšelům.
5: Dodržel pan Jiří rytířské zvyklosti a poslal Pražanům list vypovídající nepřátelství?
3: Tak to nevíme.
4: Pokud se tak stalo, byla to stejně jenom formalita, protože 1. září 1448, kdy podle kronikáře byla odpověď vydána, dorazila vojska ku Praze.
3: Marně patriciové praští volali o pomoc.
5: Oldřich z Rožmberka je neslyšel?
4: Ten byl daleko, aby něco zaslechl. Až v Rakousích.
5: A ostatní katolické panstvo?
4: Buď to s panem Jiřím sjednalo smlouvy o příměří, nebo nemělo dostatek žoldnéřů po ruce.
5: Takže věc byla jasná

0: předem.
1: Naprosto.
2: Jiří, připravený i se svým vojskem,
0: dozvídáme se ze starých letopisů českých,
2: za Úsvitu prolezl pod Vyšehradem dírou, kterou teče Botič, dobil Vyšehrad a obsadil jej. V Praze padl na všechny nesmírný strach. Když pan Jiří se probíjel z Vyšehradu na Nové Město a odtud do Starého Města, mnozí jeho protivníci ve strachu a hrůze prchali, pobíhali jako kůzlata a po hlavě padali na zem. Strach, který na ně přišel, je přemohl a každý si představoval, že ho pronásleduje aspoň 1000 vojáků, protože ti neustále hlasitě křičeli.
3: Kunštát, hr, kunštát, hr, kunštát.
2: A když už byl pan Jiří na radnici, usedl tam se svými spojenci po boku, ale nedopustil, aby někde v domech drancovali. A tak Pražané, kteří přijímali pod obojí způsobou, se k němu hned radostně přidali a on si je všechny zavazoval k poslušnosti. Pana Menharta, staroměstského purkrabího, zajali a Jiří ho dal dopravit do vězení na Poděbrady. Pan Hanuš Kolovrat, který jako hejtman bydlel se svým služebnictvem v domě markrabství Moravského, vyjel zadními vraty před židovskou čtvrť a se svými dvořany ujel na Žebrák. Potom se říkalo, že na útěku vyloupil Židy a že jim pobral 4 vozy klenotů. Ale abyste věděli, tohle mu připisovali neprávem, protože stěží uprchl před zajetím na jediném voze a vůbec mu nebylo do nějakého braní. A proto, kdyby to o něm někdo říkal, nevěřte tomu.
0: Ne, my to opravdu o něm nebudeme nikomu říkat.
1: V noci z 2. na 3. září 1448 Praha bez boje padla do rukou pana správce.
4: Nestalo se tak zázrakem.
0: I když to tak skoro vypadalo?
4: Ne, zázrakem to nebylo, ale všechno bylo dílem chytře vymyšleného plánu.
1: Jiří ukázal celému světu,
0: nebo aspoň Evropě,
1: své výjimečné schopnosti politické a organizační.
4: Praha, hlava království, měla nového pána.
1: Pan správce přesunul těžiště své moci z východních Čech do hlavy a srdce země.
2: Tím, že uvedena byla v moc jednota poděbradská, povstala v Čechách nová tvářnost věcí jak v politickém, tak i v církevním ohledu. Hlavní město národa stalo se opět sídlem arcihusickým, kapitula pražská stěhovala se do Plzně, ponechavši jen jednoho neb dva údy své na hradě u svatého Víta, mistři a studenti němečtí, kteří v posledních letech již valně v Praze rozmáhati se počali, opustili univerzitu zase v Šickni a když mistr Jan Rokycana z dlouhého vyhnanství svého dne 10. září vrátil se zase, byl vítán a doprovázen u vchodu do Prahy se stejnou slávou a úctou jako nedávno legát Carvajal.
0: Jinak je ale ku podivu, že takový zásadní politický převrat proběhl v Praze v naprostém klidu.
1: Tedy až na pár Pražáků, kteří pobíhali jako kůzlata.
4: Nekonaly se žádné bouřlivé scény.
1: Žádné drancování.
4: Žádné pouliční boje.
1: Žádné veřejné účtování s dosavadními vládci.
0: Všechno se uskutečnilo tak nějak sametově.
4: Výmluvný vzor, jak si představuje změnu pražské vlády, dal sám pan Jiří.
0: Jak?
4: No, třeba takový purkmistr Pešík z Kunvaldu. Byl proslulým stoupencem katolického panstva a taky vděčným cílem satirických šlehů kališníků.
0: Skončil ve vězení, ne?
4: Skončil, ale dlouho v něm nepobyl. Vítěz ho propouští na svobodu, protože jinak by pan Pešík ztratil své statky a to pan Jiří nechtěl dopustit.
1: Měl zřejmě hmotný zájem na osobní svobodě bývalého rivala.
4: Pan správce postupoval obezřetně, rozvážně, velkoryse.
2: Tak se štěstí proměnilo.
0: Poznamenal lakonický písař, když pan Jiří obnovil 3. září městskou radu.
4: Šlo o změny.
1: Ale ty změny byly řízené a uskutečňované pěkně za dohledu shora.
0: Jaký měl pražský převrat ohlas v zahraničí?
1: S napjatou pozorností.
4: Ve Francii se začalo povstání říkat výrazem
2: Pragerie,
0: tedy něco jako pražanství.
4: A pouhé jméno Praha se stalo synonymem vzpoury, rebelie a revoluce.
1: Vstup kališnického pána Jiřího z Poděbrad a voleného arcibiskupa Rokycany do Prahy, jakoby mnohým zahraničním pozorovatelům připomínal léta 1419 a 1420.
4: Opět prý Praha padla do rukou buřičů, opět je třeba se obávat pražské rebelie.
0: Náš starý známý Eneáš Silvius si všiml, že z Prahy bude vládnout opět
2: ten zhoubný syn temnot a vyznavač ďáblů Rokycana.
0: A o Jiřím z Poděbrad nedovedl říct nic jiného, než že se pozastavuje
2: nad četnými jeho šibalstvími.
1: Ale nic z obav ciziny se nesplnilo. Nový vládce Prahy držel městskou obec pevně na úzdě a bouřím a revoluci v žádném případě nepřál.
4: Postaral se především o obranu pražského souměstí.
1: Posílil posádky v branách a na hradě
4: a zavedl přísnou kontrolu příchozích do Prahy.
1: Taky jmenoval nové zemské úředníky.
4: Jakoby už byl nejenom správcem poděbradské jednoty, ale přímo zemským správcem.
1: Nejvyšším purkrabím se přitom stal pan Zdeněk ze Šternberka.
4: Katolík.
0: Pan Jiří v tom uměl chodit. Byl poslední, který by se řídil heslem, že vítěz bere všechno.
2: Mezitím pan Menhard z Hradce, starý, osudem vězně, na těle i na duši sklíčený, upadl na Poděbradech v těžkou nemoc. Pan Jiří, obávaje se smrti jeho, nastrojil sám jednoho z panošů svých, aby zašel k panošům Menhardovým a pobídl je, zdali by mohli zprostiti pána svého aspoň na závazek. Což když učinili, milerát povolil žádosti jejich, která potají byla i jeho vlastní. Požádal však kromě o něch dvou panošů i pány Zbyňka Zajíce a Směřického za rukojmí, že nebude-li sjednán pokoj, pan Menhard dostaví se opět na povolání páni Jiříkovo dobrovolně do vězení. Tak propuštěn byl na svobodu, ale jeda z Poděbrad na Karlštejn na cestě v Říčanech již třetí den dokonal pan Menhard život svůj. Pan Jiří, čeho by se bál, toho se neubál. Syn Menhartův, pan Oldřich z Hradce, rozeslal do všech krajů listy žalobné, ve kterých zjevně vinil pana Jiřího otrávením otcovým.
0: Menhartovu smrt potřeboval Jiří ze všeho nejméně.
4: Po celé zemi se rozletěly zvěsti, že ho správce umořil, popřípadě rovnou otrávil.
0: Bylo to sice poprvé, ale rozhodně ne naposled, co se Poděbradovi přičítali travičské úmysly.
1: Už několik dní po smrti pana Menharta se ve Strakonicích schází skupina katolických šlechticů a zakládá jednotu strakonickou.
4: V provolání se praví, že přímým popudem k jejímu založení je potupná smrt Menhartova.
1: Páni jsou si prý vědomi nebezpečí, které jim hrozí, a vytvořili novou jednotu,
2: aby sebe nedali po jednom tisknouti.
0: A zase se zbrojilo a řinčelo zbraněmi a chystalo se k boji.
4: Zatím pouze slovně.
2: Jiří z Poděbrad je jako had jedovatý a pes vzteklý.
4: Tak to začala verbální dělostřelecká příprava, ale rozhodně se na tom neskončilo.
2: Jest nutno proti němu vésti boží válku.
4: Pochopitelně s boží pomocí.
2: Bůh přispěje božím bojovníkům svrhnouti onoho mladičkého faraona do hlubin pekelných.
0: Nic nového pod sluncem. Podobná propaganda tu už byla vícekrát.
1: Nové bylo jenom to, že kněží zesměšňovali Jiříkovu mladost.
2: Sám ani žákem nejsa, již chce býti učitelem.
4: Toto kázání naráželo nejenom na Jiříkových 28 let, ale i na nedostatek jeho školního vzdělání.
2: Poděbradská jednota toliko houfem kacířů jest, jež je nutno pobít a zmocnit se jejich majetku, kterého hříšně nabili.
1: Ke strakonické jednotě se hbitě přidal pan Kolda ze Žampachu.
4: On měl s Jiříkem už z minula nějaké drobné.
1: No a v zemi české se to mohlo zase pěkně být hlava nehlava.
2: Počátek nové války stal se již v polovině měsíce února panem Janem Koldou na Náchodě. Bojovný ten pán opětovnými vpády na zboží jednoty poděbradské činil kraji hradeckému veliké škody. Aby pak mohl bezpečněji počínati sobě, vzal ku pomoci znamenitého země škůdce Krištofa Šofa, který jemu postoupil i hrad Valštejn, odnedávna sídlo loupežnické. Kraj Hradecký a Chrudimský se sebrali polem a trhli se před hrady Koldovi, aby jich dobili. Přispěli jim i houfy z Moravy, ale byli všichni od čeledi páně Koldovi poraženi a rozptýleni. O nic lépe se nevedlo ani dalším jednotníkům Jiříkovým. Když vytrhli ke Kolínu, byli posádkou městskou na ně vypadlou na hlavu poraženi, že kromě 200 zabitých i 150 zajatých museli také 15 vozů naložených nechati vítězům v kořist.
0: Teda, že by se Jiříkovi a jeho spojencům ve válce nějak dařilo, to se říct rozhodně nedá.
4: Pán Kolda ze Žampachu se osvědčil v těchto půdkách jako tuhý a velmi schopný válečník.
1: Podařilo se mu získat pomocné sbory proti Jiřímu.
2: A proti všem, kteří chtí panu Jiříkovi v jeho tancích pomáhati.
1: U Moravské Třebové Kolda poděbradské houfy porazil.
0: A Jiří, jak na tuto nepříjemnou skutečnost zareagoval?
4: Kombinoval boj s jednáním o příměří.
1: Jsou zvoleni zprostředkovatelé míru.
4: Říkalo se jim ubrmani.
1: Kteří jednají o smíření obou jednot.
0: Podařilo se?
4: Ne, tedy zatím ještě ne. Záští bylo příliš mocné a obě strany ještě příliš věřily v argumenty svých děl a mečů.
2: Vytvořte procesí a přijďte ke staroměstské radnici.
0: Vyzval skazatelný pražský lid Jan Rokycana.
2: Pan správce vám oznámí naléhavé věci.
4: A taky, že oznámil, že se musí pustit do války se strakonickou jednotou.
2: Páni jednoty poděbradské se pak obrátili proti dvěma hradům, kterýžto posádky byly zvláště Pražanům obtížné. Proti Buštěhradu totiž a proti Černému Kostelci.
0: Měl Jiřík víc štěstí než proti panu Koldovi?
1: Zpočátku ani moc ne.
4: Ale pak se stalo něco, co
2: vzbouřilo nejen jednotníky poděbradské, ale celý takřka národ.
0: Co to bylo?
4: Do rukou poděbradských spojenců padl rožmberský posel.
0: A co má být?
4: No, takový posel je většinou někým někam poslán.
0: To už tak bývá.
4: Tento posel byl poslán s dopisem panu Hinkovi Krušinovi.
0: Kdo byl odesilatel?
4: Oldřich z Rožmberka.
0: A obsah toho listu?
4: Řečeno soudobým jazykem vlastizrada.
2: Jakož mi nyní píšeš, abych Míšeňského obeslal, aby se s námi strhl, vědět ti dávám, že jsem jeho milost již obeslal, aby sám vojensky vtrhl mezi jejich města a pomocníky a je hubil. Mně se však nezdá podobné, by se on sám s námi měl strhnouti. A to proto, že by se někteří lidé nad námi mohli rozpačit řkouce, že Němce sem vedeme.
0: Takže Rožmberg pozval do země Sasy, tedy Míšeňského knížete, aby mu pomohl v občanské válce.
2: Zpráva tato proletěla v okamžení celou zemí a hnala do zbraně všecky ty, kdo za povinnost sobě ukládali hájiti vlast oproti cizozemcům. Brzy rojila se psaní opovědná po všech krajích proti jednotníkům strakonickým, jakožto hubitelům jazyka svého. Pan Jiří vytáhl z Pražany před kostelec a když dobil a rozmetal hradby jeho, obrátil se k Buštěhradu. Mezitím se jeho zástupové zmocnili nového hradu u Kunratic a pan Jiří, uzavřev příměří s Buštěhradskými a maje pohromadě celé vojsko, umínil si táhnouti dále na Plzeňsko, aby bitvou v poli širém rozhodnul osud války.
4: Vojsko pana správce postupovalo do nitra území ovládaného strakonickou jednotou.
1: U Rokycan se střetli s panskými žoldnéři a zahnali je na útěk.
4: Bylo to hlavně díky silné dělostřelbě.
1: Páni ustoupili k Plzni.
2: Nep mdli byli.
0: Jako že se jim sil zrovna nedostávalo.
1: Poděbradská jednota pak obrátila směr svého pochodu k Nepomuku a tady se setkala s posly Strakonických, kteří přinášeli návrhy na příměří.
4: K jednání došlo v červnu roku 1450. na hradě Vilčtejně mezi Plzní a Nepomukem.
2: Smlouva na hradě Vilčtejně uzavřená vynikala vlastností vzácnou a blahodárnou od dávných let ve všech téměř aktech státních národa českého bolestně pohřešovanou. Byla z obou stran upřímná, opravdivá, poctivá a vedla tudíž skutečně ke smíření stran a k upokojení země.
4: Příměří bylo sjednáno až do jara příštího roku.
1: Ale Fridricha Saského, Koldy ze Žampachu a Bedřicha ze Strážnice se to netýkalo.
4: Smlouva byla jednoznačným vítězstvím Jiříkovým.
1: Brzy po ní se Jiří smířil i s panem Oldřichem z Hradce.
0: Padli si do náručí.
1: To si zrovna nepadli, ale oba výslovně zdůraznili,
2: že se navzájem nebudeme haněti.
1: A taky prohlásili,
2: že si nejsme v ničem vini.
4: Podobnou dohodu uzavřel Jiří v zápětí na to i s Jindřichem z Rožnberka.
1: To byl nejstarší Oldřichův syn.
0: Starý pán už to vzdal?
1: Starý pan Oldřich Rožnberk ustoupil do pozadí. Ztráta Prahy a porážka Strakonické jednoty zasadili sebevědomí jihočeského krále těžkou ránu.
4: Jeho sláva pohasínala a syn Jindřich ho už začal zbavovat moci.
1: A dokonce, jak jsme si už řekli, i živobytí.
2: Nový sněm, který byl ke dni svatého Kiliána 8. července v roce 1451 do Prahy rozepsán, pro vzmáhající se mor do Benešova přenesen byl. Stal se památným zvláště skrze přítomnost na něm, co předního posla římského krále Fridricha, Eneáše Silvia Piccolominiho, který se později stal papežem Piem II. Ten nejprve chválil ochotnost stavů uznati krále Ladislava Pohrobka za pána svého a zřídití dvůr jeho v Čechách po královsku. Ladislav ale pro útlý věk svůj, že panovat ještě nemůže, pročež stavové, kteří již bezmála 12 let bez přítomnosti jeho byli, aby pozdrželi ještě něco málo. Odpověď tak jalová a prázdná rozhořčila sněmovníky, že se ptali, do které chvíle se mínilo to slovo pozdržeti se málo.
4: V Benešově se ti dva setkali tváří v tvář.
0: Tedy Jiří z Poděbrad, budoucí český král, a Eneáš Silvius, budoucí římský papež.
4: Byla to schůzka důvěrná.
1: Ale nikoli mezi čtyřma očima.
0: Ani nemohla být. Jiří neuměl latinsky, takže oba potřebovali tlumočníka. Byl jim Prokop z Rabštejna.
1: V troskách benešovského kláštera se setkali dva muži, o kterých bude do 10 let mluvit celý svět.
2: Přál jsem si mluviti s tebou, muži výtečný.
0: Oslovil Jiřího Eneáš Silvius.
2: O věci ani soukromé, ani nedůležité, dotýkající se pokoje země této a jejího dobra. Chceš-li slyšeti, hned ti ji vyložím.
4: Žádostiv jsem.
0: Byl žádostiv Jiří.
4: Povídej, cokoliv se ti líbí.
2: Avšak já mluviti chci v lásce upřímné, která ničeho nezamlčuje a velmi svobodně si počíná.
4: Tak tomu rád budu, jen mluv.
2: Království toto bylo kdysi ve stavu na nejvýše kvetoucím a mezi zeměmi západními nejbohatší. Nyní země chudá jest, vyhubená, zubožená. Proč medle? Jak dí evangelista, každá říše v sobě rozdvojená, spustošena bude a dům padne na dům. Vy Čechové netoliko mezi sebou jste rozdvojeni, ale také od větší části křesťanstva odtrženi. Kdybyste přijali jednotu církve a chodili v domu páně se svorností, snadno by vaše království nabylo dávné své důstojnosti a slávy zase.
4: Děkuji tobě, otče, že péči dáváš o království naše. Země ta, o níž mluvíš, jest pohubena a zubožena. Bůh ví, čí vinou. My jsme míru žádostivi, aniž válčíme, abychom válku měli, ale abychom dobili pokoje. Bez děky nosíme zbraň, bez děky svádíme bitvy. Vyslali jsme kdysi posly své ke sboru bazilejskému a s otci, kteří tehdáž tam vládli, některé uzavřeli jsme úmluvy. Ty, kdyby byly zachovávány, měli bychom pokoj i se stolicí apoštolskou, i s ostatním křesťanstvem a nebylo by rozdvojení v zemi naší. Ale ruší se, co nám bylo slíbeno. Kacířů, odtrženců nám spílají a umřeli, kdo z našinců mezi vámi má pohřeb s osly zároveň.
1: Ten rozhovor pokračoval ještě dlouho.
4: Pan Jiří projevoval ochotu ke smíru s církví.
1: Naznačil, že by nebyl proti vrácení církevních statků a volba Jana Rokycany taky, že není nepřekročitelnou překážkou.
0: Eneáš Silvius to musel pochopit jako ústupek.
4: Pochopil to tak a posílil se ve víře, že stačí, aby se Jiří včlenil do církevního ovčince a ostatní Čechové za ním půjdou jako poslušné ovečky.
5: K době Jiřího z Poděbrad se vrátíme zase za týden, dnes už se rozloučíme, i když bych vám to teď takhle neoznámil, tak je vám určitě jasné, že ono nic jiného nezbývá, neboť čas již spěje k dnešní hodině 10. A já tak činím jménem redaktora Marka Zouhara, mistra zvuku Jany Meluzinové a autora Josefa Veselého. Dobrý den, milí moji.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
1: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
0: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
1: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
0: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
1: Jakože všichni?
0: No všichni, přidejte se.
1: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května v Vranov u Brna.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata. Ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: V brněnských Dolních Heršpicích má vyrůst 20-hektarový průmyslový areál. Nových smluv o stavebním spoření bylo v prvním čtvrtletí méně než loni. Ulice Kunovic dnes ožijí tradiční jízdou králů a bude zpočátku ještě jasno, postupně polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně Dolních Heršpicích by měl vzniknout průmyslový areál o rozloze bezmála 20 hektarů. Soukromý investor chce celkem 9 hal začít stavět v roce 2028. Vyplývá to z dokumentu na informačním portálu EIA. Prostory pro průmyslové podniky, ale také obchody nebo sklady vyrostou mezi dálnicí D1, potokem Leskavou a Havránkovou ulicí.
6: Průmyslová část má sloužit k sestavování solárních panelů, výrobě dílů pro auta nebo různých elektrických zařízení. Investor počítá i s obchodem s potřebami pro domácí zvířata. Areál bude napojený na Havránkovu ulici, denně to pro už tak zatížené okolí bude znamenat o stovky aut navíc. V blízkosti zamýšleného areálu je podobných staveb víc, především podél Vídeňské ulice a severně od dálnice D1. Další průmyslové haly jsou v plánu taky v nedalekých Přízřenicích poblíž železniční trati. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Stavební spořitelny uzavřely v prvním čtvrtletí 80 517 nových smluv o stavebním spoření. Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se jejich počet snížil o 19,5%. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o spoření byla bezmála 862 000 korun. Meziročně vzrostla o 9,5%. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. Vyplývá to z aktuálních statistik, které zveřejnilo Ministerstvo financí. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyrazí na objížďku městem za hodinu. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
7: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
4: Součástí dnešního programu je i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku. Na Masarykův okruh v Brně dnes vyjedou stovky motorek při akci Motosraz Kohoutovice. Účastníci teď mají sraz v ulici Nad Pisárkami v Brně Kohoutovicích. Jejich cesta povede i po původní trase Grand Prix z let 1975 až 86.
5: Počasí.
4: Většinou jasno, z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá převažující polojasno až oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severních směrů. Rozptylové podmínky budou postupně velmi dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D2 pozor na 29. kilometru. Na cestě do Brna tam došlo k požáru vozidla a s omezením po nehodě počítejte na silnici 55 u Ostrožské Nové Vsi na cestě do Kunovic. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni, že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš vůni, typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupal jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi s tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, by nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune, nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: No, myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovirok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovirok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

se kládal u blíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na nucelý spíší, ke najmu říká. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: chce zhrbnout třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepko.

0: Olivový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
1: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
0: A jak probíhá rafinace oleje?
1: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
0: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
1: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
0: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
2: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
0: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
3: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jablečné koláče, vytažené z trouby jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně a tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci a sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři získali nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Na gynekologicko-porodnickém oddělení kyjovské nemocnice nově provádí některé zákroky v lokální anestezii. A bude postupně polojasno až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavi. Vydal ho tento týden Jihomoravský krajský úřad. Zhruba 11 kilometrů nové silnice má vést na jih od města. Stavební firmy se můžou o zakázku za asi 3 miliardy korun hlásit do června. Pokud se proti vydanému povolení nikdo neodvolá, začne výstavba obchvatu letos, doplňuje šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala.
4: Samozřejmě s ohledem na to, že historicky byl ten fokus spousty organizací, občanských spolků, tak uvidíme, kdy se to podaří. V tuhle chvíli čekáme spíš odvolání, pokud by nebylo, tak by to bylo příjemné překvapení.
2: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje za více než 4 milionů poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Lékaři na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Kyjově nově nemusí pacientky kvůli některým zákrokům uvádět do celkové anestezie. Konkrétně jde o takzvanou hysteroskopii, ta patří mezi nejčastější menší gynekologické operační výkony. V Kyjově jich lékaři každoročně provedou téměř 300.
5: Lokální znecitlivění můžou lékaři provést díky nové přístrojové technice. Podle zdravotníků je metoda výrazně šetrnější a představuje menší zátěž pro pacientku. Odpadá nutnost složité předoperační přípravy, lačnění i absolvování interních nebo anesteziologických vyšetření. Pacientka stráví v nemocnici kratší dobu a zákrok je méně rizikový. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji. Soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění.
1: Počasí.
2: Většinou jasno, z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá převažující polojasno až oblačno. Hlavně na severu a východě se k večeru mohou s menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý severních směrů. Rozptylové podmínky budou postupně velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte s omezení mezi 212. a 216. kilometrem. V levém pruhu ve směru na Vyškov tam pracují silničáři. Opatrně projíždějte i na 29. kilometru D2. Na cestě do Brna tam zase hořelo auto. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Milí posluchači, vítám vás při sledování nejnovějších hudebních hlásek Jana Daleckého, jejichž společným jmenovatelem není jen celým národem milovaný skladatel Jaroslav Ježek. Od jehož narození uplyne v září 2026 již 120 roků. V první části se k němu přidá jako oddaný interpret ještě legendární brněnský kapelník Gustav Brom. Dnes tu musí být proto, že předevčírem jsme vzpomenuli 105 let od jeho narození. Když probíhala ježkovská sezóna před půl stoletím, tedy roku 1976, napsal pro svého dávného druha Gustava Broma tři nové úpravy ježkových melodií Alexej Fried, jeho někdejší trumpetista. Chováme je v rozhlasové fonotéce jako poklad a je potěšující, že o 6 let později jednu z nich zařadil Gustav Brom i do programu veřejné nahrávky ve studiu Dukla, takže ji uslyšíme naživo. Je to Tmavomodrý svět. Vraťme si tu chvíli a vychutnejme si i hlas pana kapelníka.
1: No a teď se vrátíme trošičku z těch nových skladeb do minulosti. Letos právě je 40. výročí úmrtí jednoho z našich velkých komponistů této moderní taneční hudby a hlavně hudby, která byla u nás moderní v té éře swingu. Tento komponista byl nám velikým vzorem a byl tehdy daleko nejmodernější ze všech. Není to nikdo jiný než Jaroslav Ježek. Jako vzpomínku na tohoto velkého komponistu si zahrajeme teď jednu ze skladeb, kterou pro nás aranžoval Alexej Fried. Skladba se jmenuje Tmavomodrý svět. Solistou na trubku bude Jaromír Hnilička.

Brněnský rodák Alexej Fried, v roce 1942 trumpetista Bromova orchestru a vedoucí vlastní kapely, strávil kvůli svému původu konec války v pracovním táboře, který přežil a po studiu konzervatoře se uplatňoval v Praze, stále více jako jazzový aranžér a skladatel. Nezapomínal na svého dávného šéfa a komponoval pro něj rozsáhlé, náročné skladby. Jako vysloveně odpočinkové pak dodával partitury takových melodií, jako jsou ty od Jaroslava Ježka. Poslechněme si ještě jeho aranžmá Klobouku ve křoví, které Gustav Brom se svým orchestrem natočil pro Československý rozhlas Brno v říjnu 1976.

Milí posluchači, před chvílí jsme slyšeli, jak Gustav Brom zacházel s melodiemi Jaroslava Ježka v aranžmá Alexeje Frieda. K Ježkovým písním se vrátíme příští neděli. Nyní bych rád připomenul Gustava Broma, skladatele, zpěváka a dirigenta. Narodil se 22. května 1921, 19-letý založil svůj orchestr a vedl ho 55 let. První dvě dekády vystupoval i jako zpěvák. Takto na první gramodesce svého orchestru z podzimu 1945, na níž přispěl melodií písně Snění ve dvou na slova Jiřího Štuchala. Partnerkou u zpěváckého mikrofonu mu byla Věra Racková.

Hlas Gustava Brma máme zachycen na bezmála 40 nahrávkách. Posledních pár písní naspíval ještě do roku 1965. Jednu z nich mu tehdy na tělo napsal jeho basista Milan Řežábek, textař Jindřich Kumpošt ji nadepsal Oč krásnější.

oč krásnější by bylo to ráno. Oč krásnější by byly ty květy, slunce by tu nesvítilo samo, kdybys byla teď vedle mě ty. Oč krásnější by byla ta řeka, oč krásnější by byly ty tůně, všechno kolem

u mě. Nenávidím prázdniny, chci být u tebe. Když tu nejsi, žádná cesta nikam nevede. Teď asi spíš a já bych se slepě chtěl změnit v myš v tvém ospalém sklepě. Byl bych ti blíž a mohl tajně poslouchat, jestli

a já bych se slepě chtěl změnit v myš v tvém ospalém sklepě. Byl bych ti blíž a mohl tajně poslouchat, jestli o mě snad ze sna

Gustav Brom začal dosahovat evropské úrovně v oblasti velkokapelového jazzu v roce 1965. Na druhém ročníku Mezinárodního pražského festivalu sklízel obdiv a uznání zahraničních kritiků, psalo se o něm i ve Spojených státech a napomohlo tomu i zařazení čerstvé novinky, orchestrální skladby Josefa Blahy Ornis, hudební oslavy legendárního brněnského jazzklubu. Je to hudba poněkud náročnější než populární písničky, za to se však stala příležitostí pro jeho skvělého solistu, tenor saxofonistu Zdeňka Nováka. Ten by se zítra dožil 88 let. Byl též velmi dobrým aranžérem a když se původní partitura Ornisu ztratila, neváhal ji podle této nahrávky rekonstruovat, aby skladbu mohl převzít do svého repertoáru brněnský B-side band Josefa Buchty, jemuž Zdeněk Novák nezištně pomáhal. Právě letos B-side band slaví 20 let své existence. Hodně věcí spolu souvisí i na brněnské hudební scéně.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

teď se můžeme všichni zaposlouchat do dalšího nedělního vyzvánění, které nám poslal náš pilný spolupracovník Štěpán Radkovič. Věž kostela v Prušánkách patří ke kostelu, v jehož zasvěcení se objevují jména dvou svědců, Izidora a Martina. Důvodem stavby vlastního kostela v Prušánkách v polovině 18. století byl rostoucí počet obyvatel a také to, že věřící museli chodit na bohoslužby až do Čejkovic. Navíc ta cesta vedla přes pastviska Drahy, kde byly vinné sklepy. Prušánečtí muži se v nich cestou do kostela zastavovali a vydatně se občerstvovali. Na místě kostela stála původně kaple, o kterou se zasloužili jezuité, proto jejím patronem byl svatý Izidor. Sloužila 40 let a proschátralost byla nahrazena stavbou skutečného kostela. Ten byl zasvěcen opět svatému Izidorovi, ale nejenom jemu. Druhým patronem kostela je svatý Martin, protože na jeho svátek 11. listopadu byl kostel vysvěcen. A takto zní prušánecké vyzvánění. Dobrý den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiči by v pondělí měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Na silnicích bude více kamionů. Boskovice plánují upravit náměstí 9. května. Vedení města tam chce rozšířit prostory základní školy. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Pondělí by Českem mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
2: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s stavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
0: Náměstí 9. května v Boskovicích čeká proměna. Vedení města tento týden vybralo firmu, která se jí zhostí. V plánu je revitalizace veřejné zeleně nebo rozšíření prostor družiny základní školy. Dělníci tam budou také přidávat pítko, herní prvky a vylepší veřejné osvětlení. Město plánuje upravit i zahradu školy, přibližuje starostka Boskovic z uskupení Změna 22 Jana Sirovátková.
3: A potom vlastně druhá část zahrady, která bude využita jak školou v době třeba výuky, tak je to poloveřejný prostor, který bude sloužit i široké veřejnosti, maminkám s dětmi, bude to oplocené, tak aby tam vlastně nemohli volně pobíhat psy.
0: Rekonstrukce bude stát víc než 5 milionů korun. Hotovo by mělo být na konci prázdnin. Nová autobusová zastávka vznikne na okraji Velké Bíteše. Spoje ve směru na Jihlavu tam zatím musí zastavovat na kraji silnice. Nová zastávka má zvýšit bezpečnost chodců a cestujících. Radnice teď hledá zhotovitele.
4: K nové zastávce stavebníci taky dovedou bezbariérový chodník od ulice Pod Spravedlností. Na druhé straně silnice, ve směru do města, už zastávka stojí, Bíteši taky upraví. Vznikne tam také místo pro přecházení přes silnici s veřejným osvětlením. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo něco přes 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až oblačno, k večeru se lokálně může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Vane slabý vítr severních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ z kilometru 149,5 po pojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zdržení asi 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne přeji z brněnského studia všem posluchačům Českého rozhlasu Brno a Zlín. Ta hudební intráda patřila Moravance Jana Slabáka, což jste zajisté poznali, protože zpívala Danka Magálová s Ivankou Slabákovou. Posloucháte pravidelný víkendový pořad Blahopřání s písničkou, který, jak to samozřejmě většina z vás ví, je naplněn milými gratulacemi a písničkami. Zkuste se připojit, já vám řeknu číslo k nám. 726 46 5200. A svátek dnes slaví Janičky a jejich tady požehnaně. Myslím, že členky klubu přátel si nechám až na večer, protože teď mám tady daleko více přání písemných. Hned předám tu první gratulaci. Je to písnička pro paní Danu Pluhařovou, která se 13. března dožila 75 let, dále pro pana Josefa Pluhaře z Hodonína, který oslaví 27. května 80 let. A pro pana Zdeňka Nezdařila ze Stříle, který oslavil 15. března 80 let. Chceme dnes popřát do ouška, slaví naše Danuška. Maminka a babička všem nám říká Zlatíčka. Každý rok se všichni těší na hodoňské hody, babička nás rozhodně nenechá žít jen z vody. Taky děda Pepa slaví 80, stále mladík, degustuje vinné plody, zdolává vysoké schody. Na kole plže a zpět, Johnny ho zná celý svět. V neposlední řadě přání pro dědečka Zdeňka, když už z mraků nenaprší, ať zacinká sklenka. Když je nouze o příběhy, děda jich má v rukávu, všichni jeho posluchači onemí, však po právu. Každoročně nám tihle tři ukazují kondičku, všichni v okolí se diví, jde o dědy a babičku. Dovolená, zámky, hrady drží s námi krok, už se všichni těšíme zas na další rok. Přejeme vám štěstí, zdraví, boží požehnání, pravnoučky a pravnoučata, rychle bez čekání. 235 let tady, to je dílo boží, je to krása takových let na světě se dožít. Krásné narozeniny přejí Nezdařilovi, Ganiuškinovi, Kika s Anetkou, Maty s Aničkou, Markétka s Kubou a Klárka s Viktorkou. Ještě připomím další přání. Mamince a babičce, Martině Keňové k 60. narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu do dalších let. Ze srdce přeje syn Tomáš s manželkou Adélkou a vnoučkem Tomáškem. Naše písnička Láďa Pfeffer, Malovaná dědinečka a Tufaranka.

0: Ano, ano, a dovolal se pan Zdenek Spišele, dostává slovo. Zdeny, jste úplně první, tak povídejte.
1: Zdravím vás ve studiu, vás, pan Egner. Já bych chtěl nechat zahrát pro naši paní starostovou, paní Brestovskou, protože dneska slavnostně budeme otvírat kulturní dům.
0: Spišeli.
1: Ano, ano.
0: Hezky.
1: Za všechny pišeláky, třeba se jí to bude líbit. Takovou pěknou písničku, jen tak pro radost. No. Měla s tím od starosti, tak ať si to, třeba si to poslechli záznamu.
0: Dobře, dobře.
1: Bylo všechno.
0: Tak dobře, děkuju, tak třeba se tam někdy potkáme v kulturním domě. Vždycky má člověk radost, když se prostě otvírají takové nové prostory a něco se upraví, no. tak je to prostě pro zdar té obce a pro zdar občanů, že jo, to je nádhera.
1: Přesně tak.
0: Zdeny, tak si to užívejte, mějte tam samé krásná vystoupení, samá krásná vystoupení, ať se tam setkáváte hezky. Tak ať se dá nashledanou. Mám tady písemnou gratulaci, psanou písemnou formou, tak se budu snažit to přečíst správně. Prosím o hudební dárek pro paní učitelku, paní Janu Stojaspalovou, která 24. května, což je dnes, slaví svůj svátek. Jano, denně do dolněmčanské školičky jdeš, tam své žáky vědomostem vyučuješ. Prázdniny sa kvapem blíží, žáci sa na ně už moc těší. Učení už toho mají dost a dost. Dopřejme jim a všem kantorům tu prázdninovou radost. Zase uběhne ten krásný čas, do školy sa všetci vrátíte zas. Jano, k tvému svátku vše nejlepší, především pevné zdraví, spokojenost od a hodně prostě šťastných dnů, hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie svatohostinské. Písnička je také pro tvé syny Martina a Tomáše. To přejí Macalíkovi, babička Stojaspalova a všichni tvoji dobří přátelé. Tak jedno přání a teď další. Dnes slaví 75. narozeniny pan Jan Dudešek ze Zlechova. K jubileu přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, manželka Helka, děti Iveta a Jan a 5 vnoučat. Za celou další rodinu přeje to nejlepší sestra Marie s rodinou, Vacerovjáci a Pastorela.

0: Český rozhlas Brno.
1: A dovolala se paní Maruška z Polešovy. Dobrý den, Maruško.
2: Dobrý den, já bych prosila písničku. Dnes slaví 15. narozeniny náš vnuk Marek Hapla. Přejem mu hodně zdraví, štěstí, dary Ducha Svatého. Mari, ať jde učení stále tak dobře jako teď. Končí 9. třídu a od začátku jde s vyznamenáním. To ti přeje mamka, taťka, Tomášek, bratr a babička a děda. A dneska slaví i náš otec duchovní Zdenek své narozeniny. Přejme mu taky zdraví, štěstí a boží požehnání. Děkuju vám moc krát.
1: Dobře, Maruško, mějte se pěkně, naschledanou. A jako druhá se dovolala Jarmilka z Načeratic. Dobrý den, Jarmilko.
3: Dobrý den, Karlíčku, vám i zvukovému mistru a všem posluchačům. Dnes, 24. května, má narozeniny paní Ludmila Vaculová ze Znojma. Liduško, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let, štěstí a lásky od svých dětí, dcery Radky a syna Rostika s rodinami. Vnoučata a Meliska posílají za celou rodinu velkou pusu. Připojí se také rodina Dolejší z Načeratic. Vám moc děkuji za písničku a naschledanou.
1: Naschledanou, Jarmilko, naschledanou.
3: Naschledanou.
1: A než předám písemnou gratulaci, tak musím říci, že občas se nám stane, že vezmeme telefon a je tam prostě nějaká porucha. Prostě to klepe a nejde to prostě použít. Tak se na nás nezlobte, protože my za to nemůžeme. Já vím, že je to nepříjemné, že se třeba dovoláte, ale pak opravdu z technických důvodů to je nereprodukovatelné, tak se omlouváme ještě jednou. A teď přidám další písemné gratulace. Dnes se dožívá naše mamka a babi, paní Miroslava Kubíčková z Letonic, krásných 75 let. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a písničku posílají tři dcery s rodinami. Zahrajte pro paní Marii Kročilovou z Krhova k jejím 50. narozeninám, které oslavila 22. května. Chceme jí popřát hlavně zdraví, štěstí, lásku od svých nejbližších a to přejí rodiče, sestry Ludmila a Věra a neteř Eliška. Přání se připojují Horčicovi z Bojkovic. A taky ještě jedna gratulace. Dnes slaví 85. narozeniny naše babička a vaše věrná posluchačka Aneška Bachánková z Hluku. Přejeme jí do dalších let především hodně zdraví, radosti a neutuchajícího elánu. Syn Kamil, vnuk Ondra s Vendou, vnuk Kuba s Barčou a s pravnoučkem Edíkem. Písnička Miloš Procházka, Josef Vaškovič, Kde voní hrozenku, květ a dambořanka.

0: Ano, a teď se dovolal Fana, vlastně dva Františci. Takže nejprve František ze Ždánic. Fany, krásný den přejeme.
1: Dobrý den, ještě jednou vám přeji a chtěl bych dneska popřát k narozeninám Vojtěšce Otejpkové z Roáce za Svobodna Holešínské. Maličko postůj, ve spěchu teď, když slavíš svých 79 let. Víme, že není to tak mnoho, proto také nelituj času toho. Vesele a s rozvahou to ber. Léta běží stejně všem a to je fér. Hodně zdraví, božího požehnání přeji. Fana Amírka ze Ždánic. A můžu ještě dál?
0: Ano, ano, povídejte, já právě čekám.
1: A chtěl bych popřát ještě mé sestře Janě Kramářové Domutěnic a Janě Hodesové, Chrátkové rozené Hodesová do Mařatic Uherského Hradiště. Hodně zdraví, božího požehnání. To vše.
0: Dobře, děkujeme Františku. Pěkné odpoledne do Ždánic přejeme, nashledanou. A druhý František, tentokrát z Křepic.
2: Ahoj Karličku, dobrý den všem. Dneska je slaví narozeniny pan František Zach z Křepic. Tak Františku, všecko nejlepší, o něj štěstí, lásky, hlavně toho zdraví a rybářských úlovků, ať se sem tam ta ryba trefí do toho tvýho háčku, jo, ti přijal Urbankovi z Křepic. A dále dneska je svátek Jany, tak bych chtěl poslat písničku paní Janě Šmirchové do Velkých Pavlovic. Je to sestřenka, tak v Jani všecko nejlepší, hodně štěstí, hodně radosti, jeho pohody a hlavně toho zdravíčka ti přejou Jaroška a Franta z Křepic. A dále všem Janičkám z Křepic, jo, protože jich tady hodně, tak nemůžu jmenovat všecky. No a ano. Písnička ať potěší Makovičkovi a Špačkovi. A manželce pro potěšení, už se hlosila.
0: Dobře, dobře. Rozumíme tomu. Tak hezký den, tak, Františku, nashledanou.
2: Taky Henzikadičku, dobrou službu přeju.
0: Ano.
2: Nech se zatím, ahoj.
0: V pondělí vstupuje do řad 60. naše švagrová Lenka Remešová z Jankovice Uherského Hradiště. Lenko, nejdražší dárky se nejmenují telefon, šperky nebo auto. Jmenují se zdraví, čas, láska, štěstí, rodina a boží požehnání. To ti ze srdce přeje celá rodina Remešova a Bartošíkova. Dnes se dožívá krásných 95 let pan Josef Pomplmě z Brna. Všechno nejlepší, ať jsou vaše dny naplněné vděčností, pohodou a blízkostí těch, kteří vás mají rádi. A dnes slaví 80. narozeniny pan Antonín Košacký ze Žádovic u Kyjova. Do dalších let mu přejeme hlavně dobré zdraví, ať ho neopouští elán, se kterým každý den vyráží na kole do svého milovaného vinohradu. Ať ho stále doprovází dobrá nálada, radost písniček, které si tak rád zaspívá při vínečku. Tak dědo Antoníne, živio, živio. Za celou rodinu přejí milovaná pravnoučata Darinka, Teo, Matějek, Timi a Jonášek. No, tak teď to nebude vínečku, ale bude to přímo slivovička, František Koutek, Toníček, Ryza a Žadovjáci.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.
2: Tolik upoutávky a dovolala se Maruška z újezdu u Valašských Klobouk. Dobrý den, Mařenko.
3: Dobrý den, pane Hegner, já jsem ráda, já vás hrozně ráda slyším. Dnes slaví svátek Janička Černobylová a Janička Jurečková v újezdě. A já jim přeji mnoho zdraví, mnoho štěstí, stále dobrou náladu, kterou mají a co veselé, to jim velmi sluší. Toto přeje za celou rodinu Maňasovou, Marie Maňasová z újezda u Valašských Klobouk.
2: Ano, dobře, děkujeme.
3: Děkuju moc.
2: Nashledanou.
3: Nashledanou, moc děkuji.
2: A jdeme do Petrova, tam je Větuška, naše volající dáma. Větuško, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Hegner, já vás zdravím z toho Petrova. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát včerejšímu svátku do Petrova Lajence Kršové, Laďovi Kotáskovi, Laďovi Podrazilovi do Strážnice, Laďovi Mravencovi a jeho taťkovi také do Hodonína Laďovi. A ještě bych si chtěla popřát Laďovi Melicharovi také všecko nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a už se na tu faranku a na Laďu moc těším.
2: Však nám zpíval tady dneska.
4: Jestli ještě můžu, tento týden bylo Moničky, tak ještě bych si chtěla popřát vnučce Moničce Ulehlové a Dubánová paní jak se jmenuje, Mirkovi z Bánova, jeho manželce k narozeninám. Taky všetkým přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu. Pane Hegner, moc děkuju. Už jsem to aj trochu plantala, ale však mě to prominu.
2: Hezký den, Bětuško, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Chci dnes popřát panu Janu Hortovi z Košíkova k jeho 77. narozeninám. Milý Jeníku, k narozeninám ti posíláme velikou gratulaci.

gratulaci a přejeme hlavně pevné zdraví, hodně radosti a spoustu krásných dní mezi tvými králíky, slepičkami a věrným psím kamarádem Maxem. Děkujeme ti za lásku, péči a životní moudrost, kterou nám všem dáváš. Máme tě moc rádi. Přijí ti milující manželka Bohunka, dcery Soňka a Kateřinka z manželi, vnoučata a pravnoučata a ti dnešní den zpříjemní i tahle písnička, kterou ti posíláme do éteru. Dobrý den, písničku prosíme ke včerejšímu svátku pro mého manžela Vladimíra Křížku z Hovorán. Všechno nejlepší, zdravíčko, ať stále si takový veselý pohodář. To vše a jen šťastné dny přeje manželka Ivetka. Tak a i když se ty vzpomínečky dávávají většinou večer, tak je tady jedna vzpomínka, že před rokem přesně nás opustil náš milovaný dědeček pan Jindřich Studený. Přejeme tomu dědečkovi nahoře, aby se měl lásky plně, tak jako bylo zde na zemi. Chybíš nám, tvoje milující rodina, vnuk Standa s rodinou, milující manželka Františka a dcery Zdeňka a Romana a syn Jindra s rodinami. Písnička Svitaj, Bože, svitaj, manželé Osičkovi, teď v poledne nám zaspívají s cimbalovou muzikou.

0: Tak to byli manželé Osičkovi a dovolala se Boženka z Brna. Dobrý den, Boži.
1: Dobrý den, pane Hegner, já bych vás chtěla poprosit o zahrátí pěkné písničky. No vy máte všechny pěkný. Pro mou kamarádku Hedu Kenigovou.
0: Ano.
1: Z Brna Černovic. A chtěla bych jí popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví, který hodně taky potřebuje. A to ostatní přijde, to ona má všechno ostatní. Ano. A jinak bych vám chtěla poděkovat za hezkou písničku.
0: Dobře, máme jo. Tady připravené.
1: A děkuji.
0: Ano, a s Heduškou se znám mnoho let ještě i z jejich manžela. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Paní Staňka, Blatnice pod svatým Antoníčkem, povídejte, Staní.
2: Já vás všetky zdravím, posílám vás té Blatnice, krásný sluníčkový den a dneska bych chtěla popřát. Sice, to jsou květnové děvčata, ale 20. měla Liba Zahradníková z Brna, úžasná ženská. Pak měla Mila Buriánková a dneska je těch Jan,
0: ano.
2: Tak bych tím Janám. A chtěla bych jim všetkým popřát. Užívejte holky život, nekoukejte na deko, do stovky máte hodně daleko. Přeju vám ale přesto zdraví pevné a s váma nic nehne. A k tomu to živio. A v pondělí to v Brně na Vlhké oslavíme. A děkuju ještě všem, kteří mě přáli k narozeninám. Nech to byla kapela z Brna, nech to byli všetci kamarádi, prostě nebudu to prožít. Tak jim všetkým moc děkuju za přání a vám přeji pohodu a zdraví všetkým.
0: Ano, pozdrav i vám ze sluníčkového Brna taktéž. Naschledanou.
2: Takže děkujem, naschledanou.
0: Moc zdravíme ze Bzence. Dnes prosíme o písničku k svátku Janička. Vše nejlepší přejeme Dovnorov, Janě Ivanové, Janě Mikéskové, Janě Němečkové ve Velké nad Veličkou, ať píseň zaletí k paní Janě Hasové. Milá děvčata, k dnešnímu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání vám ze srdce přejí Ivono a Natálka Jakšovi. Zdravíme také babičku Ivonku do Moravského Písku, paní Naděnku do Mistřína, obě její dcery Renatku a Evu a Jardu Wolfa do Otnic. Dnes slaví své krásné narozeniny naše maminka, paní Liduška Langová. Přejeme jí touto cestou všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti božího požehnání, ochranu Panny Marie a stálý úsměv na tváři. Krásný narozeninový den a jen to nejlepší naši Lidonce přejí děti Roman a Martina a manžel Toník. Ještě jedna gratulace ke včerejšímu svátku pro našeho milovaného dědečka, tatínka Vladimíra Vaníčka. Ať se ti dědečku co nejdříve udělá lépe. Máme tě všichni moc rádi. Anička, Ivetka, Honzík, Honza a Lenka Bognerovi. Písnička manželů Gorských, Dala jsem klobůček a Gloria.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ivanka Šustková, Kačka Burešova nám zaspívali, Libor z Maršova se dovolal. Dobrý den, Libore.
2: Dobrý den, zdravím vás všetky posluchače, všetky v rádiu. A já bych prosil nějakou pěknou písničku pro moju dceru Janu, která dneska slaví svátek. A ještě k tomu bych potřeboval poblahopřát té zbrojovce, která se dostala hodně vysoko do těch největší lidí. A samozřejmě našim hokejistům a samozřejmě našim fotbalistům v Lažánkách, kteří hrají tu devátou soutěž, ale majou se
1: Dobře. Dobře, Libore. Je to všechno, děkujeme. Děkujeme,
2: já
1: ano.
2: Taky.
1: A mějte se hezky, nashledanou. A Liborka vystřídá Robert z Mouřínova. Robi, dobrý den.
3: Dobrý den, Karle, vám taky přeju pěkný den a i všem posluchačům a vám tam v rádiu obzvlášť. Já bych chtěl dneska jenom tak pro radost poslat do Rašovic písničku lidě a její dceři rybníkářům. A jestli poslouchá Franta Kučeru z Rašovic, tak jemu ta písnička bude taky.
1: Ano.
3: Jo, dobře. Děkuju.
1: Ano, děkuju, taky nashledanou, Robi. Dneska má svátek kamarádka hasička Jana Štefáníková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Přejí manžel Dušan, děti, sourozenci s rodinami, rodina Štefáníková, Lukášová, hasiči a kamarád Broněk. Dnes má také svátek paní Janička Budišová z Mysločovic. Moje milá kamarádko Janičko, vše jen to nejlepší k dnešnímu svátku, ať máš stále úsměv na tváři a tě život stále baví a prožíváš jen krásné dny plné zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Ze srdce přeje Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. Musím se podívat i na e-maily, jak se říká, e-maily. Přejeme příjemný slunečný den, prosíme o blahopřání a písničku pro paní Janu Kovárovou z Mutěnic, která dnes slaví svůj svátek. Milá Jani, k tvému dnešnímu svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobní rodinné pohody z celého srdce přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova a písničkou chcem potěšit také manžela Zdeňka, úspěšného vinaře. Ještě jeden e-mail chceme nechat zahrát milovanému dědečkovi Vladimíru Bradíkovi z Klopotovic, který měl včera svátek. Přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu, ať má stále úsměv na tváři. Pusínku posílají vnoučátka Tadeášek, Petřík, Natálka, Matějček, Adélka, celá rodina z Klopotovic. Tak, teď písnička Láďa Ondrušek, Nad Buchlovem svítá a Stříbrňanka.

Ano, ještě tady mám 4 e-maily, tak ať to stihneme, blíží se závěr pořadu. Všechno nejlepší k svátku Janě Minaříkové přeje Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu. Ano, Jana zpěvačka, kdysi Vlčnovjanky a Zdeněk samozřejmě skvělý muzikant. Odklikneme další. Zahrajte písničku pro naši maminku Janičku Dujkovou z Přílep z Betonky, která dnes slaví svátek. My přejeme štěstí, zdraví. Maminko naše milá, buď stále tak úžasná, ty nejlepší maminka na světě. Posíláme pusinky z Míškovic. Martínek, Davídek, Arturek, Alexík a dcera Elinka. Ještě jeden e-mail. Písničku posíláme Janičkám. Janička Trechová z Hodonína, Janička Minaříková z Uherského Brodu. Ano, taky bývalá zpěvačka Vlčnovjanky. Naší malé pravnučce Janice Štolfové z Morkovic. Přejeme vám Janičky zdravíčko, štěstíčko, lásku od svých milých. Malé Janičce, ať se daří po prázdninách ve škole v první třídě. A to všem těmto milým děvčatům přejí Anička a Karel Štolfovi a písnička ať potěší všechny přátele. A ještě jeden e-mail. Ano, Jarda Wolf děkuje děvčatům Jakšový za pozdrav, moc potěšil. Máme tady písničku Karel Vacek, Cikánka a Formanka Pavla Pelána.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, to byla cigánka Ivanka Bročová a Ivan Trnka, zpívali a já už se těším v 18 hodin na setkání s vámi při druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. A teď již slyšíme mistří Janku, jak krásně zpracovala, krásně hraje řeka Zorbu. Hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Sudetoněmecký sjezd v Brně je podle krajanů historickou kapitolou vztahů mezi Německem a Českem. Zámecká kočárovna v Blansku bude po rekonstrukci sloužit jako depozitář. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Sudeční Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahů s Českem. V projevu to prohlásil zástupce předsedy krajanského sdružení Steffen Hertler. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Setkání, které se odehrává poprvé v Česku, je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
4: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom sněla celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
2: Dělníci v Blansku opravují bývalou zámeckou kočárovnu. Aktuálně pracují na nové střeše. Hotovou mají obnovu původního sklepení, které bylo desítky let zasypané. Po rekonstrukci bude kočárovna sloužit jako depozitář muzea Blanenska. Uloží v něm i měřící přístroje z továrny Ericha Roučky, vysvětluje ředitelka muzea Pavlína Komínková.
5: Z té původní budovy zůstává jenom obvodové cihlové zdivo a na ty depozitární prostory je tam vložena stavba jakoby krabička v krabičce a depozitář bude fungovat i jako malá expozička venkovní, že tam bude nahlížení do takových okýnek s měřícími přístroji a zároveň tam bude i odkaz právě na příběh Ericha Roučky.
2: Rekonstrukce vyjde na 20 milionů korun. Na financování se kromě Jihomoravského kraje podílí i stát a město. Část nákladů pokryje taky evropská dotace. Hotovo má být letos na podzim. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Kunovicemi na Uherskohradisku dnes projíždí jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s 28 jezdci a králem Cyrilem Hlaváčkem vyjela na objížďku městem v 11 hodin dopoledne. Součástí programu je řada folklorních vystoupení.
3: Počasí.
2: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 z Prahy směrem do Brna jsou dvě dopravní omezení. Za sjezdem na Velký Baranov se projíždí z kilometru 122 velmi pomalu, zdržení asi na 10 minut. A potom za sjezdem na Velké Mezříčí. Šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Jak je příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortí, klidte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách. A jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, vidíte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volině v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty. No a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stále jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si užívejte, jak zní nová soutěžní otázka, no tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřený horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonilo, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada, zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovár, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad, a to má asi 30-40 čísel. Takový klíč.

0: pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
0: Ano.
1: Na té nádrži?
0: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
0: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
0: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
0: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte tady
0: určitě nějak? Jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
2: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky, to je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni, pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
2: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky. Teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf. Lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulav a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Býtova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaký vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Býtov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký řád 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Cornsteina.
2: Ano, je to hrad Cornstein. Ten nějak teď v téhle době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Býtov.
2: No, je to Býtov, ale je to vesnice Býtov. Hrad Býtov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Býtovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Býtovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní Alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, Alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Českém pondělí projede více kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Spisovatel a bývalý politik Milan Uhde dostal od sudetoněmeckých Němců Evropskou cenu Karla IV. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jana Riedl.
2: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
0: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sjezd sudeckých Němců v Brně. Přivítali stovky českých i německých účastníků akce na brněnském výstavišti. Oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudetoněmecké krajanské sdružení při té příležitosti předalo své nejvyšší vyznamenání Karla IV. Spisovateli a bývalému politikovi Milanovi Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
3: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
0: Mezi české držitele této ceny patří třeba bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Tématem sudetoněmeckého sjezdu se podrobněji budeme věnovat krátce před 14:30. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotnických pojišťoven Martin Balada.
4: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají. Sport.
0: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině je čekají ještě dva zápasy. Zítra s Norskem, v úterý s Kanadou. Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky.
1: Počasí.
0: Odpoledne jihomoravy čekáme polojasno až oblačno, k večeru se lokálně může výjimečně objevit i přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Vane slabý vítr severních směrů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova silný provoz. Pomalej se jede mezi kilometry 194 a 196, zdržení do 10 minut. Provoz brzdí zúžení u sjezdu na Bratislavu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V neděli 24. května krátce po 14. hodině začíná sváteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Sváteční i proto, že si křesťané dnes připomínají a slaví takzvané letnice, neboli svátek seslání Svatého Ducha, připomenutí jeho sedmera darů, například moudrosti, rozumu, síly, ale také třeba poznání. Věřím, že minimálně k některým z těchto darů přispějeme i dnešním vysíláním, které pro vás připravujeme. Už za chvíli třeba podrobnější předpověď počasí, ale také reportáže uslyšíte v této hodině. Příjemný poslech a pěkné téměř letní odpoledne vám z brněnského studia Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno. Pojďte všichni.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin 11 minut už na telefonu vítám Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké máme momentálně na jižní Moravě počasí?
2: Přibývá trošku oblačnosti oproti dopolední, takže polojasná obloha, je to oblačnost kupovitá, hlavně v severozápadní polovině kraje, na jihovýchodě kraje tam je oblačnosti ještě méně, spíše převažující skoro jasno, nebo ten jižní okraj jihomoravského kraje. No a teploty, ty už asi poprvé letos, nebo teplota na jedné stanici dosáhla tropických 30 stupňů, konkrétně ve Strážnici, no a nejčastěji ty teploty teď v jihomoravském kraji jsou mezi 27 až těmi 30 stupni Celsia, vyšší polohy mají kolem 25, 26 stupňů.
1: Jak se dál bude vyvíjet počasí během večera a noci? Dočkáme se třeba nějakých přeháněk nebo bouřky?
2: Pravděpodobnost na přeháňky sice nějaká je, ale je v podstatě hodně malá, takže nějaká teoreticky nějaká lokální přeháňka se teď někdy zhruba k večeru objevit v prostoru jihomoravského kraje může. Polojasná obloha bude i nadále převažovat, na nejvýš přechodně může být až oblačno. No a teploty ty ještě trošku určitě porostou, minimálně takové 2 hodiny na to mají. Vítr fouká slabý severních směrů, to by mělo zůstávat i nadále.
1: A jaké počasí nás tedy čeká pak v noci a zítra během pondělka?
2: V noci ještě polojasná, případně oblačná obloha, ale potom k ránu bude oblačnost ubývat a v těch ranních hodinách už může zítra převažovat skoro jasná poloha nebo jenom nějaká malá oblačnost. A během zítřejšího až odpoledne a k večeru se bude potom postupně vyjasňovat. Teploty zítra ráno 16 až 13 stupňů, ty nejvyšší zítřejší odpolední, i když dnes vlastně to počasí v následujících hodinách bude způsobovat studená fronta, tak se nijak zásadně za ní neochladí, zítra odpoledne maxima 26 až 29 stupňů, vítr slabý nebo mírný severovýchodní až severní.
1: A takovéhle tropické teploty budou nás provázet i dál v příštím týdnu?
2: V úterý ano, tam to vypadá na interval nejvyšších teplot mezi 27 až 31 stupni Celsia, takže dokonce by mělo být ještě tepleji než dnes a bude v úterý slunečné počasí, jasná obloha. Odpoledne se může ale jenom na menší části kraje přechodně vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Ve středu se bude pokoušet přejít další studená fronta a před ní ty teploty můžou ještě na jihu kraje vyšplhat až k té 30 tropické, naopak sever kraje většinou kolem 26 stupňů a možná tu středu, krom toho, že se bude zase trošku zvětšovat oblačnost, tak je nějaká menší šance, že se objeví přeháňky.
1: Prosím, řekněte nám ještě teplotní rekordy pro dnešní den, pokud je tedy ta dnešní hodnota už nepřekonala.
2: Dnešní nejvyšší hodnota je 32,8 stupně Celsia, byla naměřena v roce 1953 v Kyjově a ta nejnižší je minus 0,4 stupně, je z Brankovic z roku 1991, no a zatím v Jihomoravském kraji padly 3 teplotní rekordy ve Strážnici, v Ivanovicích na Hané a v Brně Tuřanech.
1: Tolik tedy Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji za dnešní podrobnější předpověď a přeji pěkné odpoledne, pěknou neděli.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a my pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Budou nám zpívat Karel Gott, Marie Rotrová a také kapela Narvan. No a kolem 14:30 uslyšíte také naši reportáž.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
0: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
3: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
0: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
3: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
0: Jakože všichni?
3: No všichni, přidejte se.
0: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Hlavní shromáždění má dnes na programu 76. ročník sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé je na českém území, a to na pozvání festivalu dialogu Meeting Brno. Sjezd zaplnil pavilon P brněnského výstaviště. V centru Brna se zase sešli odpůrci této akce. Dění na výstavišti sledovala reportérka Vlasta Gajdušíková. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: O čem se dnes na tom hlavním shromáždění sudetoněmeckého sjezdu mluvilo?
2: O tom, že tento sjezd v Brně otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. Řekl to zástupce sudetoněmeckého předáka Stefan Hertler. Poděkoval českým hostitelům, že umožnili toto setkání, což vyvolalo v plné hale nadšený a dlouhý potlesk. Zopakoval, že sudetští Němci nepožadují navrácení majetku, ale stojí o společné budování Evropy. O porozumění a smíření pak mluvila i primátorka Brna Margéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. Předseda krajanského sdružení Bernd Posselt české návštěvníky pozdravil česky. Vážení hosté, řekl, že sudetští Němci do Brna přijeli s poselstvím lásky, ne nenávisti, a mluvil mimo jiné o složité cestě k usmiřování a také o odvaze těch českých osobností, které s tím začaly. Pak předal spisovateli a bývalému politiku Milanu Uhdemu nejvyšší sudetoněmecké vyznamenání, Evropskou cenu Karla IV.
1: Bavorský premiér Markus Söder označil sudetoněmecký sjezd v Brně za historický okamžik. V jakém smyslu?
2: Řekl, že dnešek je den naděje a usmíření a velký svátek radosti. Je to podle něj příležitost a skutečná nabídka k míru. V proslovu mluvil o cestě k usmíření, kdy se nezapomíná ani na nacistické zločiny. Ty označil za brutální a neuvěřitelné. V závěru Söder řekl, že z Brna odjíždí za českým prezidentem Petrem Pavlem, který ho k sobě pozval.
1: Sraz sudetských Němců už několik dní také provází protesty části veřejnosti i některých politiků. Demonstrují lidé také dnes?
2: Ano, jak slyšíte, tak demonstrují, protože já jsem se z výstaviště přesunula na Dominikánském náměstí v Brně. Protest proti sjezdu sudetoněmeckého sdružení svolali jak hnutí Obrana národa 2 a brněnští komunisté. Snahu o smíření považují za přepisování dějin. Úřadu městské části Brno-Střed nahlásili asi 1500 účastníků. Podle tajemníka radnice Petra Štiky je jich tu ale víc. Ten protest od začátku sleduje můj kolega Tomáš Kremr a já mu předávám slovo.
3: Hezké odpoledne ode mě. Já jsem přišel s pochodem lidí od hlavního nádraží, kteří vyrazili ve 14 hodin po Masarykově ulici směrem právě na Dominikánské náměstí před novou radnici. To svažité vydlážděné prostranství je asi ze 2/3 zaplněné a další lidé stojí v bočních ulicích nebo na okraji ve stínu a poslouchali tu před chvílí třeba projev bývalého prezidenta Miloše Zemana, který lidem mimo jiné řekl, ať při nadcházejících volbách myslí na to, kteří politici sudetoněmecký sjezd podpořili a kteří ne. Podle tajemníka městské části jsou tu teď podle aktuálních odhadů asi 4000 lidí. Podle policie včera na pouť smíření, která je, řekněme, protipólem této akce, přišlo 4500 lidí, ale ta čísla zřejmě ještě budou odpoledne upřesněná. Demonstrující tady mají hodně českých vlajek, taky moravské, i vlajky se sovětskými symboly nebo sousedským kalichem a k tomu taky transparenty proti Němcům. Zpívali tu opakovaně českou i slovenskou hymnu, anebo křičeli, že vedení brněnského magistrátu jsou zrádci národa.
1: Tomáši, děkujeme tedy za reportáž a ze studia vám přeji příjemné odpoledne. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: To byli tedy naši reportéři Vlasta Gajdušíková a Tomáš Kremr, kteří pro vás sledují také dění kolem sjezdu, sudetoněmeckého sjezdu v Brně, ale také kolem těch návazných demonstrací proti tomuto sjezdu. Je 14 hodin 31 minut. My pokračujeme v našem odpoledním vysílání a do konce hodiny uslyšíte také babské radiarky Vykoupilové a ještě jednu zajímavou reportáž. Teď nám bude zpívat Tom Jones a také Pavel Vítek.

0: Ve 14 hodin 40 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno Marta Kubišová. Pojď a měj mne rád. My se teď podíváme s Jarkou Vykoupilovou na další díl jejich babských rad, respektive si jej poslechneme a podíváme se blíže na libeček lékařský, což je mohutná rostlina z čeledi myříkovitých. No a zajímavostí je, že se dá využít vlastně každá její část. Listy jako koření, plody do nakládané zeleniny i některých druhů pečiva a oddenky lze třeba kandovat. No a Jarka nám k tomu teď poví více.
1: Babské rady.
2: Libeček je rostlina, která často zdobí venkovské zahrádky a v historii se pěstoval i v klášterních zahradách. Tam byl užíván k výrobě bylinných likérů, jako koření i jako léčivka. Je to mrazuvzdorná trvalka, která díky svým silicím má protikřečové, močopudné a prokrvující účinky. Libeček také zlepšuje trávení a stimuluje trávící šťávy, pomáhá tedy od pocitu těžkého žaludku. Dokáže také snížit krevní tlak a jeho ideální užívání je formou čaje ze sušeného kořene. Jednu čajovou lžičku zalijeme jedním šálkem horké vody. Necháme 15 minut louhovat a pijeme vždy mezi dvěma jídly. Je nutné v tyto dny dodržovat pitný režim, aby libečkový čaj nedráždil ledviny. Chuťově je libeček nejvýraznější syrový. Čerstvé listy výborně ochutí polévky i maso. Skvělé jsou i když jimi obložíte krajíc chleba s máslem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: My už se za chvíli v reportáži podíváme za ovcemi. Ovce mezi paneláky a rušnou silnicí jsou novou atrakcí v centru brněnských Žabovřesk. Fungují jako živé sekačky. Proč jim vedení čtvrti dalo přednost před stroji, to uslyšíte už za moment v reportáži a já snad mohu prozradit, že uslyšíte také Viléma Jurka, ekologa z Rezekvítku, který mě před chvílí psal, že poslouchá, tak já ho tímto zdravím a přeji příjemné odpoledne. Teď už plavci a pak také Valdemar Matuška a za zhruba 7 minut slíbená reportáž.
3: To bylo tak.

0: dva jsou příliš mnoho, tam, kde je místo pro jednoho, čemu se ještě často věje, dva se tu berou před ní směje, čemu se ještě často věje, dva se tu berou před ní směje, čemu se ještě často věje.
1: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18. hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Trávu v centru brněnských Žabovřesk spásají od minulého týdne dvě ovce. Jsou v ohradě u kulturního domu Rubín, na dohled od sídliště a těsně vedle rušné Královopolské ulice. Nahrazují strojové sečení a pomáhají s likvidací plevelů. V budoucnu tam žabovřeská radnice plánuje vysít také luční rostliny.
2: Je to, dal by se říct, první taková městská pastva. Nevím, jestli to někde probíhá v České republice, možná tady Žabovřesky jsou úplně první, kteří to takto riskli. Tak to, že by v centru mezi paneláky něco probíhalo, to asi možná je docela rarita.
3: Vilém Jurek z Centra péče o přírodu Rezek Vítek přijel dvě mladé ovce zkontrolovat. Právě se schovávají před deštěm pod stromem. Dali mu přednost před postaveným přístřeškem.
2: To je běžná věc, když se postaví takový ovčín, tak ovečky jsou vždycky všude jinde než v ovčíně, protože si najdou to svoje místečko. A kdybychom jim to tam teďka předělali, tak oni jim to zeberem ten prostor a oni zase se nastěhují a budou někde tady, jinde.
3: Pod nějakým jiným stromem. Na elektrickém ohradníku vidíme výstražné cedule, že ovcím stačí pastva a je zakázané krmit.
4: Oni té píce mají docela hodně, není potřeba je nějakým způsobem přikrmovat. A tak bych chtěl všechny poprosit, ať jsou takový ohleduplnější trošičku, ať se určitě na ně přijdou podívat, ale ať je hlavně nekrmí a ať jako úplně třeba nemusí tím úplně na blízko vodit pejsky, aby je narušili.
3: Upozorňuje starosta městské části Filip Léder z KDU-ČSL. Nejčastěji se na ovce chodí dívat děti. Svou dceru jsem vzal i Jan od Rusina.
5: Ona má roka půl, ani ne, takže mu to ještě není úplně, ale dívá se. Je to jako dobrý nápad. Přijde mi, že je to aspoň zpestření jako pro děti tady v místní čtvrti. A myslím si, že by se to mělo zavíc do víc oblastí, protože je to určitě šetrnější než sekačka.
3: Péče o ovce městskou část přijde na stejnou částku jako strojové sečení prostoru. Svým pohybem po výběhu zvířata navíc narušují povrch trávníku a připravují ho pro sedbu lučních květin, kterou podle starosty v Žabovřeskách plánují.
4: Chceme do budoucna tady pracovat na tom, aby jednak zmizely ty úporné plevele, jako ten ječmen myší, a jednak pracujeme na tom, abychom tady udělali do budoucna vysely nové trávníky, které budou prostě luční. Uvidíme na podzim, co nám to udělá, a hlavně příští rok na jaře, jaká ta druhová skladba té trávy nám tady vyraší.
3: Pokud se projekt osvědčí, plánují zastupitelé Brna Žabovřesk vytipovat další oblasti, kde by se ovce mohly pást. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Blíží se zprávy v 15 hodin s Davidem Hasmanem a poté pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Těšit se můžete třeba na jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce, ale také na další pravidelné rubriky. Teď už nám bude zpívat Petr Kolář.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Brňané budou znovu rozhodovat o podpoře projektů z participativního rozpočtu. A zítra čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci z pátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici. Komárů na Jižní Moravě zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště, například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
4: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená lesy nebyly zaplaveny.
2: Celkem 160 projektů se letos bude ucházet o podporu v Brně v dalším ročníku participativního rozpočtu. Brňané celkem podali 186 podnětů. Po kontrole dodržení pravidel ale některé do další fáze nepostoupily. Město do projektu ze svého rozpočtu stejně jako loni investuje 35 milionů korun. Za silný ročník podle radního pro participaci Petra Bořeckého z ANO může to, že si lidé na princip zvykli.
5: Velkou roli v tom hraje to, že je to 10. ročník, že už občané města Brna si zvykli na to, že ten participativní rozpočet tady mají, že můžou návrhy podávat a můžou tím pádem nějakým způsobem realizovat projekty, které mění jejich bezprostřední okolí. Jsou tam typicky sportovní projekty, jsou tam projekty zaměřené na zeleň, na zdraví.
2: Do konce září bude posouzena proveditelnost podnětů. O vítězných projektech budou moct Brňané hlasovat v listopadu. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, během nemírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozorněte na dálnici D1 na kilometru 199 ve směru na Prahu. Je tam na krajnici odstavené osobní vozidlo s poruchou. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po 15. hodině pokračuje sváteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za chvíli uslyšíte pravidelnou jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Podíváme se v reportáži také na basketbal. No a čeká nás i další příhoda Zemlejna, jaký se psala Julie Kalodová a načetl Zdeněk Junák. No a úplně na konci této hodiny uslyšíte také pravidelnou rozhlasovou rubriku Erko. Příjemný poslech a pěkné nedělní odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno i nadále přeje Sandra Silná.
3: Český rozhlas Brno.

0: Pavel Rott ve vysílání Českého rozhlasu Brno a písnička Krásnější než růže. No a my se teď už podíváme do jazykové dílničky Jiřího Trachtulce. V tom dnešním vydání hodlá tento lingvista prozkoumat původ jednoho nepříliš lichotivého slova, tak tedy poslouchejte.
1: Dnes se spolu v jazykové dílničce podíváme, co to znamená, když o dítěti řekneme, že je to harant nebo harantě. Jedná se o dítě zlobivé, hlučné, roztěkané, někdy i nevychované. První hypotéza říká, že harant souvisí se slovecem hárat. Jeho původní význam byl totiž planout, hořet či bouřlivě se chovat. V současné češtině nám hárají nejspíš jen fenky. Druhá hypotéza hovoří o Krištofu Vilému Harantovi z Polžic a Bezdružic. To byl vojenský velitel, který v době 30leté války bez nějakých výčitek svědomí sloužil nejprve v saské armádě, později ve švédské a nakonec přešel k Habsburkům. V roce 1680 pak velel pluku, který drsně potlačil selské rebelie v severozápadních Čechách. Podle něj se začalo říkat vypočítavě se chovajícím a podobně drsným chlapům haranti. A časem došlo k posunu, Bůh ví proč, na malé chlapce. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti. Další díl zazní opět v sobotu časně ráno. No a my už se za zhruba 8 minut také v reportáži podíváme na jeden sport, protože Brno přivítá na začátku června velký dětský turnaj. Je to sport, který dřív někteří trenéři svým svěřencům zakazovali, ale teď jim ho naopak doporučují. O jakou disciplínu jde, to uslyšíte právě asi za oněch 8 minut, tak zůstaňte s námi.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Kdyby tady teď za mikrofonem seděl můj kolega Borek Kapitančík, tak by jistě po písničce Marty a Teny Eleftheriadu dodal něco v řečtině, což já tedy bohužel neudělám, ačkoliv jsem kdysi řečtinu také studovala, ale už ji zapomněla. Nicméně teď uvedu další reportáž. Jedna basketbalová sezona s příchodem léta končí, jiná ale začíná. Stále víc hráčů se v pauze mezi ročníky přesouvá z haly na menší venkovní kurty uspůsobené hře 3x3, která se stala pevnou součástí programu olympijských her. I to je důvod, proč v tomto basketbalovém odvětví své svěřence čím dál víc podporují také mládežničtí trenéři.
1: Tím, že se hraje normálně basket 5x5, tak ne vždycky se k míči všichni dostanou a u tady toho streetu je to tak, že jsou tam ty hráči jenom tři, je to hodně rychlý, tak tam potřebujete, aby hrál každý, takže většinou těm holkám po sezóně říkám, přihlašte se na street, protože tam vám to dá mnohem víc.
2: Vysvětluje trenérka mládeže v basketbalovém klubu KP Brno Lucie Zítková, proč svým svěřenkyním doporučuje trávit léto na venkovních hřištích a věnovat se hře 3x3. Některé hráčky podle ní mají pro tuto formu basketbalu lepší dispozice a už od školního věku se na ní můžou soustředit.
1: Třeba takový ty, co mají jako čuch na míč. Tím, že se jako nepřebíhá na druhou stranu, tak takový ty, co jsou míň běhaví, většinou ty podkošoví a umí hrát pozičně, tak ty vynikají v tom 3x3 víc.
2: V Králově poli umožňují dlouhodobě i hráčkám dospělého týmu kombinovat klasický basketbal s jeho pouliční alternativou. V některých klubech ale stále tuto formu hry hráčkám nebo hráčům zakazují. Podle Zítkové nejde o to, že by při trojkové variantě získali hráči návyky, které jim překáží při návratu do haly.
1: Tam spíš je strach o ty zranění, protože je to tvrdší, je to takový hodně kontaktní, takže si myslím, že ty trenéři to zakazovali spíš z obavy o to, aby ty hráčky se nezranili.
2: S koncem halové sezóny se rozjíždí venkovní turné. Brno letos poprvé přivítá velkou cenu. Celodenní akci, která se 6. června odehraje na náměstí Svobody, kde vyroste několik kurtů.
1: Minulý rok těch turnajů bylo poměrně málo, takže tady tohle, z toho máme velkou radost, že to je za prvý v Brně, za druhý jsou tam vlastně čtyři kategorie, 24 týmů dívčích, 24 týmů chlapeckých, takže ty děcka opravdu mají možnost se za prvý porovnat s těma týmama ostatníma a hlavně jim to přinese do toho basketu, jako je to pro ně velký plus.
2: Kromě mládežnických turnajů chystají pořadatelé i soutěž pro dospělé týmy. Speciální pak bude účast hokejistů Komety Brno. Její přesná podoba se podle organizátora Evžena Vopelky ještě ladí.
3: Asi na nějakým to utkání se domluví a budou hrát děvčaty nebo mezi sebou, jo, nebo si budou třeba, jestli se domluví třeba Kometa fotbal, jo, nebo něco takového, takže by tam mělo být nějaký to show, ale rozhodně určitě, že bychom tam jako doplňovali nějaký jiný show, to asi určitým dětem zase nechcem dělat. Jo.
2: Říká Vopelka s tím, že mládežnické týmy se do červnového turnaje stále můžou hlásit. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Je 15 hodin 26 minut, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď nám bude zpívat David Stipka. No a zhruba za 10 minut se také podíváme na mlejn k Julii Kalodové, protože je pro nás připravena také další příhoda ze mlejna, kterou přečte Zdeněk Junák.

0: Český rozhlas Brno.
1: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
2: Fenka a její lidé na houbách. Pán v lese hledá houby. Teriérka hledá pána. Panička čeká na oba. Co se stane, když

0: necháme v hlubokém lese psa instinktivně pracovat? Najde všechny ztracené, i když v tom nemá žádný trénink? Máme za sebou první letošní výpravu na hřípky. V sobotu ráno jsme vyšli s teriérkou do neznámých bučin. Můj muž, jako vášnivý houbař, po 10 metrech přestal vnímat svět okolo sebe, zapnul v mozku autopilota a GPS navigaci a zapíchl zrak do jehličí. Nasál totiž vůni podhoubí i splodnicemi. Protože já nepoznám růžovku od holubinky, v těchto náruživých chvílích obyčejně začnu po lese jen tak bloumat. Snažím se držet pusu a krok a monitoruji směry svého dohub zahleděného manžela. Jenže tentokrát se pan houbař zanořil do houští a nás s Fenou obklopilo ticho. Vylezl jsem na vyvýšené místo, odkud byl výhled na významnou část lesa, a rozhodla se čekat. Ztratili jsme se, tedy já určitě. Fena si přisedla opodál, napjala tělo, oči nasměrovala do lesa a nastražila uči. Věřila. Poslouchala. Napjatá jako gumička. Bylo vidět, že je připravená reagovat pudově a že je potřeba dát bandu dohromady. Řekla jsem si, že já rozhodně zůstanu na místě. Prostě můj nos manžela nevypátrá. Ale na Feně bylo vidět, že si troufá. Zavelela jsem: tak běž. Okamžitě sklopila čumáček a začala pátrat. Nemá to nacvičené, zažila to jen jednou, kdy jsme se připletli k tréninku zachránářských psů a trenér nás nechal vyčichat ukrytý pachový vzorek. Dokázala to tenkrát během 2 minut. Celý život psa korigujeme, ale co když tentokrát přestanu zvíře já ovládat a nechám iniciativu na ní? Zvládne to i tentokrát v mnohem větším lese? Bílé temperamentní tělíčko systematicky propátrávalo oblast kolem cesty. Za 5 minut byla v prachu. Mám hulákat po lese a volat? Nebo nevolat? Těch 20 minut bylo nekonečných. Ale za necelou půl hodinu se v dálce zjevil chlap i s košíkem a kolem něj vesele skotačila naše šikovná Fena. Já jsem nenašla ani prašivku, ale pozorování instinktivního chování věrného psa pro mě objevem bylo. Asi takový, jako objevit rodinku krásných klousků ukrytých v mechu pod kapradím. Ty zase našel můj muž. Tož tak.
1: To byla další příhoda Zemlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou. No a přímo Julii Kalodovou uslyšíte v našem vysílání asi tak za 10 minut, protože nás do konce této hodiny čeká ještě pravidelná rubrika Erko.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: V 15 hodin 51 minut tady máme ERKO, tradiční přehled zajímavostí spojených s vysíláním Českého rozhlasu Brno. K mikrofonu s nimi míří Julie Kalodová.
2: Milí posluchači, dnešní ERKO, ve kterém se věnujeme novinkám ve vysílání Českého rozhlasu Brno, bude patřit v pořadí třetí pouti posluchačů, která se koná už příští neděli 31. května na krásném poutním místě ve Vranově u Brna. Jako každý rok se sama vydám na pouť pěšky a vy si zážitky z pěší cesty můžete ve vysílání poslechnout od čtvrtka do neděle a pokud máte chuť se projít pěšky i vy, přidejte se a společně projdeme sedmiradostnou cestu. Čeká vás zhruba 6-kilometrová cesta příjemným terénem a kdo se s námi bude chtít setkat, tak sraz je v neděli 31. května ve 12 hodin v Lelekovicích u Hřbitova. O hodinu později ve 13 hodin si společně zaspíváme na vyhlídce u Vranova blízko samoobslužného baru a mše, kterou povede otec Karel Hanzlík, se koná v kostele narození Panny Marie ve Vranově u Brna v 15 hodin. O hodinu později začne venku vedle kostela koncert Brolnu a v 17 hodin vznikne společná fotografie všech účastníků, kterou vyfotografuje světoznámý fotograf Roman Franz. Všechny informace, včetně mapky a časů, najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Asi se shodneme, že program to bude velice pestrý. Budeme rádi, když si příští neděli naplánujete výletní a poutní den a strávíte ho s Českým rozhlasem Brno. A my se uslyšíme už za týden. Také se těším na setkání ve Vranově u Brna. Mějte se hezky a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
1: Pokud máte dotazy pro ERKO, pište prosím na adresu brno@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Blíží se zprávy ve 4 hodiny odpoledne s Davidem Hasmanem a já vás ještě krátce také pozvu k dalšímu programu. Dnes odpoledne nám Patrik Rozehnal, který připravuje pořad Hvězdné návraty, nabídne setkání s herečkou Evou Holubovou. Dozvíte se, jak se k jejímu herectví stavěli rodiče, jaké povolání vykonávala před hereckou kariérou a co všechno se dá zažít v divadle nebo při natáčení Pelíšků. Vše doplní řada ukázek z filmů, televize i rozhlasu a vy se zase pobavíte. Poslouchejte tedy další díl z oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích Hvězdné návraty dnes po 16. hodině s Evou Holubovou. No a já se s vámi pro tuto chvíli ještě neloučím, protože se opět můžeme slyšet po 17. hodině, kdy také uslyšíte souhrn těch nejzajímavějších reportáží z tohoto týdne.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany 5 jeskyňářů. Řidiči by v pondělí měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Na silnicích bude více kamionů. Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. A zítra čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
1: Pondělí by České mělo projet více kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
3: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
1: V Nových Bránicích na Brněnsku dnes místní zbourali starou sportovní nafukovací halu. Nahradila ji stavba za přibližně 120 milionů korun. Objekt je navržený pro široké spektrum sportů. Nejvíce ji využije tým házenkářů. Několik výdajů spojených s halou vedení obce ještě čeká. Potřebuje dokoupit třeba vnitřní vybavení, úklidové stroje či zařízení bufetu. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andrej Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
4: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy je neprůjezdná za sjezdem na Mikulov. V dopravním omezení se na kilometru 196 stala hromadná nehoda. Situace komplikuje, že jedno z vozidel má vylomené kolo a i policie k místu nehody musela nacouvat. Tvoří se dlouhá kolona, poslední volný sjezd je na výstaviště Exit 190. Zpět se vrátíte po Ostravské. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
6: No co koukáš? Proč nepíšeš?
5: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
6: Já na vás nebudu čekat.
5: Na mě nemůžete takhle rychle.
6: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
5: S datem vašeho narození.
6: Už to mám.
5: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
6: Naši nejsou doma.
5: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
6: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Vyzeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruško. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč si nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znamení.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě... A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. V tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla,
3: ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím,
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: i kdybych
4: to
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávaj na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: Já
5: změnu toho
1: to
5: repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někač znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná, to se v mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky,
5: ty.
1: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
1: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
5: tě
1: měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
5: poznat.
1: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako mě že by ženský neměli?
1: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
5: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiný scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš, a Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím.

0: Vrátíme tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Mlužnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
1: Já nevím. Mě nějak blbě.
2: Mami?
1: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
2: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
0: Ano?
2: Hoří hovno.
3: Peťo!
0: Co říkal?
2: Jestli hoří hovno.
0: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
3: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
2: Kolik je hodin?
3: Moc.
2: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
3: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku.
4: Řebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
5: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
6: A to říkají všichni?
5: Všichni. Šepková taky.
7: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal... Výborně, napíšeš, podtrhneš a řekneš.
2: Není to ono, co?
8: Je to dobré.
2: Ta omáčka.
8: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete... Ale je to vynikající, vynikající.
5: No, opravdu je to výborný. Víš, Peťo, řekni něco.
2: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
5: Koho?
8: Mořské želvy.
9: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
3: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
3: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
3: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
10: Chtěl jsi to. Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
3: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
3: Já jsem ti řekla promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň? Jak promiň? Co pořád promiň? Promiň, nevážený soude. Já jsem ten nůž v tatínkově bříšku zapomněla.
3: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu, jako ředitelka v komedii Gimpl, nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u sluncu, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu mísu, zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese. Jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jáš to výborně, dej si paráda.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský hejtman jednal v Brně s bavorským premiérem o spolupráci obou regionů. Hasičům se podařilo zachránit zatím jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. A zítra čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom dnes jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konají v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
3: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
2: Hasičům se podařilo zachránit jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Podle nich je v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Náměstí 9. května v Boskovicích čeká proměna. Vedení města tento týden vybralo firmu, která se jí zhostí. V plánu je revitalizace veřejné zeleně nebo rozšíření prostor družiny základní školy. Dělníci tam budou také přidávat pítko, herní prvky a vylepší veřejné osvětlení. Město plánuje upravit i zahradu školy, přibližuje starostka Boskovic z uskupení Změna 22 Jana Sirovátková.
4: A potom vlastně druhá část zahrady, která bude využita jak školou v době třeba výuky, tak je to poloveřejný prostor, který bude sloužit i široké veřejnosti, maminkám s dětmi, bude to oplocené, tak aby tam vlastně nemohli volně pobíhat psy.
2: Rekonstrukce bude stát víc než 5 milionů korun, hotovo by mělo být na konci prázdnin. Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo skoro 9,5 tisíce. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov. Omezení na kilometru 196 vyšetřují dvě nehody za sebou. Jede se levým pruhem, zpoždění asi 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Každou neděli po 17. hodině nabízíme ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Vydali jsme se za pěveckým sborem do Kuřimy. Vydáme se za pěveckým sborem do Kuřimy na dobře udržovanou zahrádku v brněnském Jundrově, do areálu jízdní policie v Brně Medlánkách či do psího útulku v Hodoníně. Co zajímavého se naši reportéři dozvěděli, uslyšíte v následující hodině. Ničím nerušený poslech Českého rozhlasu Brno vám přeje Sandra Silná.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Zpíváte rádi? Třeba při řízení nebo v koupelně? Zpěv může být obohacující náplní volného času, při které také utužíte přátelství. Už téměř 20 let působí v Kuřimi sbor Kádur. Na jeho večerní zkoušku zamířila s mikrofonem kolegyně Jarka Vykoupilová.

0: Zbormistrině Anastázia Hart diriguje nejen rukama, ale i očima.
1: No, já miluji ty lidi. Takže vlastně oni mě strašně naplňují a když já mám tu možnost jim dát ten impuls, aby se měli vlastně v té hudbě dobře, vlastně i samotná ta hudba, ale víc ty lidi.
0: Co všechno je v repertoáru?
1: Různé popové, klasické, máme i lidové písně, takže fakt různé.
0: A jak často zkoušíte a kolik členů má sbor Kádur?
1: Zkoušíme jednou týdně, v 18.30 vždycky v úterý začínáme a kolikrát i až do 10, takže se vším všudy 20.
0: Zkuste si vzpomenout na nějaká zajímavá místa, kde jste vystupovali.
1: Hodně zajímavé místa jsou vždycky ty kostely, protože tam se člověk musí hodně soustředit na ten zvuk, jelikož ta akustika kolikrát pomáhá, ale taky i kolikrát se musíme přizpůsobit vlastně tomu místu ty akustice. Ale pro mě jako pro sbormistrině strašně zajímavé, dirigentsky.
0: Jste sbormistrině jak dlouho?
1: 3 roky, ale sbor existuje už víc než 17 let.

0: Nikola Šimonová, členka sboru, mi určitě ráda řekne, co jí baví na zpívání.
1: Mě na tom zpívání baví to, jak se navzájem ty hlasy a lidi propojí. Protože ve chvíli, kdy zpívá sbor, tak vlastně všichni se musí soustředit na tu stejnou chvíli, na stejný moment. A stejně tak mám ráda i ten pocit, kdy vám vlastně rezonuje hlas a rozvibruje vám celé tělo.
0: Není to, předpokládám, jen o zpěvu, ale určitě je to i o přátelství.
1: To přátelství je tam, řekla bych, možná ta hlavní část, ale rozhodně považuji ten náš sbor za vlastně takovou rodinu. Vzájemně si pomáháme, vzájemně se spolu bavíme, prostě nám spolu dobře a proto to

0: Já si myslím, že každý umí zpívat, protože hlas prostě ten člověk, když už ho má, tak ho má a jde hodně o tu psychologii a jenom si dovolit znít. Můj cíl je, my se vždycky domluvíme v tom sboru, ale můj cíl je, aby prostě ty lidi se měli dobře, ale zároveň, aby se posouvali. Takže já to vnímám hodně kolikrát i jako takovou terapii.
1: Tak to byl zvukomalebný díl cyklu Tady to žije, ve kterém každé pondělí Jarka Vykoupilová nabízí zajímavá setkání s lidmi, kteří ve svém volném čase dělají různorodé aktivity. Za chvíli vyrazíme na jednu zajímavou zahradu.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Na dobře udržované zahrádce v brněnském Jundrově léta pěstuje skalničky muž, jehož hlas znáte z našeho vysílání. Obvykle hlásí, jaké bude počasí. Teď ho uslyšíte v jiné roli. Na návštěvu se za ním i s mikrofonem vydala kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky. Kdy začala tahle vášeň u vás?
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech a mě na to vlastně navnadil soused, který skalku měl na Žluťáku v zahradkářské kolonii. Předtím to skalničkaření byla jakási forma seberealizace. Ten styl života v současné době je trošku jiný, takže těch skalničkářů ubývá.
1: Jak začít, pokud by si chtěl skalku na pozemku dopřát?
2: Skalka by měla být jakousi výkladní skříní zahrady. Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje.
1: Vy jste neváhal a kvůli správnému kameni jste klidně jel 100 kilometrů, abyste ho získal.
2: Ano, to byla taková mimořádná nabídka, kdy jedna starší paní rušila zahradu. Bylo to asi 100 kilometrů od Brna a ten kámen, který měla, což byl pěnovec travertin, což je ten nejlepší kámen na skalku, protože v něm se rostlinám dobře daří, je porovitý, drží částečně vlhkost.
1: Vy máte na té skalce i takové drobné cedulky s označením konkrétních rostlin.
2: Jsou to v těch místech cibuloviny, které přes léto zatáhnou, takže potom tam je volné místo a ta cedulka mi říká, že tam nějaká rostlina je, abych tam žádnou nesázel další. No a pak u některých rostlin si prostě nepamatují názvy, tak to mám pro osvěžení paměti.
1: Já na vás prozradím, že pracujete v Českém hydrometeorologickém ústavu. I počasí se propisuje na to, jak skalka vypadá teď.
2: Počasí má na skalničky velký vliv. V podstatě my skalničkáři, co máme takhle široký sortiment rostlin, tak vlastně nejsme nikdy úplně spokojení, protože jak máme rostliny v podstatě z celého světa, kromě tropického pásu, dá se říct, tak vždycky nějaké rostlině to víc vyhovuje a jiné zase méně. Samozřejmě průběh jara je dobrý, když je chladnější, ale deštivější. Pak jsou problematická ta horká tropická léta, to většina skalniček nemá ráda, hlavně těch horských, takže tam bývá někdy problém. No a potom zimy beze sněhu, to je taky kapitola sama pro sebe.
1: Tak přeji skalničkaření zdar a máte ještě vizi, že budete rozšiřovat už tak dost plnou a krásně udržovanou zahradu?
2: No rozšiřovat už nechci, ale samozřejmě ty starší partie budu postupně zase předělávat a omlazovat, takže je to v podstatě končící práce, ale příjemná.
0: Hodí se ještě dodat, že Mojmír Martan byl také dlouholetý předseda brněnského spolku skalničkářů, který dnes už neexistuje. I tohle při natáčení zjistila kolegyně Jarka Vykoupilová. Pustíte se díky tomuto příběhu do skalničkaření? Pokud ano, držíme palce, ať se vám dílo podaří. A za chvíli vyrazíme ke koním, a to ne k ledasjakým.

0: Cyklus Modré majáky nám dává možnost nahlédnout do činnosti bezpečnostních a záchranných složek na jihu Moravy. Jednou z důležitých složek policie jsou jednotky na koních. Své zázemí mají v Brně Medlánkách a tam se s mikrofonem vydal také kolega Zdeněk Truhlář.
1: U jízdárny se setkávám s podporučíkem Liborem Blaškem, vedoucím oddělení služební hypologie. Kolik tady v Medlánkách máte koní?
2: Tak ve služebních stáji policie máme 14 služebních koní.
1: Kde obvykle koně nasazujete?
2: Podle požadavků všech útvarů, především v rekreačních oblastech, těžko přístupných terénech, na pátracích akcích, fotbalových utkáních a dalších kulturně a společenských akcích.
1: Dovedu si představit, že v tom náročném terénu je kuň velkou pomocí, ale co takové ty davové akce? Nehrozí například to, že by se kuň splašil a byl nebezpečný?
2: Tak nemělo by se to stát. Samozřejmě pracujeme s živými zvířaty, ale jsou na to patřičně vycvičeni a tvrdím, že náš donucovací prostředek vytlačování koňmi patří mezi nejhumánější, protože žádný z normálních lidí si nestoupne před řadu 8 koní, kteří mají kolem 6 metráků živé váhy.
1: Jak se koně právě na takovéto náročné akce připravují?
2: Tak ten výcvik se skládá z několika částí. Drezurní přípravy, skokové přípravy, nácviky rušivých jevů, protože koně se běžně v přírodě už v současné době ani nepotkávají s různými rušivými elementy, jako jsou prapory, ohně, dýmovnice. To všechno cvičíme tady ve výcvikovém středisku u nás.
1: Jak si na tom stojí právě brněnské oddělení? Protože před chvílí jsem si všiml, že se nakládali 4 koně do takového moderního nákladního vozidla.
2: No, si myslím, že velice dobře. Nám se podařilo v roce 2020 zde zmodernizovat výcvikové centrum, které asi je jedno z nejlepších a nejhezčích v České republice. Máme zde novou krytou halu, novou kruhovou jízdárnu, pohybovou.

0: V Ostravě, kde Baník Ostrava je klub známý svým diváckým někdy násilím a Zbrojovka Brno patří mezi ty kluby, které opravdu jim budou konkurovat, takže uvidíme.
1: Policejní koně ovšem nenasazujete jenom do té ostré služby, ale třeba se s nimi také účastníte soutěží.
0: Tak ano, v Brně tradičně pořádáme mezinárodní policejní mistrovství České republiky a já můžu říct, že v letošním roce to bude hojná účast z 8 zemí. Budou zde i kolegové z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Itálie, Rumunska a všechny jízdní jednotky z celé České republiky a vy budete mít možnost tuto parádu vidět 12. června na náměstí Svobody, kde v 16 hodin nastoupí všechny tyto soutěžící ekipy a následně 13. června v sobotu od 10 hodin v Brně Soběšicích na Pánské Líše. Přijďte se všichni podívat.
2: A já ještě doplním, že tento i další díly cyklu Modré majáky, připravovaného Zdeňkem Truhlářem, najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. U zvířat ovšem zůstaneme i za chvíli, od koní se vydáme za psy.

0: Útulek pro psy při zoologické zahradě Hodonín fungoval od roku 1996. Svou činnost musel v roce 2021 přerušit. Proč? A jak se podařilo jeho činnost obnovit? To zjišťoval přímo na místě kolega Zdeněk Truhlář.
1: Přicházím do útulku pro psy při zoo Hodonín a setkávám se s vedoucí Šárkou Krakovskou. Vy byste letos oslavili 30. narozeniny, ale vlastně slavíte první. Proč?
2: Protože útulek bohužel stál v cestě tornádu, které prošlo tady naším krajem v roce 2021 a byl vlastně kompletně zničen. Takže tehdy jsme se přesunuli do provizorních podmínek v zázemí zoo a vlastně město jako náš zřizovatel mezi tím vybudovalo útulek v podstatě úplně od základů nový.
1: Když se ještě vrátíme k tomu tornádu, všichni ti pejsci, co tu byli, přežili?
2: Ano, oni zvířata nejsou hloupá, takže všichni pejsci, když se tady něco odehrávalo, tak se opravdu poctivě schovali do boudy, nevylezali, takže všichni to úspěšně zvládli. Jeden nám utekl, protože to byl takový skokan. Ten se dostal vlastně z kotce po té, co přišel ten kotec o střechu, ale zároveň ho tady našli místní lidé hned nedaleko, takže i o tom víme, že je v pořádku.
1: Teď už tedy útulek funguje v novém rok. Co vše je tady k dispozici?
2: Tak máme k dispozici samozřejmě venkovní kotce, několik vnitřních. To bylo tak i předtím, ale tehdy jsme je měli roztahané jak kdyby na větším prostoru. Dneska to máme takové, řekněme, sofistikovaněji uspořádané, aby ten provoz byl pro nás jednodušší. Kapacita útulku se o něco snížila, než byla ta původní. Je to dané hlavně tím, že teď ty kotce jsou větší, takže pro psy samozřejmě komfortní.
1: Kolik chovanců máte v současnosti v útulku?
2: Aktuálně tady máme 10 psů.
1: A ti jsou nabízení k adopci?
2: Ještě ne úplně všichni. Zatím jich nabízíme k adopci většinu, ale máme tu třeba pejsky, kteří ještě neprošli karanténou, neprošli povinným očkováním, nemají třeba označení mikročipem. Takové psy bohužel ještě nabízet nemůžeme, ale je to všechno otázka dní.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jaký je ten postup, když sem přijde pejsek, tak co ho všechno čeká, než se dostane k novému majiteli.
2: Tak ono záleží, jakým způsobem se k nám dostane. Pokud se jedná o psa, kterého sem přivedou původní majitele, ten může do adopce odejít prakticky i hned, protože víme, že o něj vlastně původní majitel už nemá zájem, takže tam to není problém. To jsou klidně psi, kteří tady můžou strávit řádově jenom několik hodin, než odejdou do nového domova. No a pak tady máme psi, kteří jsou někde nalezeni nebo odchyceni městskou policií. U těch dodržujeme samozřejmě nějaké lhuty. Většinou je to 10denní karanténa, kdy opravdu počkáme, jak ten pes se bude chovat, abychom se trošičku seznámili. Samozřejmě pokud není ten pes čipovaný, tak ho označíme mikročipem, naočkujeme ho. A teprve po těch 10 dnech začínáme vlastně hledat domov.
1: Všiml jsem si, že tu také přicházeli dobrovolníci a pejska si odváděli.
2: Ano, je to tak. V našem útulku je možné venčení pejsku dobrovolníky, takže mnoho místních, někteří opravdu je pravidelně, přichází do útulku a berou naše svěřence na procházky.
0: Pokud by někdo měl zájem o pejska z hodonínského útulku, stačí si domluvit setkání třeba telefonicky nebo e-mailem. V případě, že si budou pejsek a nový majitel rozumět, je možné si nového mazlíčka odvést i po první schůzce. A to už je vše z dnešního ohlédnutí za zajímavými reportážemi uplynulého týdne. Na závěr ještě připomenu, že všechny reportáže našich kolegů si můžete znovu poslechnout, kdykoliv budete chtít, a to v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.brno.rozhlas.cz. Pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Brno loučí Sandra Silná a přeje příjemný nedělní podvečer i večer.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
5: Bylo 18 hodin.
6: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: 3 z 5 uvízlých jeskyňářů jsou vysvobození. Zásah hasičů bude pokračovat přibližně 2 hodiny. V brněnských Dolních Heršpicích má vyrůst 20-hektarový průmyslový areál. Prezident Petr Pavel odsoudil hákové kříže na památníku v Pohořelicích. A zítra čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Hasiči dál zachraňují amatérské speleology, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí. Před ním je totiž oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, říká jich mluvčí Jaroslav Mikoška.
7: Všechno probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a spolozáchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí planové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
5: Zásah by podle Mikošky mohl trvat přibližně do 8 hodin večer. Průmyslový areál o rozloze bezmála 20 hektarů by měl vzniknout v Brně Dolních Heršpicích. Soukromý investor chce celkem 9 hal začít stavět v roce 2028. Vyplývá to z dokumentu na informačním portálu EIA. Prostory pro průmyslové podniky, ale taky obchody nebo sklady vyrostou mezi dálnici D1 potokem Leskavou a Havránkovou ulicí.
8: Průmyslová část má sloužit k sestavování solárních panelů, výrobě dílů pro auta nebo různých elektrických zařízení. Investor počítá i s obchodem s potřebami pro domácí zvířata. Areál bude napojený na Havránkovou ulici, denně to pro už tak zatížené okolí bude znamenat o stovky aut navíc. V blízkosti zamýšleného areálu je podobných staveb víc, především podél Vídeňské ulice a severně od dálnice D1. Další průmyslové haly jsou v plánu taky v nedalekých Přízřenicích poblíž železniční trati. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterými někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení a od začátku ho provází protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici.
9: Sport.
5: Čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Ve skupině čekají ještě dva zápasy. Zítra s Norskem, v úterý s Kanadou. Právě Kanaďané, kteří vedou českou skupinu, vyzvou dnes večer Slováky.
6: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a večera se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 na průjezdu omezením v Brně směrem do Ostravy se podařilo po nehodách vše odklidit. Na kilometru 196 se projíždí dvěma pruhy. Zastavíte se na kilometru 194, zdržení už jen asi 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Je po 18. hodině, krátce po zprávách, což je čas vyhrazen víkendovému pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás vítám z brněnského studia Českého rozhlasu. Věřím, že jste toho krásného odpoledne využili podle vašich představ a možná ještě sedíte někde venku, čekáte na naše písničky a snad i nějaká přání, která jste poslali vašim blízkým či přátelům. Za malou chvíli zazní stejně jako ta, která budete přímo věnovat prostřednictvím naší telefonní linky. Tady je číslo 726465200 a svátek dnes slaví Jan. Já mám tady samozřejmě spoustu Jan, které jsou členkami našeho klubu. Tak teď první gratulace. Dobrý den, prosíme o písničku pro paní Bohumilu Huďkovou ze Sušic Uherského Hradiště, která se dnes dožívá 75 let. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání, ochranu Panny Marie. Ze srdce přejí manžel Josef, snacha Eva a vnouček Martin, který posílá babičce sladkou pusinku. Zahrajte mojí manželce k dnešnímu svátku Janě Tlachové ze Šumic. Hlavně zdraví, to je vzácné, a hodně trpělivosti s náma. Máme tě rádi, manžel Martin a syn Tadeáš. A naše písnička Radošovská polka Vladimíra Salčáka v podání Zlaťulky.

0: A se Zlaťulkou, kterou řídil Petr Ondryska, zpívali Jana Janošková a Jara Snopek. Pokud poslouchají, tak je zdravíme, jsme se další dobu nepotkali. Anička Sološnica, ano, už jsme na Záhorí, už jsme u vás, Aničko.
1: Na Záhorí, ano, ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som mohla zavolať môjmu synovcovi. Bude mať krásne 65 rokov a prajem mu v živote, aby mal pohodu, veselú myseľ, nech má vždy pri sebe strážnych anielov. S láskou srdci, s úsmevom na tvári, nech sa mu všetko dobre podarí. A hlavne to zdravie. A ešte, ja som zakrytnutá, prepáčte. A ešte mu prajem, aby ešte v tej dýchovke, čo hrá, nech mu to dlho, dlho na trumpetu, ja neviem, ja sa volá to presne trúbka. Takže nech sa mu ešte darí veľa, veľa rokov.
0: A s kým hraje? S kým hraje, synovec? S kým hraje?
1: On hrá v jednej kapele, neviem, teraz vám nepoviem, ja som tak...
0: Dobře, v klidu, není to důležité, důležité je, že hraje, no, že se mu popřála.
1: Hraje už roky, takže a zlatý je.
0: Tak no, to je
1: dobře. Praje mu všetko dobré.
0: Aničko, mám zdravím. Takový pocit, že vy jste taky zlatá.
1: Sedia u mňa teraz na návšteve.
0: Áno, tak to je krásny, tak je hezky.
1: Som nevievala, viete, čo ja som zakrypnutá.
0: To nevadí,
1: dobre,
0: to nevadí, to odezní.
1: Všetko dobré a celému vašemu rozhlasu.
0: Děkujeme, děkujeme Aničko, nashledanou.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: A Lída z Níčkovice, Liduš, také vás vítáme v této podvečerní relaci.
2: Hezký podvečer vám do Brna přeji a prosila bych vás o písničku, ať zaletí do Ždánic pro paní Martu Handýřovu k narozeninám. Marti, všecko nejlepší, hlavně hodně a hodně zdraví, štěstí, radosti z mnoučaty, z pravnoučat, ti přeje Lída a Mirek z Níškovic. Ale ještě, pane Hegner, máme tady hned 5 Janiček vedle sebe. Je to Jana Malá, Jana Piňosová, Jana Jandlová a 2 Janičky maminka s dcerou Julinkovi. Ne, Julinkovi. Jak se jmenuje Jana tady? Ano, řekla jsem to dobře, promiňte.
0: No, pohodě, pohodě, pohodě, Lidu.
2: Takže všem je nám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Nech si to hezky užijí. Dneska je takovej hezký den. A do Níškovic ještě děvčatům a pánům, kteří měli narozeniny, a nebylo jich málo, ale nebudu je jmenovat, všem přeji jen hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vám, ať se tam taky daří. A děkuji za prostor. Naschledanou.
0: Děkujeme, Lidu. Naschledanou, hezký večer.
2: Napodobně.
0: Broně Kuher posílá tady několik, takže já vezmu teďka 2 takové gratulace. Svátek má dnes kamarádka paní Jana Fischerová z Dolního Němčí. Zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Zdeněk s rodinami, sourozenci a kamarád Broněk. A taky nechává zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Kamarád Broněk a další gratulace, prosím o písničku pro mou sestru paní Janu Tlakovou ze Šumic k dnešnímu svátku. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky. Máme tě moc rádi, to ti přeje maminka Aneška a sestra Monika Koudelíková a synovci Honza a Peťa. Písnička Láďa Hnátek Na břehu Dyje v podání Moravské partie Lukáše Prajíky.

0: Český rozhlas Brno.
1: To byl Lukáš Prajka, Olinka Baričičová a Moravská partia Lukáše Prajky, jim to krásně ladí. Dovolala se Marcelka ze Znojma. Marcelko, hezký večer.
2: Dobrý, krásný podvečer sluníčkový, pane Hegnera.
1: Ano.
2: Já bych chtěla zahrát svoji kamarádce Janě Vlahový z Prostřední ulice ve Znojmě.
1: Ano.
2: Protože je to moje úplně úžasná, hodná kamarádka, která mě dneska i na oběd pozvala.
1: V rámci svátku, ano, dobře.
2: Ano, v rámci svátku. Je fakt strašně hodná a prodělala si jako škaredou nemoc, uzdravila se.
1: Bezva.
2: A je úplně úžasná a má mi ráda. Pomůže, kdykoliv potřebuju. Tak, tak bych chtěla pro ní pěknou písničku.
1: Ano, za chvíli poletí dokonce Moravu. Takže hezký večer.
2: Děkuji,
1: hezký
2: moc,
1: večer,
2: taky,
1: Marcelko,
2: taky,
1: nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
1: Tak, Helenka, Popudinské Močítlany.
3: Dobrý večer,
1: dobrý
3: pane
1: večer,
3: Hegner.
1: Dobrý večer, Heli.
3: Dnes by som chcela popriať našej sestre Anke Michnovej z Hodonína. Včera 23.5. sa dožila 66 rokov. Veľa zdravia, šťastky, radosky z deky a vnúčat. Jej praje sestra Hela s rodinou, sestra Marta, Vierka a brat Laco s rodinami. Ďakujem,
1: ano,
3: pane Hegner.
1: Byla si tam na návštevie, Helenko, když je to kousek do Hodonína?
3: Nebyla. Tak, ale niekedy pôjdu.
1: Ano, je to kousíček, takže sa navštívite hezky. A to jenom přejedete řeku Moravu.
3: Tak to poznáte, že to je kousek.
1: Je poznáme, my to tam máme proježděno a prostě to je jeden kraj. Tam akorát teče jedna taková říčka, zvaná Morava, jinak je to úplně stejné, že jo?
3: Úplně
1: stejní lidé, stejná hlína, stejný vzduch a stejná láska k sobě.
3: Ano.
1: Jo, Heli, mějte se moc hezky.
3: Ano, děkuju moc.
1: Dovidenia,
3: děkuju.
1: A je tady zase další přání. Pane Hegnere, chtěla bych poděkovat za hudební pozdrav paní Hedvice z knihoven z Brna Černovic. K vaším prostřednictvím mi popřát s zítřejším narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, to je to nejdůležitější. Písničku už jste jí zahráli dopoledne a teď jí moc pozdravuje kamarádka Eva Nedomová ze Štěpánovic. Moc děkuju, pozdravuje vás Vítě Vejpustek ze Štěpánovic. Těšíme se na brzkou viděnou. Výborně, děkujeme mockrát a písničku jsme zahráli i v poledne a můžeme zahrát samozřejmě i teď večer, to je úplně jasné. Další gratulace. Slaví svátek Jany, prosíme o zahrátí pěkné notečky a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, pohody paní Janě Michalčíkové, její dceři Janě a vnučce Janičce z Bojkovic, ať je jejich každý den naplněn pokojem, klidem, láskou a božím požehnáním. To všechno ze srdce přeje rodina Michalčíkova ze Starého Hrozenkova. A naše písnička, jak už jsem říkal, Moravu letí písnička, Miloš Procházka, Antonín Pernička a Bojané nám hrají.

0: Ano, Pavla Hranická, Joška Dvořák, Anička Řezáčová, Vojtěch Račický z Bojany nám zaspívali krásnou písničku právě se synem od Jošky Dvořáka. Jsem se včera potkal ve Vysoké Mýtě, protože tam hrál s vojenskou hudbou z Olomouce a Ivo, klarinetista skvělý, tak tam dirigoval, no prostě ze spoustou známých jsme se tam potkali v rámci Čermákova Vysokého Mýta, kde hrávají dětské orchestry. A letos teda musím říct, že tam z Jižní Moravy tady speciálně Kyjov a okolí nikdo nebyl, tak snad možná příští rok. Emilka z Moravského Písku se dovolala. Emilko, hezký večer.
1: Prosím vás o zahrání svátku paní Janě Rosenberkové ze Šebetova. Hlavně zdravíčka, štěstíčka, jí přeje kamarádka z Moravského Písku.
0: Dobře, Emilko, mějte se moc hezky, kamarádka je potěšená, ať se daří, naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: A jdeme na Podluží, Kostice a Maruška, dobrý večer, Mařenko.
2: No, dobrý podvečer, pane Hegner, já vás zdravím tam v rozhlase. A když je ty Jany, tak bych chtěla také dneska i popřát. Je to pro Janu Královu z Kostic, Janu Hegnarovu z Lužic, Janu Smutnou z Nivnice a Janu Trechovou z Peřonic. Milé oslavenkyně, já vám přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině. Přeju vám, aby aj vašim celým rodinám teda hodně toho zdraví a štěstí všecko. A nech vás potěší ta písnička a nech máte radost vašich rodin a nech potěší všetkých, kdo slabí a kdo poslouchá tento rozhlas, protože je to opravdu vysílání, které si myslím, že děláte radost hodně ludom.
0: No to má ten smysl, jestli to tak cítíte a vnímáte, ano. My si to taky myslíme,
2: cítím,
0: to se přiznáme, že si rozdáváme navzájem, že on tu naši prostě radost tady z těch krásných písniček.
2: A,
0: no tak pochopitelně, když to znáte, když se na vás někdo mračí, je protivný
2: a
0: je to prostě, však to vidíte, jdete po ulici a lidi se na sebe ani neusmějou a najednou se usmíváte a jde proti vám někdo a oni se začnou usmívat taky. To fakt jakoby funguje to úplně úžasně.
2: Je to tady pěkné, pěkné, to je pravda. A já tu písničku pošlu všetkým mojim dobrým známým, protože to mám jich hodně přes váš rozhlas hlavně. A nech jim to udělat také radost a nech se usmívají.
0: A víte, co přesně, Maruško, ještě, že to takhle doplním, že to nejenom úsměv, ale jdete, že jo, ve městě se nemůžou lidi zdravit navzájem, to se neznají, ale jdete po dědině. Mockrát jsme se s tím setkali a dívají se na vás jako třeba i daleko mladší a jako byste měla nutkání je pozdravit a ani ťuk, jo? A to si říkáte, že jsme tady na dědině. Hernajs, to je takové zvláštní, že?
2: To je zvláštní, stačí, to už si řeknete něco, myslíte.
0: No, ani si nemyslím, říkám, no je to zvláštní, protože stačí říct dobrý večer, nebo ahoj, nebo prostě takhle nějaká. No nevím.
2: Žádného neubude, pane Hegner, žádného neubude.
0: Ne, ale je to takové zvláštní na té dědině.
2: Je.
0: No,
2: jako. Ale ještě můžu říct, že ještě teda celkem tady zdraví, co chodí do školy kolem našího a potkají, tak můžu říct, že
0: neříkám, že by to bylo obecně, ale někdy se to fakt stane a je to takové.
2: To je pravda.
0: Mějte se hezký, Mařenko, v Kostících, jo?
2: Opatrujte se.
0: Taky se opatrujte.
2: Taky víte všetci hodně zdraví.
0: Dobře, děkujeme.
2: Děkuju vám moc, naschledanou.
0: Ano, naschledanou. A jak jsem slíbil v poledne, členové klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín slaví dnes jednak narozeniny, ale teď se vrhneme na ty Janičky, které slaví svátek. Takže pozor, Janička Šafránková z Kroměříže dnes slaví svátek. A dále jsou to Janička, a já budu číst příjmení, jo, takže Janičky, Holánková, Janička Slouková z Bučovic, Janička Jahodová z Brna, Drchalová z Brna, Kuncová z Brna, Júzová z Černé Hory, Mazurková ze Zaječí, Rapouchová, Brno Žabovřesky, Zemanová, Brno, Dobešová, Násedlovice, Kachlíková, Pozořice, Plchová, Velatice, Tyksová, Brno Vinohrady, Kopřivová, Podivín, Mikulcová, Vlčnov, Tremlová, Trutnov, Jevická, Hustopeče a Navrátilová, Drahonín, pošta Doubravník. To je Janíček, to je síla. Takže Jany, všechno dobré, především lásku, štěstí a hlavně samozřejmě to zdraví a děkujeme vám za vaši přízeň, ať se vám daří a písnička letí, sbor muziky a cymbalová muzika Ohnica, která bude hrát. Kristýnka Daňhelová nám zaspívá Janku Janíčku, píseň z Luhačovického zálesí.
3: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: To bylo pohlazeníčko, jak nám zpívala Kristýtka Danielová. Že jo, já z hodou okolností jsem ji učil na jamu, takže se vždycky raduju, že tak krásně naspívala s Ohnicou, tak ona z toho Hradiště to tam v tom hlásku má. Zároveň je výborná herečka, zpěvačka v Městském divadle tady. Naposledy jsem ji viděl v Bídnicích a zpívala úplně krásně a hrála. Prostě moc fajn. Jaruška z Určit. Ano, Jaruš, slyšíme se.
2: Slyšíme se ještě jednou. Dobrý večer, pane Hegner.
1: Dobrý večer.
2: My bychom chtěli popřát našim kamarádům, kteří zítra budou slavit sedmdesátiny, a je to pan Vlastík Konšel z Určic a pan Franta Kaprál ze Seloutek. Jsou to oba dva bývalí starostové. Takže přejeme zdraví.
1: Je to všechno, Jaruš?
2: Je to všechno.
1: Dobře, tak
2: mějte se hezky.
1: To, kluci mají sedmdesátku, tak to oslaví určitě rádi.
2: No, jsou to moji spolužáci, takže tak na mě to bude čekat za půl roku.
1: Tak je to úplně jasné. Jaruš, tak si mějte moc hezky a ať se vám daří.
2: Taky, pane Hegnere.
1: Taky, nashledanou.
2: Mějte se, díky, nashled.
1: Evička Lipovec, dobrý večer, Evi.
3: Ano, dobrý večer, zdravím, pane redaktore. Já bych chtěla poslat písničku paní Janičce Pavlu, která je z Veverské Bytýšky, a přeji to hlavně rodiče, manžel a její opravdu šikovné děti, velice nadané děti.
1: Tak to je fajn, no to je dobře. Takže chcete něco dodat, Evičko?
3: Všechno.
1: To je všechno?
3: To je tak asi všechno.
1: Dobře. To máme připraveno tady a za chvilinku zazní. Evičko.
3: Pro vás a celou redakci.
1: Taky zdravíme. Naschledanou, díky. A ještě dodám, členy klubu Přátel Českého rozhlasu, kteří slaví narozeniny. Na ně také nesmíme zapomenout. Dneska slaví narozeniny Jaruška Kundratová z Ratíškovic, Maruška Antošová z Rohatce a František Mareček z Černé Hory a taky Irma Dratvová ze Zdounek, naši milí. Jsme rádi, že jste členy klubu Přátel Českého rozhlasu a že nás posloucháte a my vám k tomu přejeme, i tedy já osobně, za všechny posluchače, pozor, ano, za všechny nás. Tak přejeme zdraví, štěstí, lásku, pohodu, prostě klídek životní. No a k tomu vám pustíme písničku. Zdeněk Gurský, Láďa Salčák, jmenuje se Zhodu, hrají Vlkošáci.

0: Tak a dovolal se Tonek z Miroslavy. Toničku, krásný večer.
1: Tak dobře, ještě jednou vás zdravím,
0: Toničku, Karličko. Toničku, vypněte si rádio, bere to vazbu, úplně to prosím pěkně stáhněte, protože dělá to neplechu. Ano, zkuste.
1: Zdravím vás za pěkné slunečné neděli a všechny posluchače. Přál bych si nechat zahrát písničku pro paní Janu Kozinovou z Miroslavy, která má dnes svátek. Jani, vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví a pohody. Ti přeji všichni sousedé bytového domu. Co ještě při této příležitosti, ať písnička potěší taky její sousedku, paní Bohunku Polachovou, které může pro její rozveselení.
0: Ano.
1: Za všechny vám děkuji a říkám to jak Zdeněk tož tak.
0: Dobře, Toničku, hezký večer, přejeme nashledanou.
1: Taky, jste moc hodný, nashledanou.
0: Nashledanou, Maruška z Lančota má něco na srdci, dobrý večer, Mařenko.
2: Dobrý, Karličku, zdravím všetkých, co poslouchají toto krásné rádio, tyto pořady, špička. Ale já mám dneska i takové přáníčko pro Mařenku Prajkovou, která ve středu bude mít svoje narozeniny. Aby teda jste věděli, kdo to je, je to jedna z těch Bartošových sester, co zpívají.
0: Co zpívají sestry Bartošovi, ano, známe.
2: Tak, ano, znáte. Maří, já ti přeju všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. Nech ten elán, který máš, nech ti ještě hodně dlouho vydrží, aby z Vlážovském kostelíčku dlouho zpívala, aby ten tvůj ženský sbor udržovala, aby to kočírovala tak, jak dovčílka. A jenom to všecko nej. Já jsem ti vděčná, já ti děkuju za tvoju pomoc a za tvoje všecko, co pro mě děláš. Mařenko, všecko dobré, boží požehnání a určitě se ke mně připojí aj Karel, protože všetci tě znají. Tak Karličku, já velice děkuju a ještě zdravím aj všetkých mojich kamarádů a kamarádky a nech tej Mařence ten elán vydrží.
0: Ano, přesně tak. A já jako tak Karel děkuju. Se taky připoju. Naschledanou, Maruško, naschledanou.
2: Díky.
0: Ještě od Broňka Uhra, dnes má svátek sestřenice Jana Zapletalová z Dolního Němčí, hodně zdraví, štěstí, lásky, přejí sourozenci rodina Zapletalová Uhrova a taky má svátek švagrová paní Jana Uhrová z Prahy. To přejí všechno dobré, manžel Miroslav, syn Tomáš, syn Petr, dcera Sofinka, sestra Vlaďka s rodinou bratr Pavel, rodina Uhrova Zapletalová, Jana Koutková z Dolního Němčí, kamarádka má svátek hodně zdraví, štěstí, lásky přejí manžel Miroslav, dcera Jana, kamarád Broně, kamarád Milan a ještě taky Jana Turčínová, zpěvačka má svátek všechno nejlepší, štěstí, lásku, přejí samozřejmě rodiče a muzikanti dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka, kamarád Broněk. Tak písnička, nebo to bude přímo směs, tak já ještě připojím tady další e-maily, ať to stihneme. Prosíme o písničku pro Janičky k dnešnímu svátku, dceru Janičku Zetkovou ze Želechovic, její tetu Janu Mizerovskou ze Zlína, Janu Sochorovou z Pozděchova, Janu Divilkovou z Vizovic, Janu Pohankovou z Lipové u Šluknova a ještě bývalé spolupracovnici Janě Pospíchalové ze Zlína. Včera měl své narozeniny bratranek Joška Kulíšek ze Zlína. Všem přijí hlavně štěstí, zdraví, lásku, blízkých, boží požehnání, radostný život. To přijí sousedíkovi Zetkovi ze Želechovic, Vadiákovi z Neubuze. A ještě přání mamince Janě Chytkové z Březiny u Křtin. Přejí všechno nejlepších svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. V životě přeje dcera Lenka a vnučka Zuzana a David. A ještě jedno, ať nám to vyjde, všem Janám, Vladimírám a Monikám ze Sobulek jejich svátků, hodně zdraví, štěstí, zároveň vzpomínku na maminku Jarmilku Leciánovou ze Sobulek, která se narodila před 79 lety. Děkuje Jarek. A teď směska písniček známých melodií Pavla Svobody hraje Saranka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

krátce e-maily. Ano, ano, při poslechu písně odbuchlo a podporání Stříbrňanky jsem si vzpomněl na milovanou babičku Augustu Seifertovou, rozenou Peroutkovou, pocházela z Pitína u Bojkovic a hrad Buchlov jsme kdysi navštívili s maminkou, babičkou a bratrem. Vzpomínku na nezapomenutelnou ženu posílá věrný posluchač z Tišnova. Další ještě kratičký e-mail, musíte to posílat dříve. Včera oslavila krásné kulaté 50. narozeniny paní Petra Lisoňková z Nivnice. Milá Petro, přejeme ti do dalších let pevné zdraví, životní pohodu, lásku, krásné roky života, které máš před sebou. Ze srdce přejí Maruška a Mirek. Svátku přejeme mamince Janě, taky naší dceři Jance, vše jen to nejlepší a písničku Marušce Jeřábkové a Zitě Bémové. A poslední e-mail rychle zahrajte mojí manželce Janě Tlachové ze Šumic, to už je třetí přání pro Janu. Janule, si pro mě ta, co mě drží při životě, jsem rád, že tě má manžel Martin. Ještě písnička krátká, Bílé ránko v podání Vlčnovjanky.

Děkujeme za pozornost, přejeme krásný nedělní večer, zítra ať vstoupíte do nového týdne pěkně svěží, zítra bude paní Jiřinka Ostrá, v poledne Morava krásná zem, ať se vám daří, mějte se krásně a teď hraje Dunajská kapela skladbu Františka Kohoutka pro Klárku.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. A zítra čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
2: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
3: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
2: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
4: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
2: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště, například lůžní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně, než je to pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
5: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, kteří se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
0: Kvůli testování žáků pátých a devátých tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na dálnici D1 na kilometru 226 ve směru na Brno. Na krajnici je tam odstavené nákladní vozidlo s defektem. Na místě už by měla být asistenční služba. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat, a ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí, a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur, a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme, a opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
3: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou té urgentní inkontinence a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas. Ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá. Takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom

0: naše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: Taky děkuji za pozvání.
0: Děkuji, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny. Přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil. A ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze. Byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze. A rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu. To znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc. Je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto. Takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronu a Kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů a zároveň používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenu, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tory. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Toru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka, o 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenýrových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívku. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě, ne, radši to nebudu rozvádět. Já legenda, no, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako v nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, třeba ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé v takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia. Natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74, plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No, ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě připadá až
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103, je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju!

skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Hezká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si to všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit Mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: U koupaliště Cihalna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
6: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
1: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
7: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Selutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám vám dneska zimnáladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Za...
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš vůni, typ?
1: Já máchám jedině v octě, protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nepěk si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, až se na nucen zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko,

ten aj môj pták. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů

0: Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
1: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
0: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
2: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal,
1: tak.
2: No, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeče o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali naspátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte. Já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se. To tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

prochází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se vzdála, vitální tělo čistí

Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činějí. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco provedne, zapírej. Přiznej se.
3: A co bych provedl?
2: No, ještě
4: Před měsícem si neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

vstávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako, že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako, že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Sako,
7: pro pána krále, kam zhora?
6: Spadlo, posníkám spadlo. Kam
7: zhora? Pod kanapé.
6: Cože?
7: Pod kanapé, povídám.
6: No tak dělej něco.
8: Drahoušku, představ si.
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. Je... To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
0: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohle to?
0: A čemu? Čemu se kechtáš?
9: Ty se taky schutíš a směš. Jen co si oblíknu saku, dovolíš asi.
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Víťka?
8: No, popuká.
9: No, proč si vlastně nesedneš? Ládíku, proč jsem přišný pohled?
0: No, tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No, tak vidíš, tak sedneme si.
0: No, tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude mi, myslím, nejlepší.
9: No, jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáko, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No, jo?
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tomhle jednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda bylo.
8: No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
9: Prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
9: no tak, to je napíjeno. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já jsem se taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
9: No tak.
0: Jsem úžasný, ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše, já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako... Někdy jindy, já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu smělo, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
0: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak no, bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
8: No.
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: moc. Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Že už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: Někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poves.
10: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

다시로.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na

0: Inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste ten nový pacient?
2: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
1: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
2: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
1: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
2: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
1: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
2: No proč, když by tady bylo veselo?
1: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
3: No výborná, výborná, z roku 1-2.
1: No, už jsem řekla.
2: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
1: Uvidíme.
3: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
2: Protože je to hodná holka.
3: Cože, Huňková? Zvaná... Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
2: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná luk.
4: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
0: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dítlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl a ta paní ortopedka pak povídala: já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
5: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
1: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
5: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
1: No, tak budete tam...

0: nebo nepůjdete?
1: Už letím, holubičko.
0: Co jste to řekl?
1: Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
2: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
3: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
4: Víte, já bych chtěla, mistře...
3: Ano.
4: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
3: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
4: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
3: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
4: Jo.
3: A ta očka, kukadýlka.
4: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
3: No tak já a Alain Delon, no. Že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
4: No.
3: Tedy ten váš obrázek, že?
4: No.
3: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
4: Jo.
3: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
4: No, totiž...
3: Ano?
4: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
3: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
4: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
3: Upřímnou soustrast.
4: No, dík.
3: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
4: Co? Klofnout?
3: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
4: Jo, vlastně proč ne?
3: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
4: Akt?
3: Akt? Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
4: Jo.
3: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
4: Jo.
3: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
4: A tohle navrhujete mě, vy... Čůně s fotoaparátem.
3: Ano, já čůně s fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
4: No, to předpokládám. Ano. V opačném případě bych vás musela upozornit,
3: ano?
4: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
3: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
4: Fajn.
3: No, já totiž znám muže, že
4: jo?
3: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
4: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
3: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
4: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
3: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
4: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
3: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
4: Tak vy s tím nepřestanete.
3: No.
4: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
3: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
4: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
3: Na hřbitově? To vy, madam?
4: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
3: Na hřbitově leží.
4: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
3: Paní, já mám slabé nervy.
4: mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
5: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
4: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Se mi postavili do cesty.
5: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch je jako hub po dešti.
4: Nebo ten... Hele...
5: Ano?
4: Vy ale máte pěknej krček.
5: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
4: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
5: K vám? Všechno jenom to ne, jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
4: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
5: Mějte smilování, paní.
4: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
5: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
4: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
5: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
4: Jo, a hezky mě obejmout.
5: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
4: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
5: Ne, já to nechci vědět.
4: No,
5: já to nechci vědět.
4: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
5: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
4: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
5: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
4: Jo.
5: Já vás radši obejmu.
4: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
5: Ano.
4: Je to naše svatební fotografie.
5: Ano.
4: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
5: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
4: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
5: Ano?
4: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla ti to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějíc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně. Víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: No je to zvětší trošku asi, ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá.
5: Sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: No,
5: tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
5: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
6: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledáno.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas, tak jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využijte. Můžete i e-mailu tradičního s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na, vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oliné.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4 do hospůdky, dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: No, tak je to takový, tak samozřejmě když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu tak, abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, mm-hmm. vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu svoji, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, a jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku, když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový to, teď momentálně jsem dochvilný v tom, jak jsem vám říkal, mimo éter.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky v tom tesaračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, díval jsem se na teploměr v autě, takže je to velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak jim bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl taky trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka proto.
2: Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojí chvílnosti, nedochvílnosti, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? To má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Děkuji vám moc krát.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott. Noční linka.
3: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karolgotech jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím samozřejmě být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Háklivý, než bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas. Jo?
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako jo? V podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přejemno, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco. Prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě jestli něco úplně ruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že AKA historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny. Takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.
1: Jako mají teatralisti. Takže to, ale jinak jako, že by úplně, no, jako, no prostě nevím, jak se to dá přesně definovat, jo.
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Kolikrát, prostě to prostě zkrátka, tak mě 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou. Mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny, Hercegoviny. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená, myslí týden.
0: Jo, no jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty nebo čtvrthodinky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřu, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: No ne, to se snažím být úplně maximálně. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem minutážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím. No tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No to já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede. Ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo,
1: abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne. A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. Taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na té celý, no.
0: Dobře, tak jo. Ale
1: bez vás, bylo to moc hezké.
0: Jako moc vám děkuju, přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to někde na Malý Skále, na tohle.
0: Krásná Malá Skála, znám už od dětských let, máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně, děkuju.
1: Napodobně, pozdravujte.
0: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o víle jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučky, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, další linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky,
0: ano.
1: Tak Janičky. Janice Zílková, přeju všechno nejlepší naše dcery, Jani Raustové taky a moje provdaná Zárovce a teďko všem Janičkám posluchačka do Čilinky, tak všem
0: dobře. Já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napřímu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce, jo?
0: No.
1: Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapí, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím důrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nejako tu minutu přidali, no a tak, no. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňu to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a no, a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, je, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet. Já, když jsem chodil k němu na fušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no, ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, on se hned uráží, jo, víte? Ono to kolikrát nesou žádní takový fachmani, jo, rozumíte, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat. No.
0: Jo. Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se brzo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že budu být spát, přestávám, jo, tak se mi už
0: no jo, no. Ano.
1: Takže takový tarabej máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky. Tak to je, no.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce a zkrátka být na svém místě,
1: no, říkám,
0: v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo. No a nejhorší je, když uvolní už půl hodiny šlapo na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
0: Jo.
1: do konci tady práci, jo. No, tak to je, takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 4:30 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpím, ale já ho slyším, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když jste šlo s chlapama na pivo, no tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležitý, jo.
0: No
1: protože
0: právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v tom, v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to schůzka u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně jako
1: ne... No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat?

0: jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí a nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Mm-hmm. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím.
0: Mm-hmm.
1: A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva. Mm-hmm. Zkrátka nějaké velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Jo. Každé tam má svůj úkol. Jo. To je, když sledujete civilizaci v malém, to prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Mm-hmm. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci prostě, jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To se mnou je sranda, že, paní Barboři?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak
1: tak
0: vám přeju taky...
1: Tak hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuji, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, mi pomůžte.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio.
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěn.
1: Já vás zdravím,
0: děkuju, nápodobně.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no, tak je to, ale začal jsem chodit, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to padil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No
0: a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, máte dobré zkušenosti v životě, nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda. Mm. No ano, to jako, no to je každé nějaké, no, každé. Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti ale... jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, když jsem šla domů, jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Klátkovi přeju hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mějte se
0: taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny. Taky. Jo, budu se těšit zase příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec záčná. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše Patejrle a Voňau, kid je učenc, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci, před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Pondělí, což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová.
0: Rozumím. Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, ten mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě povědět,
1: no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenuje se to Leftokária. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká?
0: Výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vypadá. že výbravčí. No a však takový tabuly černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jo. Jede pozdějiš, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal. Popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní a zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru
0: no,
1: tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte,
1: že...
0: tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte
1: děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 4 minuty půl jedné pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako...
0: No jo, ke zvířátkům to... se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no. Že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaký muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všecko spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda, když se to se opačně a stalo se třeba, že jsme se spohodili na ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, je to
1: no,
0: pravda.
1: Já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vodila. A nebo to, takže jako, a mám tak i vycvičený dcery. Když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučení, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která chudák už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, jsme ji můj to dovolí přeza náma na kole, přijeliš tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ono stejně ještě hodiny původní, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi
1: jako
0: blízkými.
1: A teďka jsme babky důchodkyně a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrás už nás to vyhlíží. Když opět mu přijdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: Když
0: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci. Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní, 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, ano, tak měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci, asi v půl jedný, kytku na kole a ve čtvrt na pět jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V půl jedenácti přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, jo. Na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli

0: Už bylo před šestou a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohu o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. Jo. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
1: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
0: No, ale jo, tak manželství jsem měla dobrý.
1: Tak to je dobře.
0: Udělali jsme si zlatou svatbu, tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
1: Tak to je
0: tak
1: dobře.
0: To je dobře.
1: Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Napodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní dochvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak se to dalo. No tak to bylo fajn a to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Mhm.
1: Takže se ještě zažila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Že táta byl baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to, tak to dopadlo, no. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsou po táto vyšli estrbáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal.
0: Uh-huh.
1: A já jsem se dostal na střední školu, na obchodní akademii, docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a teď to několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: To taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně
1: já
0: moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. Já jsem jako, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam je tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka To je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí. Ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. I viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bezděky zpomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bezděky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne, půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy, sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Bettins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovy klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte?

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomeme mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věků v amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné, a tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,

0: O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče, podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, frletěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.